priky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepoznal, když krade jahody.

kokos. Schválně hádej, proč má slon vepředu dva dlouhý kole. Aby když vrazí do stromu, se nepraštil do hlavy.

0: Zlatá lásko, rád tě mám.
1: Radio Junior.

nazývá se čvachtání, to jsou asi lachtani. Vedle s tichou rozkoší, tam si hroši lenoší, lvi a taky tygříci nemohou mi odříci podívanou krmení.

0: povzdychla. To jsme to vymňoukli.
1: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Bič je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Tadej, bac, stopa, traj.
1: Poďa, nič to, ale...

vezme ke zkoumání klacek. Ten se dozví dozajista, děti, že je lepší včas dostat pár facek, než když na něj had naštvaně vlétí. Pozorně ho pozorujte z dálky, kroutí se, ať kráčí.

pod moc vleze, jak by si i mnozí lidé přáli, stejně jako strejcku naší meze.

0: Mlynář.
1: Ženo, nech těch svých tisíc blesků.

máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si na ně mohli všichni sednout. Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu pra. Pra, pra, pra člověk, svou kuchyni měl v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme. Jednou z dlouhé chvíle chodil kolem ohniště, když přepadl ho nápad, držel se ho jak klíště. Už nebude se nudit, až naloví i ryby.

dál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Do kola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři!

0: poslyš, Mařeno, když máš teď navařeno, vlastně se nudíš, tak teda budíš. Matičce své a mě tež, ty fialenky přineseš.
1: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
2: Bez skrytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
0: No to je nápad, Mati.
1: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: Podzavěji, podzavěji, ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala.
2: Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
3: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
4: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama.
2: Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.

to táta, co leží na vedlejší posteli a dělá to známé tátovské chr, chr.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

je to kruh souzněný. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Krásné ráno, přátelé, máme tady středu 7. října. Středa bývá nazývána jako takový lehce kritický den v rámci toho školního týdne, protože polovičku té školy máte tento týden za sebou a tu větší polovinu vlastně před sebou. Já doufám, že budete vstávat i tak pravou nohou. Kdyby náhodou ne, tak se budu snažit vytvořit ten úsměv na vašich rtech právě já. Dneska v raním restartu tady na Rádio Junior. Dneska si budeme povídat o soutěži Zlatý oříšek, která se blíží do uzavření letošního ročníku, lépe řečeno přihlášek do letošního ročníku. Připomeneme si, jaká jsou tedy pravidla, kdo a proč se může přihlásit. Především, co je cílem soutěže, a zamíříme taky trochu do historie Zlatého oříšku. Tak nezapomeňte poslouchat. No a samozřejmě, protože je středa, tak dneska nebude chybět síťovka, jako každou středu, pak taky zvídavec, ostatně jako každé ráno, no a pak třeba taky hitparáda, spousta bezva songu a i trochu zajímavostí. Těmi začneme.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Vědci objevili nový druh tučňáka. Obývá odlehlé ostrovy v Indickém oceánu a jde o první nově objevený druh tučňáka od roku 1921. Od svého nejbližšího příbuzného, tučňáka oslího, s mírně liší velikostí, hlasovými projevy a zejména genetikou. Vědci dnes rozlišují 18 druhů tučňáků. K nejpočetnějším patří tučňák kroužkový, jehož celosvětová populace se odhaduje na 14 až 16 milionů jedinců. Mezi nejohroženější naopak patří největší druh, tučňák císařský. Tenista Jiří Lehečka titul nezískal. Jeho protihráčem ve finále turnaje ATP 500 v Tokiu byl Španěl Carlos Alcaraz, který je aktuálně na třetím místě světového žebříčku. Český tenista ho potrápil především v prvním setu, když vedl 3-1. První sadu nakonec prohrál a poté už královal Španěl. Jiří Lehečka tak třetí titul v kariéře nezískal. Dařilo se ale Karolíně Muchové. Na turnaji v Pekingu porazila bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakaovou. A ještě krátce k počasí. Dneska nás čeká oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.

Holky a kluci, Zlatý oříšek vstupuje do svého 28. ročníku. Je to opravdu tradiční celonárodní soutěž, která vyhledává a podporuje mimořádně nadané aktivní a úspěšné děti ve věku od 6 do 14 let. Co je na této soutěži naprosto unikátní, tak je to, že vlastně nemá žádné kategorie. Prostě soutěžit může opravdu kdokoliv, kdo má nějaký talent nebo věří, že něco umí. Takže to můžou být různé jako sportovní disciplíny, umělecké, vědecké, ale třeba i jiné zajímavé či společensky prospěšné projekty. Nevím, od tance přes bojový sport, modelářství, po hru na hudební nástroj, nebo třeba pokud něco vynalézáte, tak si myslím, že to by taky mohlo být jako hodně zajímavý pro Zlatý oříšek. Nebo třeba pokud jste teda právě společensky aktivní ve smyslu třeba, že se vám podařilo zorganizovat nějakou ekologickou aktivitu typu pojďme vyčistit město nebo někde pomáháte. To všechno má své místo ve Zlatém oříšku. A co bychom měli rozhodně zmínit už takhle na úvod, je to, že oficiální přihlášky do toho celostátního kola může

budete posílat do 15. října, což já rychle mrknu do kalendáře, to je prosím příští čtvrtek, to znamená týden a jeden den. Takže pokud máte na něco talent, pokud jste na něco šikovní, pokud vás něco baví a jde vám to ještě navíc, tak přemýšlejte o tom, jestli byste se neměli přihlásit do takového zlatého oříšku. V průběhu dnešního rána přijde i nejedna motivace, takže budeme si povídat o tom, co takové zlaté oříšky vlastně čeká, lépe řečeno ty, kdo se přihlásí, takže i o tom si rozhodně budeme povídat. Teď už Dua Lipa, Love Again.

Ahoj všichni, právě teď bývá v našem ranním restartu čas na jednu aktualitu. Já jsem tentokrát pro vás měl úplně původně aktualitu o počasí. Když jsem si ale celý článeček pečlivě přečetl, tak jsem vlastně zjistil, že je to strašně těžko uchopitelné, pochopitelné a že jedinou informaci, kterou z toho pro vás mám, je, že Evropu by letos mohla čekat mimořádně teplá zima. A když jsem článeček přečetl, tak jsem ale zjistil, že to vlastně vůbec nic neznamená, že jako stejně mohou přijít jako velmi výrazná ochlazení, velice vydatná sněžení a že pouze ta jako průměrná teplota se předpokládá, že bude nadprůměrná. No, tak jsem to opustil a naštěstí jsem našel zajímavý článeček o dvou nejstarších mužích planety aktuálně. João Marino Neto z Brazílie a Australan Ken Weeks oslavili společně narozeniny, teda společně, oni si vzájemně popřáli a to z toho důvodu, že oba dva jsou narození právě 5. října. Takže před dvěma dny oslavili 114. a 113. narozeniny. Mimochodem nejstarším žijícím člověkem v současnosti je Ethel Ketrehemová, která nedávno oslavila dokonce 117. narozeniny. A není to úplně překvapení, že žena je na té špičce, protože ženy se obecně dožívají vyššího věku než muži, takže jako žádné překvapení to není. Když si to vezmeme, tak vlastně ten Brazilec, João Marino Neto, je aktuálně nejstarší muž, má 114 let a před ním je ještě 9 starších žijících žen, jo, takže on je jako opravdu až na 10. místě. Mimochodem ještě jedna jako perlička do statistiky. Z Japonska pochází dosud nejstarší známý muž, a to Jiroemon Kimura, který zemřel ve věku 116 let a 54 dnů. Dokážete si to představit? 116 let, no to je opravdu neuvěřitelný věk a strašně by mě zajímal recept na takovou dlouhověkost. Jako kromě toho, že to samozřejmě bude v nějakém životním stylu, zdravém životním stylu samozřejmě, tak rozhodně to budou lidé, kteří vyhráli takzvanou genetickou loterii, prostě jejich tělo takový vysoký věk zvládlo a zvládne. No, tak tolik dvě aktualitky, teď už John Wade a fotky.

0: Rádia Junior.
1: Dneska pro vás výjimečně mám takový delší, tak schválně si se vám bude líbit. Povídá takhle jednou chytrej blbému. Hele blbej, zahrajeme si takovou hru. Já ti dám hádanku a když ji uhádneš, což je jasný, protože jsi blbej, tak mi dáš 10 korun. Pak zase dáš hádanku ty mně. Já ji určitě uhádnu, protože jsem chytrej, ale kdybych náhodou tu hádanku neuhádl, tak ti dám 100, jo? Blbej souhlasil a chytrej říká, hele, tak já začnu. Stojí to u stolu, má to 4 nohy, sedí se na tom, co to je? Blbej přemýšlí, až se mu z hlavy kouří, ale neví nic a povídá, hele, nevím, tady máš 10 korun. Chytrej říká, paráda, tak teď zase říkej hádanku ty. A blbej na to, no tak dobře. Když to leží, má to 2 nohy. A když to stojí, má to 3 nohy. Co to je? Chytrý přemýšlí. Přemýšlí asi hodinu, hodinu a půl, 2. Je úplně vyřízený a povídá, hele blbej, tohle fakt nevím. Tady máš 100 a teď mi teda pověz, co to je. A blbej na to, já taky nevím. Tady máš 10 korun. Tak co vy na to? Udrželi jste pozornost? No snad jo, mně teda se ten forek jako fakt líbil, protože tuhle poentu jsem vůbec nečekal. Teď Jennifer Lopez, Ain't Your Mama.

0: kluci. Rádio Junior se na vás těší i v novém školním roce a zve vás k poslechu.
1: Začněte den ranním restartem.
0: Každý všední den od 6 do 8 hodin ráno.
1: Skvělá muzika, zajímavé rubriky, soutěže,
0: tipy i výzvy pro naše moderátory.
1: Přes den si naopak přijdou na své menší posluchači.
0: Ušounova pohádková školka, písničky, pohádky a příběhy, které zkrátka baví.
1: Od 17 do 20 hodin začíná odpolední živá jízda v klubu Rádia Junior se zajímavými hosty.
0: No a večer otevíráme zlatou vitrínu Českého rozhlasu.
1: Před 20. hodinou uslyšíte legendárního skřípka Hajaju.
0: Poté následuje velká pohádka a od 21. hodiny ty nejlepší četby na pokračování.
1: A kdyby vám náhodou něco uniklo, tak nezoufejte.
0: Vše najdete na našem webu radiojunior.cz.
1: Příjemný poslech vám přeje celý tým Rádia Junior.

Holky a kluci, naším dnešním hlavním tématem je Zlatý oříšek, celonárodní soutěž, která nezná kategorie, přihlásit se do ní může úplně kdokoliv, kdo věří, že má nějaký talent, že má nějaké nadání na něco. Pojďme teďka mrknout malinko do historie. Na začátku za tímto projektem stála Dagmar Kotmelová, která dlouhá léta vedla v České televizi redakci pro děti a mládež a mimo jiné zde stála za vznikem v té době populárních dětských televizních pořadů jako Vega a Magion. První ročník Zlatého oříšku, jakožto celonárodní soutěže pro nadané a úspěšné děti, se jí podařilo zorganizovat už v roce 1998, představte si to, kdy v průběhu letních měsíců Český rozhlas poprvé veřejně oznámil možnost přihlásit se do soutěže. Tehdy se mimochodem přihlásil i aktuálně náš nejlepší šachista a šachový velmistr David Navara, kterému v tom roce 1998 bylo 13 let a mimochodem i on si odnesl vůbec první sošku Zlatého oříšku, která tehdy měla teda podobu takového kašpárka, jo, jako si klasický kašpárek, akorát v ruce má takový oříšek. Tyto ceny jim společně s diplomy předávala tehdy při slavnostním finále na nový rok 1999 v České televizi paní Dagmar Havlová, v té době první dáma a manželka tehdejšího prezidenta České republiky Václava Havla. A mimochodem, víte, co odpověděla Dagmar Kotmelová na otázku, jak ji napadlo vytvořit soutěž Zlatý oříšek? S dětmi prý pracovala celý život a to jí přivedlo k zamyšlení, že na rozdíl od dospělého světa se v tom dětském neudělují ceny a medaile. Přitom úsilí a práce jsou stejné, možná větší. No a právě to je inspirovalo k vytvoření projektu Zlatý oříšek. Pokud jste se ještě nepřihlásili, tak jenom v krátkosti připomínám, že přihlášky do tohoto 28. ročníku můžete posílat do 15. října.

Teď už pokračujeme, přátelé, s písní, kterou znáte i z naší hitparády. Tanči. Tak se jmenuje Žhavá novinka od 14-letého Jonyho, který byl i hostem klubu Rádia Junior. Jonáš Morávek alias Jony nám prozradil, jak se s kapelou chystali na jejich největší dosavadní koncert a co všechno na něj museli připravit. S Jonym jsme probrali taky školu, konkrétně nástup do 9. třídy. Tím, že ale studuje na víceletém gymplu v Nové Pace, tak mu odpadá takový ten stres z přijímaček. Každopádně je to prý hudba, které se chce i do budoucna věnovat co nejvíc. V rozhovoru jsme probrali taky jeho zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem, což byl pro něj prý neskutečný zážitek. Tak můžete mrknout na náš web radiojunior.cz a tam v záložce klubu Rádia Junior najdete i tento rozhovor. Teď ale jeho song Jony, Tanči.

Tak třeba i pro tento song můžete hlasovat tento týden v naší hitparádě, ještě během dneška až do 8 hodin večer. My se dneska povídáme o Zlatém oříšku, soutěži, která nemá hranice, do které se může přihlásit prakticky úplně každý, kdo věří, že má na něco talent. A možná jste to právě vy, kdo si říkáte, já na nic talent nemám. Já jsem se narodil jako průměrňák a jako průměrňák budu žít celý život. No tak v tom případě, pokud tomuhle věříte, tak pro vás mám dobrou zprávu. Totiž talent samotný tvoří jenom asi 20% úspěchu. Drtivou většinu úspěchu tak tvoří tvrdá dřina, tedy nějakých 80%. A opravdu to tak platí. Géniem prakticky v čemkoliv se může stát prakticky kdokoliv, pokud opravdu bude chtít a bude na tom tvrdě makat. S takovou myšlenkou přišel už v roce 2008 jistý Malcolm Gladwell, který říkal, že pro dosažení dokonalosti v jakékoliv činnosti tak potřebujete 10 000 hodin cvičení. Já když jsem se na to původně díval, tak jsem si říkal, 10 000 hodin to zase vlastně není tak moc, jenomže pak jsem začal počítat a zjistil jsem, že kdybyste chtěli, no dejme tomu, hrát na hudební nástroj, dejme tomu hrát na piano, tak byste museli denně cvičit hodinu a půl, jako každý den, v sobotu, v neděli, ve svátky, o dovolených, prázdninách a tak dále. Prostě každý den po dobu 20 let, než byste se dostali na tu úroveň, kterou by se dalo považovat za jako geniální. Což mi přijde docela hodně. Co? 20 let. Kdybyste se chtěli géniem stát rychleji, tak byste museli trénovat 3 hodiny v průběhu následujících 10 let nebo 6 hodin denně v průběhu 5 let a to je jako prakticky nereálné. Jako 6 hodin denně cvičit něco, ať už by to bylo cokoliv, jako na piano, běhání, nějaké sportování, tanec prostě, tak to si myslím, že je fyzicky skoro nemožné. Jako zdá se mi to jako hodně práce, na druhou stranu je to jako skvělá motivace, prostě jako nikdo se nenarodil jako průměrňák nebo jako genius, prostě někdo se narodil možná s trochou talentu víc, ale rozhodně to neznamená, že vy, pokud si myslíte, že talent nemáte, tak to neznamená, že to nemůžete dotáhnout ještě mnohem, mnohem dál, prostě chce to na sobě makat. Tak, pojďme si dát další song, Slza a bouře, za okamžik je tady síťovka.

0: Jako každou středu ani dneska nechybí síťovka od Teresky Rašové, tentokrát o zvířátku, které natolik boduje na sociálních sítích, že dokonce drží Guinnessův světový rekord. Tohle musíte prostě slyšet.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Tentokrát jsem pro vás do tašky síťovky ulovila jedno zvíře. Je to petfluencer, tedy zvířátko úspěšné na sociálních sítích. V pořadu síťovka už byly psy, kočky, papoušek, ježci, vidry nebo alpaka, ale tohle zvířátko jsme tu ještě neměli. Jde o černé vietnamské prasátko s bílým bříškem a náprsenkou a bílou skvrnkou na čele. Jmenuje se Merlin a má zápis v Guinnessově knize rekordů pro největší počet sledujících prasečího profilu na Instagramu. Jeho profil má název Merlin the Pig a v září 2026 ho sledovalo přes 1,3 milionu lidí. Na TikToku měl profil jeho paničky Mina.alali přes 2,5 milionu sledujících. Na jejím profilu jsou samozřejmě taky videa s Merlinem. A proč je tohle prasátko tak oblíbené? Nejspíš k tomu přispívá fakt, že jeho panička Mína ho naučila mačkat rypáčkem různě barevná tlačítka, která mají rozmístěná doma na zemi. Je jich už přes 30. Když nějaké tlačítko Merlin zmáčkne, ozve se hláška v angličtině, namluvená hlasem Míny. Tímto způsobem Merlin komunikuje. Může zmáčknout třeba tlačítko I love you, miluju tě, nebo clap for Merlin, zatleskejte Merlinovi, nebo vegetable please, zeleninu prosím. Může říct taky, že chce jít ven, ale taky, že je naštvaný. Poslechněte si, jak komunikuje v jednom videu přes tlačítka.
2: What do you want?
3: Fruit please.
1: Co bys chtěl, ptá se ho Mína. Merlin zmáčknul tlačítko fruit please, ovoce prosím.
2: Merlin, you're on a diet, remember?
1: Mína mu odpověděla, Merline, jsi na dietě, pamatuješ? Merlin zmáčknul tlačítko no, tedy ne.
3: Abuse, child, abuse.
1: Pak zmáčknul abuse, child, tedy to je týrání dětí.
2: Merlin, I'm sorry, buddy, but you haven't gotten any exercise. You're on a diet, buddy.
3: Boy, I'm mad.
1: Mína mu říká, Merline, promiň, ale necvičíš, jsi na dietě. A tak Merlin zmáčknul tlačítko toy a pak ještě I am mad, tedy hračku, nebo to může znamenat i odměnu, jsem naštvaný.
2: Merlin, you're so smart, buddy, you can have an ice cube.
1: Ty jsi tak chytrý, kámo, řekla na to Mína a dala mu za odměnu alespoň kostku ledu s troškou jablečného džusu. Pokud chcete vědět, jaké zvuky vydává Merlin sám o sobě, tak třeba takovéhle. Takhle pískal, když byl po ránu hladový.
2: Merlin.
1: Mína žije s Merlinem v USA v Kalifornii. Adoptovala si ho v březnu 2022. V její domácnosti je ale zvířat víc, například holub Al Capone, kterého má Merlin moc rád. Holuba nechá klidně stát přímo na svých zádech. Byli tu s nimi taky pes Maverick nebo Potkani. A věřili byste, že díky videu s Merlinem se Mína seznámila se svým manželem Alexem? Alex jednou viděl video na Instagramu, ve kterém byla s Merlinem i Mína a natolik ho okouzlila, že jí napsal zprávu Chci si tě vzít. Psali si spolu, později šli na rande a pak se opravdu vzali. Merlin jim při obřadu přinesl na zádech snubní prstýnky. Měl na to ušitý krásný sváteční obleček. Tomu říkám pořádná love story. Teď už mají Mína s Alexem dokonce druhé prasátko, které se jmenuje Annie. Ale zpět k Merlinovi. Co má Merlin rád? Rád nosí barevnou kšiltovku s vrtulkou, má rád jablka, vodní melouny a banány. A taky rád hledá v trávě rozsypané ovesné vločky. Vločky to máme s Merlinem společné, taky je mám moc ráda. Rozloučím se s vámi básní. Merlin je chytré prasátko, miluje banán a vločky, na zádech snese holuba, Potkany, ale i kočky. Rypáčkem mačká tlačítka, mluví tak na svoji Mínu, řekne například děkuji, nebo jsem vážně naštvaný, že musím na veterinu. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka a nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

Holky a kluci, jedna zajímavost k dnešnímu datu. Dneska právě 7. října, ale v roce 1900 byl poprvé použit název orientační běh, což je sport založený na schopnosti orientace v terénu s mapou a buzolou. Vlastně funguje to tak, že účastníci na startu toho závodu vždycky obdrží mapu, jako fakt jako fyzickou mapu, obvykle terénu, který neznají. Na mapě jsou vyznačena nějaká kontrolní staroviště, která mají účastníci nalézt v určitém pořadí. No a závodníci pak postupně co nejrychleji oběhnou všechny ty kontroly na své trati. Což podle mě může být jako docela dobrodružství, protože závodníci při orientačním běhu většinou běhají jako mimo cesty, překonávají různé terénní překážky a podobně. Co mě na tom vlastně zaujalo, jo? Tento sport vznikl v době, kdy neexistovala GPSka. Dneska jsme zvyklí, že když nevíme, kde jsme, stačí se podívat do mobilu a tam to vlastně hned vidíte. Můžete si kdykoliv pustit navigaci, takže vám mobil přímo ukazuje, kam dál máte jít. Je tedy orientační běh dneska už zbytečný? Podle mě je to hodně těžká otázka. Aby to bylo zjevnější, jak nad tím uvažuju, je to asi stejné jako ptát se, jestli je zbytečné učit se počítat, když máme kalkulačku v mobilu. Jako jasně, že to není zbytečné. Například proto, že musíme umět nejdřív základní počty, abychom porozuměli složitější matematice a pak především její aplikaci do skutečného života. I když to ve škole občas vypadá, že matematika je jenom takový způsob, jak potrápit vaši žákovskou knížku, všechno má svůj obraz ve skutečném světě. Stejně je to i s tím orientačním během. Když se naučíte orientovat v terénu bez použití navigace v telefonu, tak získáte super schopnost orientace v prostoru, budete mít lepší paměť a prostě učí vás to nějakým způsobem prostorově přemýšlet. Takže rozhodně i ve světě smartphonu má orientační běh své místo. Tak tolik zajímavost k dnešnímu datu. A teď už Míša Mervartová z písní Víš, co chci, a za okamžik ještě mrkneme na rekapitulaci hitparády.

0: Tak nutno říct, přátelé, že hitparáda se od včerejška opravdu hodně proměnila, protože ještě včera bylo několik písní jako na cestě k tomu prvnímu místu, ale v tuhle chvíli už vypadá, že kapela Botox s písní My dva opanuje to první místo. Tím pádem vyhodí Adélu Křivánkovou s písní Konečně volná. No a na třetím místě by to možná mohlo vypadat, že by se mohla umístit novinka od Lilian No Stress. Jak to ale nakonec dopadne, to je velká otázka, že jo, protože hlasovat můžete ještě během celého dnešního dne až do 8 hodin večer, takže ještě se to může celkem zásadně proměnit. Celkem můžete hlasovat pro 10 songů plus dvě novinky, tak tady je výběr.
1: Rekapitulace.
2: První novinka je od 12-leté Lily.

0: S druhou novinkou Crying to God přichází Myla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že vždy se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala. Normálně...
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum.

0: a ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Petrem Ševčíkem.
1: Krásné ráno, přátelé, jsem rád, že i tentokrát se restartováváte společně s námi. No, snad se nám to podaří. Středa bývá takovým kritickým dnem. Polovina školního týdne za námi, taková větší polovina před námi, ale věřím, že žádná krize u vás nenastane. Naopak, věřím, že vstáváte takzvaně pravou nohou. Dneska si povídáme o Zlatém oříšku, což je velice specifická soutěž, která nemá žádné kategorie. A přihlásit se může každý, kdo je ve věku od 6 do 14 let a má na něco talent. Více si prozradíme během této hodiny, jaká jsou přesně pravidla, kdo a proč se můžete přihlásit, co je cílem soutěže. A to všechno probereme především s Jiřím Kotmelem, předsedou správní rady Zlatého oříšku, se kterým si budeme povídat už za nějakých 20 minutek. Ještě předtím nás čeká samozřejmě soutěž s tajemným zvukem, to už za 10 minutek. Zhruba o 7:30 to bude pak Zvídavec od Evči Sinkovičové. Mezitím spousta bezva muziky. Mám tady třeba Elišku Pitlounovou nebo Animu Alisu, Kiaru. Mám tady Evu Matějovskou, Becky Hill, Vesnu. Prostě spousta bezva muziky. No a samozřejmě začínáme trochu informací ostatně jako vždycky.
0: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Vědci objevili nový druh tučňáka. Obývá odlehlé ostrovy v Indickém oceánu a jde o první nově objevený druh tučňáka od roku 1921. Od svého nejbližšího příbuzného, tučňáka oslího, se mírně liší velikostí, hlasovými projevy a zejména genetikou. Vědci dnes rozlišují 18 druhů tučňáků. K nejpočetnějším patří tučňák kroužkový, jehož celosvětová populace se odhaduje na 14 až 16 milionů jedinců. Mezi nejohroženější naopak patří největší druh, tučňák císařský. Tenista Jiří Lehečka titul nezískal. Jeho protihráčem ve finále turnaje ATP 500 v Tokiu byl Španěl Carlos Alcaraz, který je aktuálně na třetím místě světového žebříčku. Český tenista ho potrápil především v prvním setu, když vedl 3-1. První sadu ale nakonec prohrál a poté už královal Španěl. Jiří Lehečka tak třetí titul v kariéře nezískal. Dařilo se ale Karolíně Muchové. Na turnaji v Pekingu porazila bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakovou. A ještě k počasí. Dneska nás čeká oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.

Holky a kluci, 28. ročník Zlatého oříšku je prakticky na spadnutí. Do 15. října je možné se ještě přihlásit do této soutěže, na které je vlastně velmi unikátní to, že nemá žádné pevně stanovené kategorie. Prostě hledají se všichni, kdo mají na něco talent, kdo se něčemu aktivně věnujete a jste v tom třeba úspěšní a jste ve věku od 6 do 14 let. Může to být od sportu přes nějakou uměleckou činnost, vědeckou činnost, až po nějaké zajímavé, třeba i společensky prospěšné projekty. Prakticky úplně cokoliv. Za dobu existence Zlatého oříšku se samozřejmě mezi těmi laureáty, když to tak řeknu, objevily i osobnosti, které dneska zná úplně každý. Třeba takový David Navara, vítěz z roku 1998, to je z toho prvního, úplně prvního ročníku, tak je dlouhodobě nejlepším českým šachovým velmistrem a reprezentantem. Podle svých slov se šachy učil hrát mimochodem už v 6 letech, a to z učebnic. Nebo třeba možná znáte jméno Lukáš Vondráček, to je vítěz z roku 1999. Světově uznávaný klavírní virtuos, který na klavír hrál už ve 2 letech a ve 4 měl své první veřejné vystoupení. A do třetice pojďme zmínit třeba Filipa Salače, vítěze z roku 2009, kterého určitě znáte jako úspěšného českého motocyklového závodníka, který v současnosti reprezentuje Českou republiku v prestižním seriálu Mistrovství světa silničních motocyklů v kategorii Moto 2. I ti soutěžili v soutěži Zlatý oříšek. Můžete tam být taky. Tak co vy na to? Pojďme si dát další song a více o Zlatém oříšku si prozradíme s Jiřím Kotmelem, předsedou správní rady Zlatého oříšku, zhruba v 7 hodin a 20 minut. Co nás čeká ještě předtím, ale tak to je soutěž s tajemným zvukem.

0: Krásné ráno, přátelé, 7 hodin a skoro 10 minut k tomu, to je pravidelný čas na to pustit se do soutěžení. A dneska pro vás mám krásné CDčko od Suprafonu, Hurvínek a Nezvaný host. Já teda sám za sebe musím říct, že já jsem na Hurvínkovi se Spejblem vyrostl. Tehdy to byly ještě kazety teda. A vždycky jsme si to pouštěli na noc před spaním. To znamená, já už si ani nepamatuju, kolik jedna strana měla minut, jako asi půl hoďky, nebo možná tři čtvrtě hoďky, než se celý ten pásek přetočil. Pak bylo potřeba jako vzít tu kazetu fyzicky a otočit tu kazetu, ale to už jsme většinou spali. A vlastně z toho důvodu si drtivou většinu těch scének z Pejbla a Hurvínka dneska pamatuju jako naprosto naspaměť. Do dneška jako v rodině házíme po sobě hlášky z Hurvínka typu nic a nic je nic, dělám 54 vědry, to ti vyjde, no to ti vyjde nesmysl. No prostě a takový hlášky prostě si pamatuju úplně bez kontextu, jako vůbec nevím, jako o čem ten díl byl, ale prostě takový hlášky po sobě jen tak hážeme. No takže Hurvínek a Nezvaný host, to je CDčko, které můžete dneska vyhrát. A jak? No, celkem jednoduše, jako vždycky. Pustíme si jeden tajemný zvuk a vaším úkolem bude odhadnout, co ten zvuk asi vydává. Dneska ale rovnou řeknu, že ten zvuk bude poměrně těžký. Tak dobře zvažujte.
1: Tajemný zvuk.

Tak, já myslím, že takhle by nám to mohlo stačit. A jenom teda ještě jednou připomenu, že dneska budu jako naprosto nekompromisní a půjde nám o to zjistit úplně přesně, co to je teda za zvuk. Pokud si věříte, tak volejte, můžete vyhrát super CDčko a mezi tím jedna krátká písnička. 2,5 minutky nám zaspívá Kiara z písni Žvejka.

pokud si dal žvejku, ale se žvejkou se strašně špatně mluví potom v rádiu, takže já tu žvejku na chviličku odložím. A teď už máme na telefonu Juliana. Ahoj, dobré ráno ti přeju. Ty ses dovolal do soutěže, ahoj. To znamená, že soutěžíme o CDčko Hurvínek a Nezvaný host. A dneska ten zvuk je jako fakt těžký, tak jsem strašně zvědavý na to, jaký bude tvůj tip. Jo? Takže

0: Co ty na to? Co by to mohlo být?
1: No, podle mě je to nějaký pták.
0: Dobře, ale dneska nám půjde o to říct jako konkrétní druh. Tak kdybys měl říct jako konkrétní druh, co by to bylo? Říkáš vlaštovky?
1: No,
0: chceš nápovědu? Chceš nápovědu? Já ti dám nápovědu, jo. Název toho ptáčka začíná velmi podobně, jako je slovo pěna.
1: Pěnkava.
0: Pěnkava, že by to byla. No, tak víš co, zkusíme to. Já myslím, že lepší tip asi mít nebudeme, tak pojďme zjistit, jestli to byla pěnkava. Jo, byla to, Juliane, pěnkava, samozřejmě. Já jsem si říkal, že tě trošičku navedu k té správné odpovědi, protože na rovinu, Juliane, já bych vůbec nevěděl. Jo, tak já bych prostě jenom typoval jako druhy ptáků prostě. A jako musel jsem se podívat na internet, jak přesně vypadá pěnkava. A chtěl jsem s tím tady zamachrovat, ale říkám si, ne, já sám bych prostě nevěděl. Jo, nejsem odborník na ptáky, takže říkal jsem si, že ta nápověda bude asi na místě. Tak jako hezky zpívala, ne, pěnkava?
1: Jo.
0: Tak moc gratuluju, CDčko je tvoje, tak to je super.
1: Jo.
0: A ještě se zeptám, Juliane, co tě dneska čeká ve škole?
1: Dneska mě čeká angličtina a taky výtvarka.
0: A těšíš se na ty předměty?
1: Jo, těším.
0: Jo, co děláte ve výtvarce třeba?
1: Co?
0: Co děláte ve výtvarce teďka?
1: No, teďko ve výtvarce, včera jsme dělali listy a dneska to bude překvapení.
0: To je super. To znamená, jako vodovkama jste nabarvili listy, obtiskli, že jo?
1: No, temperama. Dělali jsme takový tubky uchošťourem.
0: Super. Já jsem tohle měl strašně rád, jo. I když, jako nutno říct, že já jsem na výtvarku vždycky byl levej jako šavle, jo. Julian, já jsem člověče, dokonce mi jako párkrát, a jako nejsem na to teda úplně pyšnej, ale párkrát mi hrozila dvojka z výtvarky na základní škole. Já jsem jinak měl teda samý jedničky, ale jako dvojka z výtvarky, jako my jsme měli třeba zadání nakreslete auto budoucnosti. Já si to pamatuju, jako kdyby to bylo dneska, jo. Nakreslete auto budoucnosti. A já jsem to měl hotový asi za 5 minut, odnesl jsem to paní učitelce, ona se na mě tak podívala a říká, Petře, to si děláš srandu, ne? Takže jako asi tušíš, Juliane, že to nebyl nejlepší výtvor na světě. Já prostě nejsem schopen jako nakreslit věci tak, aby vypadaly tak, jak si jako v hlavě představuju, tak to vůbec jako na tom plátně potom nevypadá, na tom papíře. No, ale tak každý umíme něco, že jo. Juliane, ještě jednou velká gratulace, prosím, vydrž mi na telefonu, předáme si ještě adresu, jo. Tak měj se zatím krásně, ahoj, vydrž. No a pro vás ostatní, přátelé, soutěžíme každé ráno v 7 hodin 10 minut zase zítra, tak se na vás těším, ahoj.

0: Všichni, krásné dobré ráno. Jsem rád, že i tentokrát se restartováváte společně s námi. Přátelé, už brzy končí možnost přihlášek do dalšího ročníku Zlatého oříšku. Co je to za soutěž a jak se můžete zapojit i vy? O tom si budeme teď povídat s Jiřím Kotmelem, předsedou správní rady Zlatého oříšku. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Já zdravím všechny šikovné, nadané a úspěšné děti, holky a kluky, kteří nás určitě poslouchají.
0: Já vím, že Zlatý oříšek letos startuje už po 28. Můžete zmínit, jak se za ty roky proměnilo to, co české děti umí a v čem vynikají?
1: No, tohle je samozřejmě hrozně těžké říci, protože do Zlatého oříšku se nám každý rok v podstatě, kromě těch tradičních oborů, jako je hudba, sport, tanec, hlásí spoustu zajímavých oborů, které často jsou ve Zlatém oříšku úplně poprvé. Já jsem napočítal například za právě tu historii 28 let přes 90 oborů, které se v průběhu celé historie Zlatého oříšku objevily. A vždycky nás každý rok překvapí něco nového. Jako loni třeba holčička, která umí 9 jazyků, domluví se s nimi, je to takzvaná hyperpolyglotka a spoustu dalších oborů, chlapec, co přednáší na školách teorii myslivosti a vypráví o přírodě a tak bych mohl pokračovat. Každý rok je jiný a nemůžu říct úplně, že děti by se začaly věnovat něčemu úplně novému.
0: A to jsou úžasné schopnosti, co jste takhle vyjmenoval. Jako 9 jazyků umět, ještě navíc v tomhle věku, to je neuvěřitelný. Ale já si dokážu představit, že nás někdo teďka poslouchá a třeba se něčemu věnuje, možná je v tom i šikovný, ale říká si, já nejsem asi dost dobrý na to, abych se přihlásil. Co byste takovému dítěti vzkázal?
1: No, já si myslím, že to, že si někdo říká, že není dost dobrý, tak to je vlastně úplně normální. To je vlastně něco, co nás také tak trošku popohání právě k tomu, abychom v tom, co děláme, byli lepšími. A takovým dětem já chci říct, že pokud se někde už blízká třeba na police nějaký pohár, nebo visí někde nějaká medaile, nebo právě, a možná ani to ne, a jsou jim prostě jenom v něčem dobří, něco je baví, někomu pomohli, tak Zlatý oříšek jim vlastně může jenom pomoci. To znamená, že odhodit tyhle ty pochybnosti stranou, vyplnit přihlášku a zkusit vše to, co vlastně Zlatý oříšek nabízí. To znamená od toho pocitu potkat zajímavé děti, vyhrát prestižní cenu, získat finanční odměnu a vlastně to, co dětem dále nabízíme prostřednictvím nadačního fondu, různé další formy pomoci, takže vlastně ty děti mohou jenom získat.
0: Jestli si pamatuju správně, tak první ročník proběhl v roce 1998. Od té doby jste teda rozdali celou řadu Zlatých oříšků. Vzpomenete si na někoho, kdo vlastně si ty schopnosti ze Zlatého oříšku přenesl do budoucnosti, kdo se skutečně stal jako úspěšnou osobností v tom oboru?
1: No tak, ti děti samozřejmě spoustu. Já vlastně připomenu jenom teď tu nejčerstvější zkušenost a to je vlastně velký úspěch Filipa Savače, našeho motocyklového závodníka, teď z Japonska, kde skončil v závodech třetí. Filip vlastně už jako 7letý se objevil v televizním finále Zlatého oříšku. Filip už jako 7letý nám jezdil po studiu na malém minibajku. A co je zajímavé, tak vlastně Zlatý oříšek získal až na podruhé. To znamená, v 6 letech se přihlásil poprvé, byl mezi nominovanými dětmi, mezi těmi 21. A vlastně až další rok získal jako 7letý Zlatý oříšek, to znamená jednu ze 7 cen. A jak jsem říkal, v Japonsku teď to dosáhlo na velmi zajímavý úspěch. Ale jsou samozřejmě i další děti ze sportu. Třeba Tereska Valentová nám teď dělá velkou radost v tenise. David Navara, vítěz úplně prvního Zlatého oříšku právě v roce 98, náš špičkový šachista. To jsou všechno děti, kterým se někde na police to dnes určitě Zlatý oříšek vyjímá jako jedna z důležitých cen.
0: Když to vezmu prakticky, když se budou chtít naši posluchači přihlásit, tak co je vlastně po přihlášení do soutěže čeká? Jak probíhá výběr finalistů?
1: No tak v první řadě se na všechny děti podle oboru podívají naši odborní poradci a s těmi společně vybereme právě těch 21 nominovaných dětí. A což je docela veliký počet, to znamená, že ta šance se dostat mezi nominované a zažít ten pocit při natáčení a finále České televize, tak se může týkat opravdu širokého okruhu oborů a docela velkého počtu dětí. A následně vlastně, když děti budou vybrány mezi nominované, tak děti osobně navštívíme jako Zlatý oříšek, podíváme se vlastně na to, co dovedou, natočíme s nimi medailony, který potom bude sloužit vlastně naší výběrové komisi k tomu, aby měla dostatek informací a mohla rozhodnout o tom, kdo vlastně na nový rok v České televizi Zlatý oříšek získá.
0: A máte třeba nějaké tipy a triky pro naše posluchače, kteří se chtějí přihlásit a říkají si, jako, jak bych mohl nejlépe zaujmout porotu? Bo čemu se vyhnout třeba?
1: Hlavně na nic nezapomenout. To znamená opravdu do té přihlášky uvést do detailu vlastně, v čem jsem dobrý, jak vlastně ten můj zájem se rozvíjel, co mě k tomu přivedlo, jak to dělám dlouho a proč mě to baví. To je vlastně to nejdůležitější, z čeho my poznáme, že skutečně ten zájem je hluboký a ty výsledky mají oporu právě v té dlouhodobé činnosti.
0: Co všechno si děti nakonec ze soutěže mohou odnést, kromě sošky Zlatého oříšku?
1: Jak jsem říkal, tak v první řadě je to ten zážitek, ten pocit úspěchu, možnost se setkat vlastně s dětmi, které se věnují opravdu v velkému a širokému spektru oborů. A kromě té ceny také s vítězstvím ve Zlatém oříšku spojena jednak finanční odměna, to znamená 20 000 korun, a což teda každému z kluků a holek určitě může pomoct v rozvoji jejich činnosti. Mm-hmm. A také vlastně je to ta podpora, která přichází poté, protože na rozdíl od jiných soutěží, tak Zlatý oříšek se o své děti, o svou rodinu dětí stará i po soutěži, to znamená nabízím různé formy pomoci právě děti následně také dále podporujeme finančně, pomáháme rodinám s různými problémy, které jsou právě s talentem a s nadáním spojeny. Takže tohle všechno určitě je připraveno k tomu, abychom v tom pokračovali a i letos ocenili 21 dětí a pomáhali jim v dalším rozvoji.
0: Já myslím, že jsme to hezky shrnuli. Možná jenom na závěr, co mají udělat naši posluchači teda, aby podali přihlášku?
1: Je to velmi jednoduché podívat se na naše stránky webové www.zlatý-orisek.cz. Tam najdou kolonku přihláška a se svými rodiči jí projdou, všechno správně vyplní, na nic nezapomenou a odešlou jí a už jsou přihlášeni v soutěži.
0: Říká Jiří Kotmel, předseda správní rady Zlatého oříšku. Tak já moc děkuju, že jste si na nás udělal čas a přeju spoustu šikovných dětí i v tomhle 28. ročníku. Naslyšenou.
1: Já taky moc děkuju, mějte se moc krásně.

0: Ani dneska jsme nezapomněli na zvídavce od Evy Sinkovičové, tak přeju příjemný poslech.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se vrhnout na dnešní zajímavost. Tažní nebo také stěhovaví ptáci, tak se říká těm, kteří migrují, tedy nežijí celý rok na stejném místě, ale na určité období přelétají jinam. Vydávají se na svůj sezónní tah mezi hnízdišti a zimovišti. Proč to dělají? Tuhle otázku si lidé kladou od nepaměti. Už ve Starém zákoně se objevují zmínky o migraci. Tahy ptáků se zabývali i učenci ve Starém Řecku a vznikalo mnoho teorií, kam ptáci v zimě mizí. Někteří učenci se například domnívali, že vlaštovky se v zimě ukrývají v bahně jezer a močálů. A přestože se dnes vědci o ptačí migraci intenzivně zajímají, stále zůstává řada otázek ohledně tahů ptáků neobjasněna. Migrace ptáků se nejčastěji studuje pomocí metody kroužkování. Její popis by ale vystačil na celý díl, takže se na ně zaměříme zase někdy příště. V Evropě žije kolem 90 druhů stěhovavých ptáků. Důvodů migrace je několik, třeba dostupnost potravy. Mnoho druhů ptáků má celkem sezónní jídelníček, například hmyz a ovoce, a v zimě není jejich stravu jednoduché najít. Migrace jim také usnadňuje přežití. V létě se přesunou tam, kde je méně predátorů, a vyvedou tam mladé, a v zimě zase míří do tepla za potravou. Vliv má určitě i počasí, pokles teplot může být obzvlášť pro některé druhy motivem k odletu. Zároveň je ale dokázáno, že ptačí migrace je řízena geneticky. Ptáci ji mají vrozenou. To, že reagují i na další před chvílí zmíněné vlivy, je ale také pravda. Jak ale pták pozná, kdy přesně odletět? Díky vrozeným vnitřním hodinám, které jim spolehlivě řeknou, kdy je ten správný čas. Samozřejmě pomůže i menší výskyt potravy, krácení slunečních dnů a nižší teploty. Celý proces stěhování je ale velmi energeticky náročný. Ptáci musí být před odletem v dobré kondici. Jejich organismus jim dá včas poput, aby se na let připravili. Začnou si pořádně doplňovat tukové zásoby. Někteří zvýší před odletem svou hmotnost o 20 až 50%. Některým se před tahem smršťují orgány a také si přesně načasují přepeřování. Mnoho ptáků se pak vydává do oblasti Středozemního moře, někteří ale putují až do Afriky. Většinou se vrací stále na stejná místa i do stejných hnízd. K orientaci jim pomáhá zrak i čich. Řídí se podle výrazných bodů v terénu, třeba podle řek a hor, dále se orientují podle polohy slunce a hvězd, nebo se řídí magnetickým polem země. Tohle vše tvoří jejich přirozenou navigaci. Některé druhy urazí i několik tisíc kilometrů. Nelétají ale bez přestávky. Na místech mezi přistání se jich občas sejdou stovky, ale i desetitisíce. Některé druhy ptáků také migrují v ustálené formaci ve tvaru V. Na špičce je silný jedinec, který proráží vzduch. Díky tomuto seskupení mají ptáci nižší tep a méně mávají křídly a ušetří tak spoustu energie. Ptačím rekordmanem, který musí urazit největší vzdušnou vzdálenost, je nejspíš rybák dlouho ocasí. Za rok nalétá i 80 tisíc kilometrů. Na zimu z Čech odlétá na jich třeba vlaštovka, čáp, drost, holub nebo skřivan a zimuje tu naopak třeba pěnka, vajíkavec nebo čečetka zimní. Někteří letí pryč už na přelomu července a srpna, někteří opouští své hnízdiště až v říjnu, záleží na druhu. Vracet se pak začnou zase od února dál. Už teď by měli přilétat skřivani a špačci. Nedávné studie ukazují, že poslední dobou vyrážejí ptáci ze zimovišť dříve. Tato proměna dobře odpovídá změnám klimatu v Evropě. Na další a podrobnější informace o těchto zajímavých jevech si ale musíme zase chvíli počkat. Vědecký výzkum intenzivně pokračuje. Holky a kluci, pokud chcete o ptačím migrování někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

Dneska si celý ranní restart povídáme o Zlatém oříšku, soutěži, do které se může zapojit prakticky úplně každý, koho něco baví a má na něco talent, je ve věku od 6 do 14 let a prostě má na to tu kuráž, má na to tu odvahu se přihlásit. Mimochodem, přihlášky až do 15. října. Co je na té soutěži, jako fakt unikátní je, že nemá žádné kategorie, takže přihlásit se může opravdu úplně kdokoliv s jakýmkoliv talentem. A já jsem si v tomhle ohledu vzpomněl na článeček, který jsem četl, no teď už to bude asi půl roku, jo, ale pro mě jako naprosto fascinující věc o 14-letém mladíkovi z Indie, který během jednoho dne vytvořil 6 světových rekordů v základních matematických operacích. Tenhle klučina je jako extrémně talentovaný na matematiku. A třeba, jenom tak si to zkuste, jo, jestli máte jako po ruce tušku a papír, napište si 2 čtyřmístná čísla, jo, třeba 4526 a 8973, jo, a tyhle dvě čísla zkuste se číst. Samozřejmě stopněte si u toho čas. A mohlo by to být takových 15 vteřinek, 20 možná u někoho, 25, možná by to někomu trvalo půl minutky, ale asi byste se k tomu výsledku dobabrali, že jo, z paměti. Představte si ale, že tady ten klučina sečetl 100 čtyřmístných čísel, jo, 100 takových čísel a tomu trvalo půl minuty, 30 vteřin. To je neuvěřitelný. Když pak sečítal 200 čtyřmístných čísel, jo, tak na to potřeboval minutu a 10 vteřin. No a pak třeba 55 místných čísel sečíst mu trvalo 18,5 vteřiny. Jako to je opravdu neuvěřitelný. A takových rekordů udělal jako několik. Třeba vynásobení 2 5 místných čísel mu trvalo 52 vteřin. No prostě úplně jako nesmysl. A pak jsem četl dál jako v tom článečku, že on si s čísly hrál už od dětství a jako ty své schopnosti trénoval už od 6 let a denně prý trénuje 5 až 6 hodin jako doteďka. Podle mě tohle je naprosto skvělý příklad toho, kdy si většina lidí pomyslí, tak jako tenhle člověk jako má talent od Boha, že jo, on to prostě umí, on ten výsledek prostě vidí, jako jo, určitě má talent, ale tenhle člověk k tomu navíc přidal neskutečnou píli, jo, a tak se z něj stal ten světový rekordman. Pamatujte si, že talent sám o sobě nestačí. Někde se uvádí, že talent tvoří jenom 10 až 20% úspěchu, jo, to znamená vlastně 80 až 90% toho úspěchu máte opravdu ve svých rukách, jakožto, že to můžete ovlivnit svojí pílí, jo, tím, jak se moc budete snažit. A to si myslím, že je myšlenka dnešního dne. Co vy na to? Teď už Glass Animals, A Tear in the Space.

Holky a kluci, jenom krátká pozvánka. Tento pátek, pokud nemáte na večer žádný plán, vymysleli jsme ho za vás. Klárka Nováková totiž vyrazí do Brna, do brněnského planetária a celý klub Rádia Junior se bude vysílat právě odtamtud. Tedy pojďte s námi od 17 hodin v pátek objevovat místa, která v planetáriu Brno nesmíte minout. Společně také zjistíme, jak se z kluka z Brna může stát astronaut, co čeká Aleše Svobodu před jeho cestou na mezinárodní vesmírnou stanici. A taky jak poznat planetu od hvězdy, nebo co právě teď hledat na podzimní obloze. Odpovídat budou Dušan Majer, popularizátor kosmonautiky a hlas podcastu Vesmír a děti. A také Tomáš Tichý, expert přímo z planetária. Jak jsem zmiňoval, Klárka Nováková se o vše postará, takže věřím tomu, že super zážitek zaručen. Nalaďte si nás teda třeba i v pátek. Dáme si ještě jeden song a pak rychle mrkneme ještě na hitparádu.

0: Já vás soudit rozhodně nebudu, ale vy můžete soudit písničky, které máme v naší hitparádě tento týden. 10 songů plus 2 novinky. Pokud jste si ještě nevybrali, pro kterou hlasovat, tak tady taková malá ochutnávka od každého songu. Třeba vám to pomůže v rozhodování.
1: Rekapitulace.
2: Novinka je od 12-leté Lilian.

0: S druhou novinkou Crying to God přichází Majla.
1: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to mě vážně šokovala.
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum mobile.

0: ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: Tak takhle to vypadalo minulý týden. Jak to pořadí nakonec dopadne tento týden, o tom rozhodujete vy ještě během dneška až do 8 hodin večer. Tak mrkněte na naše webovky radiojunior.cz. Jenom v rychlosti přidám, že za okamžik je tady malá pohádka, dneska veliký vodotrysk z cyklu pohádky o Šimonovi a ještě bych vypíchl jednu věc.

a to, že odpoledne se můžete těšit na klub Rádia Junior, tentokrát s Tenisou Kimlovou a jejím 14-letým spolumoderátorem bude tentokrát Kilián Štech. Hostem pak bude Aneta Žabková, ilustrátorka, tak si to nenechte ujít. Přátelé, ode mě pro tuto chvíli vše, přeju vám krásný, úspěšný den a společně se uslyšíme zase někdy příště. Teď už poetika.

0: Rádio Junior, pohádka.
1: Nic vám dneska neřeknu.
2: Nic nám dneska neřekne.
1: Zase všechno popletu.

0: Tati, povíš nám dneska zase pohádku?
1: Já jsem dneska tak unavený.
2: Tati, prosím.
3: No, tak dobře. A jakou?
2: No přece pohádku, kterou ještě nikdo nikdy neslyšel.
3: Už zase? Tak, to bylo tenkrát, když šel Šimon na výstavu. Říkal si, na výstavě jsem ještě nikdy nebyl, co kdybych se tam podíval. A tak šel. Vzal si sebou chleba s máslem a jablíčko.
0: A taky něco k pití by si měl vzít.
3: No ovšem, taky si vzal lahev s čajem. A vydal se na cestu. Jediné, co zapomněl, byly brýle.
2: Už zase?
3: A tak se stalo, že viděl všechno tak trochu rozmazaně. Trval mu dost dlouho, než našel cestu k muzeu, protože pořád do něčeho vrážel a ptal se lidí kudy. Ale nakonec to přece jenom našel. Panečku, všude byly sochy a byly krásně rozmazané. Šimon kolem nich procházel, okukoval je a líbili se mu. Jenže právě tam probíhala vernisáž. To jestli nevíte, to je slavnostní chvíle, kdy jsou poprvé vystaveny sochy nějakého sochaře a pije se šampaňské na tu slávu a někdo má proslov.
0: A co se stalo, když tam byla ta vernisáž?
3: Vernisáž. Jak vám ten Šimon bez brýlí špatně viděl, narazil do pána, který držel v ruce skleničku se šampaňským.
2: A zlobil se ten pán?
3: Ale vůbec ne. Otočil se na něj, poplácal mu po rameni a povídá: vítejte, mistře, já vás vůbec nepoznal. A všichni začali tleskat a Šimona nenapadlo nic jiného, než se uklonit.
0: A co bylo dál?
3: Tak, mistře, představte nám svou sochu, jásal ten pán, co do něj Šimon strčil. No a jak Šimon viděl všechno rozmazaně, otočil se ke stěně a popadl u závěr vody. To jestli nevíte, to je taková velká trubka, co trčí ze stěny. Šimon jí popadl a zeptal se, tuhle? A všichni se smáli, že je mistr vtipný. A Šimon, protože neměl brýle, si nemohl přečíst cedulku, kde bylo napsáno zneužití se tresta.
0: To byl teda popleta.
3: To byl. Popadl u závěr, otočil s ním a pak z trubky vytryskla voda. Crčela do stropu a byl to opravdu velikánský vodotrysk. Netrvalo dlouho a všechny sochy v místnosti vykukovaly z vody. Děti se cákali a výskali a dospělí se smáli. Hlídači telefonovali a pak přijeli hasiči a byl velký mumraj a legrace.
2: To muselo být něco.
3: To bylo. Nakonec hasiči u závěr vody uzavřeli, voda odtekla a bylo po všem. Šimon se usmíval, čvachtalo mu v botách a šel domů. A za ním se ozývalo nadšené volání. Bravo, bravo, maestro!
2: A tati, půjdeme taky někdy do muzea jako Šimon?
3: Proč ne?
0: A já si vezmu holínky.

0: с вам днеска.
1: Не, жека.

0: Nemáte strach?
1: Ne!
0: Klepete se?
1: Ne!
0: Do země strašidel půjdeme!
2: Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani mu.

ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: patří do hnědé popelnice.
1: A kam patří tohle?
0: Obaly od mléka nebo džusu.
2: Oranžová.
0: Do oranžové popelnice.
2: Červená.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

0: Lucy, ahoj, Jani, vítejte v mé, tady u show nově pohádkové školce.
1: Ahoj, u show ne. Ahoj, kamarádi.
0: Lopatičky, kyblíčky, bagr, sklápěčka.
1: Sváču a pití beru já, hotovo?
0: No jasně.
1: Holky a kluci, víte, kam se s Ušounem dneska vydáváme?
0: Ušounova hádanka. Ne, nebojte, to není žádná hádanka, to je přeci jasné. Holky a kluci, 3, 2, 1, jdeme na hřiště. Jani? To holky a kluci věděli skvěle. A bylo to jasné. Tak ještě dej prosím tě pořádnou hádanku.
1: Dobře, tak víš co? Po cestě na hřiště vám zaspívám zase 3 melodie z večerníčků nebo z pohádek a vy s kamarády uhodnete, které to jsou.

0: kluci, to my víme. 3, 2, 1, Čmelda a Brunda.
1: No to počkat, to ano, ale večerníček se jmenuje...
0: Příběhy včelích medvídků, to my víme.
1: Správně. A co tahle melodie? La.

0: No to nám je taky jasné. Přece co? 3, 2, 1. Ferdam Ravenec.
1: Parádně jste to zase uhádli. Tak si za odměnu dáme pohádku rozhlasovou z pohádkového seriálu Plavčík a sardinky.
0: Ušounova pohádka.

Sardinky v zátoce Juan Le Pen si kolikrát stýskali, že děti na plovárně dokážou to a ono, zatímco mrňavé sardinky ne. Ale jednou se dověděli, že pan Brém, a ten věděl o rybách všechno, že tedy pan Brém zjistil, jak jsou sardinky silné. Utáhnou prý i povoz s párem koní. Sardinky to ještě neskoušeli, ale když to řekl pan Brém, je to jistě pravda. A sardinčí sílu jednou skutečně ukázali. Kdysi dávno, řekla zkušená sardinka, se stalo něco skoro neuvěřitelného. Ale zaplavte si tam a uvidíte, že mám pravdu. No ne, a kam? Chichotala se prostořeká sardinka. Do průlivu La Manche. Drž tlamičku a dávej pozor. Sardinky zatáhly prostořekou sardinku ke dnu a zkušená sardinka vyprávěla. Anglie bývala kdysi poloostrov. Vám je to jedno, stejně jste nevystrčili ploutve od plovárny. Ale sardinky jsou cestovatelé. Jedny vábí studené vody, druhé zase teplé moře. Sardinky, které táhly na návštěvu do teplých vod, musely obeplout celé západní anglické břehy. A část hejna se zamotala mezi ostrovy, kterým se říká Hebridy, pár sardinek zabloudilo v Irském moři a dole u Bretaně se sešel jen malinký zbytek bývalého sardinčího roje. Jednou se sardinky rozhodly, že si zkrátí cestu. Počkali si na vysokou vlnu a vrhli se proti břehu. Stalo se to u města Calais v roce 10 a 2 a 3 a 5 a 4 po velkém zátahu na sardinky. Když se vysoká vlna vracela od břehu, viděli sardinky z jejího hřbetu, že pobřeží pod jejich náporem puklo. Anglický poloostrov se odtrhl od francouzského břehu a z kulinu mezi zeměmi právě zalévalo moře. Prostořeká sardinka vyklouzla ode dna. Já to dopovím, volala. Nechte mě. Dobrá, řekla zkušená sardinka, ale mluv jen čistou pravdu. Nebo bude mazec. Jasně, řekla prostořeká sardinka. Čistou pravdu o události v roce 10 a 2 a 3 a 4 po velkém zátahu na sardinky. Průrva mezi Anglií a Francií byla velmi úzká. Když chtěli sardinky táhnout novou cestou, otírali se šupinami o pobřeží. Nemohli ani pohnout ploutvemi, museli se nechat unášet pomalým proudem. To je pravda, řekla spokojeně zkušená sardinka. Co udělali sardinky? Zeptala se prostořeká sardinka a hned taky odpověděla. Opřeli se o Anglii a odstrčili ji po vlnách o kus dál. Pak klidně pluli dolů k jižní Francii. Ano, řekla zkušená sardinka, zrovna takhle to bylo. Úžinu mezi novými břehy pojmenovali sardinky Velká sardinčí úžina. Po letech dostala jiné jméno, La Manche, teda rukav. Ale to si vymysleli lidé. Mezi rybami to neplatí. Mezi rybami se na ní doptáte jenom jako na velkou sardinčí úžinu.

0: a kluci, stále posloucháte u Šounobu pohádkovou školku, ve které jsme dneska vyrazili na hřiště.
1: A já jdu budovat.
0: Jasně, kamarádi. U Šoun má namířeno na pískoviště. A u Šoune bude to hrad, nebo zámek, nebo snad sídlo nejslavnějšího strašidla?
1: Ne, ne, ne. Bude to naše písková pohádková školka. Hele, už mám naši hlavní budovu.
0: Pěkně.
1: Holky a kluci, zkusíte to taky. U Šounův úkol.
0: Tenhle úkol budete určitě plnit až po školce, pokud ovšem nemáte rádio puštěné venku a zrovna nejste na písku.
1: Protože jestli jo, tak plňte ten náš úkol hned.
0: Až půjdete na písek.
1: Tak nám postavte z písku pohádkovou školku.
0: Tak jak si ji představujete, když zavřete oči.
1: Jo, jo, a pak poproste rodiče nebo paní učitelku, aby váš výtvor vyfotili a poslali mi ho.
0: Adresu dávno znáte. Je to ušoun@rozhlas.cz.
1: Jo, Jani, ale pojď mi taky pomoct, protože vedle naší pískové Ušounovy pohádkové školky jsou zaparkovaní bagr s tátrovkou.
0: Je, a o těch já znám jednu písničku. Tady je.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. My jsme dneska na hřišti.
1: A parádně si to tady užíváme. Už máme tady na pískovišti z písku postavenou krásnou pohádkovou školku.
0: A teď bychom se mohli protáhnout a trošku si zablbnout s dětmi.
1: Jo, jo, jo, a já mám nápad.
0: Ano?
1: Zahrajeme si zlatou bránu. Víš, jako zlatá brána
0: no,
1: otevřená.
0: Jasně, jasně,
1: jo?
0: Známe no,
1: tak
0: to.
1: Pojďte k nám, pojďte k nám, kamarádi.
0: Tak, a nejdřív si pustíme zlatou bránu od Hradišťanu. Natrénujeme to a pak budeme zpívat sami.

0: už to umíme, jenom že my si zaspíváme tu naši, jak my to známe spolu. Tak, teď pozor, pozor, ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem.
1: Jasně, tak pojďte holky a kluci, zahrajeme si Zlatou bránu a zaspíváme si k ní sami. Chytíme se s Ušounem naproti sobě a vy se chyťte taky.

0: Proštíme ho koštětem.
1: Jo, už jsem tě chytla.
0: No to je teda legendní.
1: Je už, ale ty jsi praštěný.
0: No a teď si to vyměníme, jo?
1: Dobře.
0: Teď zase já praštím tebe.
1: Výborně, výborně.
0: Tak zpíváme, jo? Tak.

0: och geta mig.
1: Už ovdje jenom jako.
0: No, teda, to se nám to ale pěkně povedlo.
2: Krása. A teď?
0: No, co teď? Já běžím na klouzajdu.
2: Bezva, já jdu na houpačku.
0: Klouzačka je nejlepší. Jedu. Jo, Jani, bolí mě ruka. Hrozně moc.
2: Počkej, ukáž. Ty jsi se snad zlomil ruku na klouzačce. Jako bych já o tom nespívala.
0: Tak mi, Jani, prosím, tu tvou písničku o zlomené ruce zaspívej. Třeba se mi z toho ta moje uzdraví.
2: No, zkusit to můžeme, ale takhle to u Šonku nefunguje. Budeme muset k panu doktorovi.
0: Asi jo.
2: No, tak ukaž, já budu během písničky foukat.

cuku. Něm se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu, zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Že se nejsem jedinej ze všech kluků.

0: kluci, posloucháte mou, tedy Úšou novou pohádkovou školku. Dneska jsme byli na hřišti.
1: A bylo to bezva?
0: Dokud jsem si nezlomil ruku.
1: Takže teď jedeme k panu doktorovi a Úšou se vůbec nebojí.
0: No, vůbec se nebojím. Jsem totiž frajer a hrdina. Fňukám jenom trošičku.
1: Ale no tak, ano, potvrzuji, Úšoun je hrdina.
0: No díky.
1: No, víte co, holky a kluci, myslím, že kdybyste dneska Úšounovi namalovali obrázek, který by mu ozdobil sádru, byl by úplně nejšťastnější.
0: Ano, ano, holky a kluci, prosím, dneska mi namalujte něco pěkného, co já si potom otisknu na sádru.
1: Ale pozor, dneska můžete poslat obrázek pro Úšouna na sádru.
0: Ale i fotku vaší, tedy naší skvělé Úšounovy pohádkové školky z písku, kterou jste postavili, anebo teprve budete stavět, jo?
1: Pak stačí, když váš obrázek nebo fotku rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už si s tím poradí, stejně jako pan doktor s tou mou rukou. No a my potom někomu z vás za obrázek nebo za tu super školku z písku pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. Užívejte si na hřišti a dávejte na sebe pozor, ať nedopadnete tak tvrdě jako Úšounek.
0: Jo, přesně tak. Já slibuju, že už budu dávat pozor. No a pozor, pozor, zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš zlomený Úšoun Růžoun.
1: A o něco méně zlomená Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Hrajeme si rádi. A proč? Protože je to čistá pravda.
0: Přesně tak.

Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky a

krásní, že ze zvířat k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

už od věků pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

Studená voda na příděl a vítr vane pouští a nic neodpouští. Velbloutví, velbloutví, velblout, velblout, velbloutví, velbloutví, co je život bez bloutví. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Grizlivý, grizlivý, grizli, grizli, grizlivý, grizlivý, co je to být střízlivý. Sedne si do koutku, dá si vodu z kohoutku. Pitná nebo užitková, svůj postřeh si

za tři. Kaprví, kaprví, kapr, kapr, kaprví, kaprví, ale jenom za prvý. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví. Kunaví, kunaví, kuna, kuna, kunaví, kunaví, až se z toho unaví.

0: Rádio Junior.
1: Můj strýc živí se truhlařinou, zakázky se mu jen řinou. Když latě po letech klíží, někdy se až oči klíží.

probacila nepříjemná

potice, to je rada má. Lihý bacil vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Velkou pohádku mám nejradši.
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.
1: Jak si tady tiše šlapka.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Tap, tap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Tap, tap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Tap, tap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Tap, tap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Tap, tap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Tap, tap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Tap, tap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka. Posloucháme ticho šlápka.
2: Radio Junior.

0: minutové zprávy.
1: Vědci objevili nový druh tučňáka. Obývá odlehlé ostrovy v Indickém oceánu a jde o první nově objevený druh tučňáka od roku 1921. Od svého nejbližšího příbuzného tučňáka oslího se mírně liší velikostí, hlasovými projevy a zejména genetikou. Vědci dnes rozlišují 18 druhů tučňáků. K nejpočetnějším patří tučňák kroužkový, jehož celosvětová populace se odhaduje na 14 až 16 milionů jedinců. Mezi nejohroženější naopak patří největší druh, tučňák císařský. Tenista Jiří Lehečka titul nezískal. Jeho protihráčem ve finále turnaje ATP 500 v Tokiu byl Španěl Carlos Alcaraz, který je aktuálně na třetím místě světového žebříčku. Český tenista ho potrápil především v prvním setu, když vedl 3-1. První sadu ale nakonec prohrál a poté už královal Španěl. Jiří Lehečka tak třetí titul v kariéře nezískal. Dneska je oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.

0: poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Noří se do moře sociálních sítí.
1: Myslíte si, že tam něco chytí?
0: YouTube, Instač, to je rajon její.
1: Loví perly, varuje i před zloději.
0: Neskutečné úlovky ze své tašky síťovky.
1: Vytahuje každou středu v 6.35 ráno.
0: A v 17.30, jak v programu je psáno.
1: Kdo je tahle lovkyně a expertka na sítě? To vám povím střelhbitě.
0: Rašová Terka, síťová reportérka.
1: To se na vás těší od středy až do úterka.
0: Rádio Junior.cz jsou webovky,
1: kde najdete všechny síťovky.
0: Můj rozhlas, to je aplikace,
1: kam se dá pro ně taky vracet.
0: Pusťte si ten pořad ještě dneska.
1: To vám radí Delfín, Žralok, Treska.

Junior.

oko. Lek jsem se, proč spím tak vysoko, jak ocitem se tu. Usnul jsem snad za letu.

Mama někam odběhla si, nevím, na nákupy asi. Já se chtěl jen proletět.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: minutové zprávy.
1: Vědci objevili nový druh tučňáka. Obývá odlehlé ostrovy v Indickém oceánu a jde o první nově objevený druh tučňáka od roku 1921. Od svého nejbližšího příbuzného tučňáka oslího se mírně liší velikostí, hlasovými projevy a zejména genetikou. Vědci dnes rozlišují 18 druhů tučňáků. K nejpočetnějším patří tučňák kroužkový, jehož celosvětová populace se odhaduje na 14 až 16 milionů jedinců. Mezi nejohroženější naopak patří největší druh, tučňák císařský. Tenista Jiří Lehečka titul nezískal. Jeho protihráčem ve finále turnaje ATP 500 v Tokiu byl Španěl Carlos Alcaraz, který je aktuálně na třetím místě světového žebříčku. Český tenista ho potrápil především v prvním setu, když vedl 3-1. První sadu ale nakonec prohrál a poté už královal Španěl. Jiří Lehečka tak třetí titul v kariéře nezískal. Dneska je oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 18 až 23 stupňů.

i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

0: Jak to vypadá, když se ve studiu sejdou dva upovídaní herci?
1: Všelijak, ale především je to kopec zábavy, zážitků z natáčení a divadla.
0: Ranní restart s Petrem Komínkem a Karlem Klementem
1: každé pondělí od 6 do 8 na rádiu Junior.

0: Zajímá tě, co je in?
1: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
0: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
1: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
0: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
1: Co myslíte? Daj to?
0: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
1: A budeš vědět, co je trendy.
0: Yes.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jindřich má těžký den, nic mu nevychází a navíc pospíchá do školy na písemku z matiky. A najednou mu na hlavě z nebe spadne holčička. Může to být ještě podivnější? Pohádku Lucka nebo Peška napsal Lukáš Ciseli. Režie se v roce 2019 ujal Jakub Doubrava. Hrají Jonáš Holeček, Žofie Blechová, Ester Valtrová a další.

0: Neopisuj. Měla se to naučit místo toho, aby splivala lidem na hlavy.
1: Seš moje sestra. Lucko, musíš mi pomoct.
0: Vrať mu to, Peško.
2: No tak. Klid.
0: Slyšíš, dej to sem.
1: Tak za tohle zaplatíš, sestřičko.
2: Lucko, Peško, tak dost, nebo vás nepustím v praktické zkoušce a shodím vás rovnou do tartaru.
0: Ale to ona.
1: To není pravda, já nic.
2: Lehkovážnost stranou. Uvědomte si závažnost své role. Nejste lidské děti.
3: Jindřichu? Co tu ještě děláš?
4: A co? Co je? Co chceš?
3: Je 9.
4: 9?
3: No, 9.
4: Já zaspal.
3: Co blázníš, Jindro, ty a zaspat? Děje se něco?
4: Písemka.
3: Ty jsi si chtěl vyhnout, nebo co?
4: Ne, teď je to čtvrtletka z matiky, já se těším.
3: No, tak šup, šup. Kolikátou hodinu ji píšete?
4: 3.
5: Proč nezvonil? Vždyť jsem ho nastavil. Je nabitej? Co to je? Proč? A kde mám kalhoty?
3: Všechno je v pračce, Jindřichu.
4: A co si mám vzít?
3: Já se přeci ptala, co chceš. Ty vůbec neposloucháš. Tady jsou akorát tyhle fialový.
4: Fialový? Teď bych vypadám jako klaun.
3: Jestli chceš stihnout autobus, jede ti za 5 minut.
5: Cesta na zastávku trvá 205 sekund. A ty kalhoty jsem měl snad naposled v první třídě. Jsou hrozně krátký.
4: Tati, odvezeš mě, prosím?
6: Dovolili jste se do hlasové schránky.
4: Ježíš! Ne, to ne!
7: Co lezeš do cesty, holomku, blázníš? Vždyť tě někdo rozmetá.
4: Pardon.
7: A co koupeš telefon? Je vodotěsnej nebo co?
4: Ujel mi autobus.
7: A vem na to kapesník. Nevotírej si to o ty svý parádní kalhoty, nebo tě máma zabije.
4: Jiný nebyly, jasný?
7: No, ty paličáku. A kam tak chvátáš?
4: Do školy, do Pavlovic.
7: Takhle blázníš kvůli škole? Jsi šprt nebo co?
4: No to ani náhodou. Píšeme čtvrtletku z matiky.
7: A to je důvod ke spěchu?
4: Mě to baví. Vy se smějete matice? Bez ní byste na tuty neměla ani tuhle motorku. Je to královna věc?
7: Jo, tak. Pojď, já tě popovezu. Mám extra helmu, ber. Tak les.
4: No dobře, ale...

0: statisticky nejnebezpečnější.
1: Vážně, drž se.
0: Prosím, ne.
2: Žádný strachy, na tu jsem lepší motorkář než ty matikář.

0: proč, to víme.
1: Tudy už musíš sám. Já frčím tamhle. No šup, šup.
0: Ale já to mám do školy ještě daleko.
1: Já říkala, že tě popovezu, ne dovezu ty matematiku. Musíš přesně poslouchat. Na Valhemu.
0: Ale...
1: Hodně štěstí, kluku.
0: Já naštěstí nevěřím. Ach jo, kde to jsem? Se na to můžu... To není možný. Proč já?
2: To už by stačilo. Musí do školy. Ještě chvilku.
0: Co? Haló? Kdo je to?
2: To nemyslíš vážně. Za to tě Jupiter sežere.
0: Haló? Kdo to mluví? Asi vítr. Už i ten si ze mě dělá prču. Zastavte, svezte mě, prosím, potřebuji do školy. Nikdo nezastaví, všichni chvátaj. Ale já taky, auta pitomí.
3: No podívejte na ty krásný kalhoty.
4: Je, ten by se k nám mohl z fleku dát.
5: Vy jste klaudí?
6: Dejte mu jedničku z poznávačky.
4: No, poznávačka, žáčka, špačka.
6: A co je toto?
4: No, auto. A tamto?
6: No,
4: pátník.
6: A toto?
4: No, klučík.
6: Ale nějaký smutný.
4: Nechceš svést?
0: Já nevím. Radši ne. Kam jedete?
6: Kam nás barvy zanesou.
4: Kam míří tvý kalhoty?
0: Do Pavlovec.
6: Do Petrovic.
0: Ne, do Pavlovec.
4: No, nasedej, svezem je tam.
6: Plaval mišák na voru?
0: Nemůžeme jet rychle?
6: Vykašlal se na školu.
4: To je dobrý, to je dobrý.
0: Prosím.
6: Mluvila s ním i žába, ta, co snědla švába.
4: Plavali jak díva,
6: pili přitom píva.
4: Kluku, proč nespíváš?
0: To nedává smysl.
4: O, co?
0: Mišák nechodí do školy a už vůbec nepije pivo.
6: No, to je ale kakabus.
4: Hele,
6: to je ale kakabus, co mu ujel autobus. A ulítli včely a kalhoty dřely. A pokakal čáp, neumí si hrát.
0: Už tam budem.
6: Záhy, sjedeme dva sváhy, rychleji než dráhy, jedem jako nic, hic do Petrovic
4: a hic
0: do Pavlovic.
4: A co v Petrovicích?
6: Kloučku.
0: V Pavlovicích, je tam škola.
6: Škola, no to známe.
4: Kolik je jedna a jedna?
6: Já vím, ve dna.

0: Kau bendo.
1: Konečně, zboha. Ale vždyť tady píšou Petrovice.
2: Ano, jak jsi spřál.
1: Já chtěl do Pavlovic.
3: Petr, Pavel, svátek mají v den jeden.
4: Yes, 29. červen.
1: Já ale potřebuji do Pavlovic.
4: Hele, kluku, zavři oči, představ si je a jsi tam. A my jedem!
3: Petrovice, Pavlovice, já jsem dobrý v botanice.
5: Jo, Pavlovice, Petrovice, já jsem krásná tanečnice.
3: Petrovice, Pavlovice, ty buď radši kadeřnice.
1: Prosím vás, kde se tu dají koupit lístky?
6: Osobní vlak číslo 3674 směr Pavlovice z technických důvodů nejede.
1: No to není možný.
6: Jako náhradní dopravu využijte vlastní nohy. Není to daleko a je hezký den. Tento způsob dopravy není zpoplatněn.
7: Lena je nejdelší a nejvodnatější ruská řeka. Leží na Sibiři. Zde. Druhá nejdelší, ale třetí nejvodnatější je pak...
1: Dobrý den.
7: Jindřichu, co tu děláš?
1: Pardon, já se spozdil.
8: Ty vole, salát fialovej.
7: Ticho! Ty vole, si říkej kamarádům. Jak je to možné, Jindřichu? Za pár minut je konec vyučování. Ty jsi zaspal 5 hodin?
1: Ale ne. Jen mi ujel autobus.
7: No, jen si vydechni. To máš z toho, jak málo sportuješ.
1: Nejprv nefungoval budík, pak mi ujel autobus, pak jsem chtěl zavolat tátovi, ale spadnul mi mobil do louže. Pak mi zastavila taková drsná motorkářka, ale málo mě zabila. A pak ten klauní autobus.
9: To je ale blbost.
7: No tak dost vyksikování, nebo ti vykážu. No, pokračuj.
1: No... A pak jsem šel na vlak, ale byla výluka. Ale pak jsem měl zase štěstí, že jsem potkal kamaráda. Byl nemocnej, tak nešel do školy. A ten mi řekl, že mi půjčí kolo, jenže bylo píchlý a nemělo pumpičku.
7: A pak tě unesli Marťani.
1: Ne, řekl, že by mě mohl hodit jeho děda. A ten souhlasil, jenže se zrovna chystal na ryby. Tak jsem šel s ním, že mě pak hodí. Jenže on nahodil proud, usnul a nedal se zbudit. Tak já zase šel pěšky, ale špatným směrem.
7: No dobře, to už by stačilo, Jindřichu. Viděl jsem v třídnici, že jste psali čtvrtletku z matematiky. Chápu, že se s tomu chtěl vyhnout.
1: Tak to ani náhodou. Co se smějete?
7: Dobře, Jindřichu, z vlastní zkušenosti vím, jaký máš zájem o zeměpis a tělocvik.
1: Ale matika není zeměpis. No fakt? Řekněte, že mám matiku rád.
9: On děsně rád počítá lelky.
7: Lelky se chytají, Blažku.
1: Nechápu, proč mi nevěříte.
7: Klid, Jindřichu.
1: A k čemu je vůbec zeměpis?
7: To můžeš soudit, až ho budeš, ale...
1: K čemu je mi vědět, kde je mrtvý moře, když tam nejedu? A když pojedu, tak to všechno najdu na netu.
7: Uvědomuješ si vůbec, že jsi narušil...
1: Zeměpis je blbost.
7: Konec hodiny. Můžete jít.
9: Jste přepočítal, ne?

0: Ach jo, to jsem asi fakt přehnal.
1: Ty ses nepřezul, salát? Jo. Co to znamená?
0: Já se jmenuji Solda.
1: Salát, tady máš koště a mazej na dvůr. Až budeš mít kopičku, zavolej.
0: Ale já chvátám.
1: To mě nezajímá, to říká každej.
0: Au. No to jsem mohl čekat. Pitomý zeměpisář, pitomý školník, pitomý klauní, pitomý budík, pitomý vítr. Ty bláho, vítr. To už není možný. Nech tu kopečku bej.
2: Má pravdu, s tím větrem to přeháníš. Nechám mu to listí odškulkat ze zahrady, ať ho nemusí zametat.
3: Tak to ani náhodou. Vítr mu ho rozfouká po celý zahradě a ještě zmokne.
2: Nemůže mít přece tolik smůly.
3: Štěstí je pro malý holčičky.
2: Hej, nestrkej do mě.
0: Haló? No tak na tohle už kašlu. Otevřte, pane školníku, pusťte mě. Prší, to je fakt nebe. Ježišmarie.
4: To není možný. Jak to?
0: Ty spadla ze střechy?
4: Jak se to stalo?
0: Není ti něco?
4: Ujova, jak se to stalo? Peško!
0: Kdo seš?
4: Peško, nech toho!
0: Na koho to voláš? Nahoře nikdo není.
4: Peško!
0: Slyšíš mě, holko?
4: Pojď.
0: Co děláš? Nech mě, nejdřív mě nevidíš a najednou mě taháš.
4: Dělej, musíme s tím něco udělat.
0: S čím? Co se děje?
4: Pak ti řeknu.
0: Radši hned.
4: Já jsem Lucka.
0: No a já...
4: Soldát Jindřich, já vím.
0: Jak to víš? Ty mě sleduješ na Facebooku?
4: Ale prosím tě, jak se odsud dostaneme?
0: To nevím. Dveře jsou zamčeny.
4: Žádný problém. Teď ti ukážu, kdo jsem.
0: To?
4: Ujova.
0: Co se stalo?
4: Právě že nic. To asi tím pádem. Na zemi nic neumím, nebo co?
0: A co se mělo stát?
4: Měla jít okolo uklízečka a odepnout. Nebo si to měl někde spustit žebřík.
0: Jo, to by se hodilo. Ale co teď teda?
4: Hele, já to zkusím ještě jednou, jo? Ale pomůžeš, jo?
0: Ale jak, jako?
4: Vylez na oka. V prvním patře je otevřený okno.
0: Ale to jsou dobrý 4 metry a já ani nemám šplahat.
4: To zvládneš. Vylez mi tady na záda.
0: Ou. A proč lezeš ty?
4: No, když jsem zrovna spadla. Přitáhni mi se rukama.
0: Jistě mě, jo? To je hrozně vysoko. Tam nikdy nevylezu.
4: Neboj.
0: Nepouštěj mě.
4: Les. Vejš. A ty se pořádně zaber nohama. No konečně. Už jsem myslela, že seš mrtvej.
0: Co? Jak to, že jsme v šatně?
4: Ukázalo se, že mi to fakt nejde. Alespoň ten randál přelákal školníka. Zatáhl tě sem a brzo přijde. Nejspíš šel pro pomoc.
0: Školník? Tak to honem pryč. Au.
4: Určitě? Seš v pohodě?
0: Jo, jo, dobrý. Ale když nás chytne, nebudu... Je děsnej prudič.
4: Tak opatrně, Peška číhá.
0: Kdo?
4: Den, musíme na Olymp.
0: Co? Kdo je Peška?
4: Moje sestra, Dvojče. My skládali zkoušku z náhody, chápeš?
0: Ne. Tyjo, motá se mi palice.
4: Tak sedej. I když jsi nebyla nějak vysoko, spadnul se teda pořádně.
0: A z čeho jsi teda byla zkoušená? Z teorie náhody?
4: Ne, z praxe. Jaký umíme dělat lidem? Rozdělili jsme si to. Já měla na starost štěstí a sékra zase smůlu. Budou znát fortuny, víš?
0: Cože? Fortuny?
4: Zatím to dělá máma, ale až vyroste, vezme to za ní.
0: Cože?
4: Náhodu.
0: Dvě malý holky?
4: Vždyť jsem ti říkala, že se teprv zaučujem, ty trdlo.
0: Blbost. Náhodu řídí matika, jako všechno.
4: No jak myslíš? Hele, a víš, kde je Olymp?
1: Tady ještě před chvílí ležel. Nekecám. Fakt jsem ho sem dones. Asi si ze mě dělal blázny. Saláte?
0: Školník, rychle! Rychle dolů, jde sem!
4: Já nemusím.
1: Saláte?
0: Cože?
1: Saláte, saláte, až tě najdu, tak tě sním.
0: On tě nevidí? Jak to?
4: Neviděl mě ani předtím. Z nějakého záhadného důvodu mě vidíš jen ty.
0: To je přece nepravděpodobný.
4: Asi to mají prostě nahoře, na Olympu, rozumíš? Tak víš, kde je?
0: Ne.
4: Jak to? Ve škole nám říkal, že to ví každý.
1: Saláte, saláte.
0: No, já zrovna ne. A jdu dom.
4: To bych nedoporučovala. Teď ti má peška v merku a jak je znám, můžeš skončit na kousíčky. Radši mi pomoct na ten Olymp.
0: Jenže já nevím, kde je. A mám rozbitý mobil, abych to našel.
4: A jinde se to zjistit nedá?
0: Leda v kabinetu Zemáku.
4: No tak kde?
0: To ne.
4: Jak to? To je u toho učitele, se kterým se spohádal, že jo?
0: No právě. Počkej, jak to víš?
1: Tak a mám tě. Předstírat mrtvýho.
0: Ne, prosím.
4: Peško jedna pitoma.
1: A proto by si zasloužil salát nějaký pořádný trest. Třeba mít záchodky.
0: Soldát.
5: Chcete na to něco říct, Jindřichu?
0: No, že to byla peška. Teda smůla.
4: To jim neříkej.
1: Smůla? To bylo vandalství. Rozbitý okno, stržený okap, vomítka, tašky ze střechy, nezametený listí a ještě předstírá mrtvýho.
5: Jindřichu, tohle budu muset řešit s rodiči. Asi si umíte spočítat, že to nebude levné.
0: Jo, počítat teda umím.
5: Chcete ještě něco říct?
0: Ne, ale tady Lucka by vám to vysvětlila.
5: Kdo?
0: Lucka.
1: Jaká Lucka?
4: Kolikrát ti mám říkat, že mě nevidí?
0: No, já radši nic.
1: Já si myslím.
5: Dobře, takže uzavřeno.
0: Nevíte náhodou, kde je Olymp?
5: Vy si nedáte pokoj, Jindřichu. O vašem výstupu na zeměpisu jsem už samozřejmě slyšel.
0: Ničemu nerozumím.
4: Pojď radši za tím zeměpisářem. Když mi nepomůžeš, zůstane ti smůla do konce života.
0: To nějak zvládnu. Au, co děláš?
6: Promiň, mě to nějak ulítlo, hoď mi to.
0: Radši ne, vem si ho sám.
4: Vidíš?
0: Ty vole!
6: Promiň, já za to nemůžu. To nějak samo.
7: Prej samo.
4: Jsou pěkně laciný triky, sestřičko.
7: Já ti dám laciný triky, jen si počkej. Já ti dám kamarádice s lidma.
4: Nenaklání si tolik těm dveří, zaklepej. Omluvíš se?
0: Já s ním mluvit nebudu.
4: Tak co, je tam?
0: Co kdybys tam šla ty?
4: Jindřichu, mě přece nevidí.
0: A mě nemá rád. A učitěla, to jsou ze Zemákem ty nejzbytečnější předměty. Jau!
8: Co tu děláš, Jindřichu? Přišel ses omluvit?
0: Za co jako?
8: Ani po té ráně ti to nedošlo? Ukaž mi to. Udělala jsi něco?
0: Bouly.
8: Ukaž. Nic tam nemáš.
0: Chci vědět, kde je Olymp.
8: Olymp? Protože mi jdíš u dveří?
0: No.
8: To tě mohlo napadnout něco rafinovanějšího. Prý Olymp. Takže ty jsi ze země místo omluvy přišel dělat legraci? Zkus se nad sebou zamyslet.
4: Nenech ho jít.
0: Kašlu na něj. Je na mě zasedlej.
4: Běž za ní.
0: Ne.
4: Je zamčeno.
0: No a co kdybychom vlezli oknem?
4: Peška tě nechá spadnout a já pomoc neseženu. Co kdyby ses mu prostě omluvil?
0: To radši spadnu. Tady pomůže jen matika a fyzika. Aspoň doufám.
4: Jak jako? To je přeci průkazka do knihovny.
0: Správně. Zámek je totiž jednoduchý mechanismus.
4: Na kartu?
0: Kartu musím zasunout mezi dveře a zároveň u zámku. nad místem, kde se opírá do rámu. Dostat jí za střelku.
4: Ať ti to nevystřelí oko.
0: A musí být kolmo, pak se pomalu, ale jistě přitáhne k sobě, zatímco se točí klikou.
9: Jindřich Soldát se dostaví do ředitelny.
0: Cože?
9: Opakuji, Jindřich Soldát se okamžitě dostaví do ředitelny.
4: To je určitě Peška. Jdem na to dobře, dělej.
0: OK.
9: Opakuji, Jindřich Soldát se okamžitě dostaví do ředitelny nebo dostane dvojku schování. Trojku schování.
0: Tada! A teď ta kraluje.
4: Super, jsi dobrý. Rychle dovnitř.
7: Co je? Co se děje? Přece nemůže mít Peška pech. Já vám ukážu. Za to fakt zaplatí, sestřičko.
4: Tyjo, kde to jsme? Tady to vypadá jak zoo.
0: On je to taky kabinet Bižule. Je tady plno krámů a vycpaných zvířat. Tady než najdeme nějakou mapu nebo atlas.
4: Takže nejsou živí? Ani tahle slepice? Ani tahle kachna? Vypadá tak opravdově.
0: Kde jen ty mapy můžou být? Podívej se tamhle, ale opatrně.
4: Honem dolů, vidím Jova.
0: Cože? Jova? To je jen vycpaný, vypalíchaný orel. Kdo je Jov?
4: Jupiter, ředitel. Fakt je vycpaný? Už jsem se lekla, že na mě přišel. Občas se mění v orla. Musím na Olin, než zjistí, že jsem spadla.
0: Kdo? Jov nebo Jupiter?
4: Jupiter bez Jova, druhý pád, chápeš?
0: Ne.
4: Ty se levej i na češtinu. Radši se podívej do té skříně.
0: Hoří!
4: Ale proto to je zas Peška, hledej.
0: Počkej, co když fakt hoří? Jenom se kouknu.
1: Jakej capart nepřezutej to spustil?
0: O!
4: Co jsem říkala? Zkus teda tuhle skřínku.
0: Zamčeno. Přinašíš smůle, tam ten Olymp určitě je. A jak vlastně vypadá?
4: Jako hora přece. Kde sedí ten učitel? Určitě to bude mít na stole. Hele, tady. Atlas světa. Tam bude všechno.
0: Teď má asi 1000 strán.
4: Tak honem.
0: Jak to v tomhle najdeme?
4: Koukni se dozadu a hledej. Olymp.
0: Antarktida, Egypt.
7: Ne, nechte ten atlas. Přestaňte. OK. Řekli jste si o to. Já vám z toho udělám holubník.

0: to není. Oživovat mrtvý je proti pravidlům. To peška schytá.
1: Mámi!
0: Honem, vyhoď, ať ti nikdo nenajde. Ještě tu slepici. Nikdo jde. Ber atlas a zdrháme.
1: Pozdě.
2: To je zvláštní. Co tu děláš, Jindřichu? Vylez.
1: Já?
0: Skvělá schovka.
2: No kdo asi? Myslíš, že tě za tím atlasem nevidím? Jak jsi se sem dostal?
1: No...
0: Rychle něco vymyslí.
1: Já vlez oknem.
0: Ach jo.
2: Ty, který neudělá ani kotoul, jsi vylezl do čtvrtého patra?
1: Jo, já přelez jsem po parapetu.
2: Vždyť neustále tvrdíš, že máš strach z výšek. Proboha, co ta slepice?
1: No, ta je moje, mazlíček.
2: Víš, že do školy nesmí. Jak se jmenuje?
1: Lucie.
0: Čím dál lepší.
2: Takovou podobnou tu měl kolega Vicpanu, kde jen je? A ta kachna a orel, to byly rarity, no snad je nevyhodil. No mě už dneska nic nepřekvapí. Před chvílí někdo spustil alarm, školník šílí. A co to vůbec děláš?
1: Já...
0: Radši mlč.
2: A na co máš ten atlas?
1: Koukal jsem se, kde je Olymp.
2: Takže tebe přeci zajímá.
1: No, tak trochu.
2: Aha, a našel jsi ho?
1: Ještě ne.
2: Ukaž. E, F, G, to musíš hledat pod O. Tady, Řecko.
1: Cože?
0: To je blbý nebo co?
1: Jo, blbý.
2: Proč prosím tě blbý?
1: To je daleko, že jo?
2: Ani ne.
1: Fakt? Za jak dlouho jsme tam busem?
2: Asi za 2 dny.
0: Ujova.
2: Ale letadlem seš tam za 2 hodiny.
1: Jenže my nemáme letadlo.
2: A víš, čím je pohoří Olymp známé?
0: Sídlo bohů.
1: Je to sídlo bohů?
2: Výborně. A jakých třeba?
1: No...
0: Třeba Jova nebo Neptuna.
1: Třeba Jova nebo Neptuna?
2: Výtečně. Ty umíš římské bohy a dokonce skloňovat Jupitera. Tak to máš u mě za jedna.
1: Ty jo, díky.
0: Takový štěstí. S Peškou se muselo něco stát. Nebo něco chystá.
2: Tak ty se takhle zajímáš? Ty se nezdáš, Jindro. To ty před spolužáky, viď?
1: Trochu.
3: To není možný. Proč mi to nejde? Proč?
4: Proč asi, Peško?
3: A sakra. Jove, jak dlouho tu stojíte?
4: Dost dlouho na to, aby mi bylo jasné, co si provedla.
2: No, Jindro, tak jsem moc rád, že jsme si pěkně popovídali. Ale teď už se musím zbalit. Jedu totiž na chatu.
1: Aha, tak já už půjdu.
0: Jsem zvědavá, jak se do toho Řecka dostaneme.
2: Mimochodem, a to je zajímavé, na tu chatu jedu přes Brdy, což je moc hezké místo. A představ si, že jednomu z brdských vrchů se přezdívá Olymp. To je náhoda, viď?
0: Slyšel jsi?
1: No, a ukážete mi ho?
2: Jistě. Podívej. Tady, Brdy. Jeden z menších vrcholů se nazývá Plešivec.
1: A proč je to taky Olymp?
2: Podobně jako České Švýcarsko nebo Česká Sibiř. U nás máme prostě všechno.
0: Poprozo, ať nás tam vezme.
1: Ani náhodou.
2: Cože?
1: Říkám naschledanou.
2: No jo, jo, jo, měj se pěkně. A nezapomeň si tu slepici.
0: Jindro, tak mi trochu pomož. Dělej popros.
1: Já s ním nepojedu. Bude mě poučovat.
0: Popros ho. Nebo až budu Fortuna, tak se na tebe vykašlu.
1: OK, ale ať to mám rychle za sebou. Hodíte mě tam?
2: Co prosím?
0: Popros.
1: Prosím.
2: Dobrt? No já nevím. A nebudou se po tobě schánět rodiče?
0: Řekni, že tam bydlí tvůj děda.
1: Bydlí tam děda.
2: Aha, a jak se jmenuje?
0: Něco vymyslí.
1: Pešek.
2: Toho asi neznám.
1: Zrovna se nastěhoval.
2: No vlastně proč ne? A ta slepice pojede s námi?
1: Ne, děda je alergický na peří. Já jsem domluvený s panem školníkem, že mu ji nechám na dvorku.
0: Vidíš, jak ti to jde.
2: Dobře, tak mi dej ještě chviličku.
0: Super, to je fakt štěstí. Ale vlastně taky hodně podařilo.

0: Tak, Lucko, jak zpátky nahoru? Vzpomeň si, dám ti ještě poslední šanci.
1: Je pitomá, že je pitomá, jede až do nějakých brd a přitom stačí jenom zakřičet.
0: Co tu ještě děláš, Peško? Místo, aby se styděla, ukazuješ na chyby ostatních? Jsi snad člověk?
1: Ne, já...
0: Ať už tě tu nevidím. A až tvoje sestra dorazí, vyzvedneš ji u brány.

0: Brdy patří do Brdské vrchoviny, spolu s hřebeny a příbramskou pahorkatinou. Přičemž nejvyšším vrcholem je Tok, má 865 metrů. Zároveň jde o nejvyšší bod středních Čech, i když jen o pár metrů vyšší než Praha.
1: Praha, jo.
0: Představ si, prý oni chtěli pojmenovat nejbližší nejvyšší vrchol, ale pak se ukázalo, že Tok je vyšší. To je legrace, viď?
2: Už chápu, proč nemáš rád zemák.
0: No jenže, na Praze postavili 50 metrů vysoký meteoradar, takže co do umělého vrcholu, Praha nakonec vede.
1: Už tam budem. Děda chodí brzo spát.
0: Brzy. Brdy už vykupují.
2: Poděkuj, ne?
1: Jo, děkuju.
3: Není zač. Já děkuji za vynikající debatu. Budu se těšit ve škole.
4: Na Plešivci prý přebývá mnoho bytostí a božstev. Třeba potkáš hadí královnu na bílém jelenovi nebo čarodějnice.
1: Já už fakt musím.
3: Tak ahoj ve škole.
1: No ty vogo, jsem zestarnul o 3 třídy.
2: Je to skoro stejný načas do zemáku, jako ty do matiky.
1: Ale nech si toho, jo?
2: Počkej, nahoru opatrně. Už dlouho se nic nestalo. Peška asi číhá.
1: Nebo já pojď. Au!
2: Opatrně!
1: Klid, jenom mi to trochu podjelo.
2: Opatrně. Koukej pod ty nohy, opatrně.
1: Ježíš, mě z tebe asi klepne.
2: Opatrně. Opatrně, no.
1: No jo, pořád.
2: Ty jo, kolikrát ti mám říkat, abys dával bacha?
1: Už ani jednou.

0: A jsme na Olympu. A co teď?
1: No, nevím. Jove, Peško, halo.
0: Žádný fanfáry, veď?
1: Asi špatný Olymp.
0: Tak přece budeš muset do Řecka.
1: Hele, zkus mi pomoct, jo.
0: A co hledáme? Nějaký chod?
1: Já nevím.
0: Aha. A jak to chceš najít?
1: U Jova já nevím, hledej.
0: A je, něco se žene.
1: Nedělej meteorologa, jo?
0: Ne, fakt? Dívej ten mrak.
1: Ach jo, průšvih.
0: Rychle, takhle vysoko nás smete blesk.
1: Jove, Jove, Peško, pomoc!
0: Nevolej, utíkej!
1: Jove!
0: Já všechno toho vyskapem. Dřepni si, ruce, nohy k sobě.

0: Co je? Co? Co se stalo? Kde jsme?
1: Doma!
0: Vždyť nás smetl blesk.
1: No právě, to nás přivolal Jupiter.
2: Vypadá to tu jako škola, akorát hezčí.
1: Myslel jsi, že se 2000 let válíme v bílých rouchách na kopci?
3: Ne.
1: I my se vyvíjíme a rychle.
4: Nechceš věneček, človíčku?
2: To je na hrob, ne?
4: No právě.
1: Trhni si poupětem, květo.
2: To nechápu.
4: Máte pěkný průšvih, Lucko. Ještě větší než nepty.
1: Co udělal?
4: Fréřil před vendulou. Proměnil veřejné záchodky ve fontánky. Viděl to člověk, myslel, že je to zázrak a začal chodit do křesťanského kostela.
1: Na tohle nemáme čas. Musíme jít. Čau.
2: Kdo to byl?
1: Květa. Stará se o kytky. Kdybych byla smůla, nechám jí spadnout na hlavu lustr.
5: Ale, snad by si za mě nechtěla dělat smůlu, sestřičko.
1: Ty se za náma nebojíš chodit, ty.
5: Mám vás vyzvednout. A nenechám si uniknout, až se klučík dozví, jak to s ním je. Pluto bude rádi, že to přitáhla.
1: Nech toho.
2: Jak to se mnou je?
5: Nějak moc se staráš. Nenačichla s člověčinou.
2: To je peška?
5: A to je ten trouba.
2: Tak ty jsi mi to všechno dělala.
5: No, popravdě řečeno, jsi mi dost pomáhal. Seš nemotora.
1: Klidni se, jo?
2: Já ji praštím.
5: No zkus praštit boha, človíčku.
1: Ale já ti vrazit můžu, peško pitoma.
5: Proč se staráš o člověka, navíc mrtvýho?
2: Cože?
1: Proč mu to říkáš, bude se bát?
5: Takovej milovník matematiky si snadno vypočítá, co způsobí blesk, ne?
2: Jsem mrtvej?
5: No, taky jsi mohl na smrt vybrat lepší kalhoty.
1: Neboj, to vyřešíme, Jindro.
2: Já nechci být mrtvej.
5: To každý človíček.
1: Ty harpie! Ty, já tě uškrtím, ty harpie! Já tě praštím, ty chyméro jedovatá! Já tě uškrtím!
6: Lucko, Peško, dostavte se okamžitě do ředitelny.
1: Nebreč, Jindro. Alespoň si podíváš, kam žádný smrtelník ne.
5: Smrtelník? No, to vystihla.
1: Tak jak nepty?
7: To není fér. Peška má za oživení mrtvol prd. Ale já budu za stříkající hajzlíky sušit celý vytprný město.
6: Já tě slyším, Neptune. Další.
5: Tak se měj, mrtvolko. Pálucko, já mizím.
6: Ty taky, Peško.
5: Co?

0: kadetů jen na pováženou. Chováte se jako děti. To vy máte inspirovat lidi, ne oni vás. Usaďte se.
1: Pardon.
0: Měli byste k nám vzhlížet jako kdysi, člověče.
1: To byste mě zabil.
0: Mlč, mluv, až budeš tázán. A ty se, Lucko, neomlouvej. Omluvy jsou pro lidi. Bohové konají. Dobře konají. Jak byste své dnešní výkony zhodnotili? Ano, zřejmě byste tu nebyli, kdyby to bylo dobré. A rozhodně by tu s námi neseděl člověk.
1: Tak já bych šel.
0: Seď, dojde na tebe. Snad si, Speško, nemyslela, že je přivedeš a tím všechno odčiníš. A ty si opravdu nepamatuješ, jak zpátky nahoru, Lucko?
1: Mně to asi vypadlo.
0: Zapomněla si formuli?
2: Já vím. Jove, jove, jove, skysla jsem tu dole.
1: Podlej, Savko.
0: Ano, stačilo by se ozvat. A ty bys místo toho vyrazila pěšky do Řecka?
1: No.
0: A Peško, ty jsi měla pomoct. A místo toho si dohnala školníka k šílenství.
3: Saláte, saláte, kde jsi? Saláte!
4: Pane školník, už byste měl jít domů.

0: Změnili jste počasí v celém regionu, jen abyste jednomu troubovi rozfoukali listí na dvorku.
1: Jako mě?
0: Jo.
2: Ty brďo, kdo to mohl čekat, břeťo? Valím si to na mašině s tupadé, obloha bez mráčku a najednou takovej liják, že jsem nevěděla ani na špičku nosu.
0: Kvůli vám nedorazil klaunský alegorický vůz na den dětí. Takhle si představuješ štěstí, Lucko.
3: Petrovice, Pavlovice, odboč vpravo, trochu více.
4: Petrovice, Pavlovice, nejsme týl v Americe.
5: Petrovice, Pavlovice, jsme úplně v háji a ztracený, kamaráde. Já vůbec nevím, kam dál.
0: A takhle ty se, Peško, chováš k sourozencům. Schazuješ je z Olympu.
1: No...
0: Měli jste se domluvit a místo toho jste soutěžili. Mysleli jste na důsledky, když jste zastavili vlaky, změnili počasí, oživili mrtvé? Neptun, Merkur i Pluto po vás museli uklízet a já metat blesky.
1: Ale proč já?
0: Vidíte? Aniž by se zamyslel, spílá a viní všechny druhé, jak to lidé dělají. Ale zkuste jim pomoct. Myslíte, že poděkují? Odpovím ti, člověče. Byl jsi vylosován. Z těch, kteří náhodu nejvíc pochybují. Jsi samá matematika. A když vše nešlape jako stroj, vzdycháš a zpochybňuješ. Víš ty vůbec, že mnohé vědecké objevy byly dílem náhody? Penicilín, nerez, rentgen, dynamit.
1: Ale já...
0: Dobře si pamatuj, člověče. Chceš-li být aspoň trochu božský, ovládej emoce. Nerozčiluj se. Přijímej nepřízeň osudu s chladnou hlavou. Bohové v tobě poznají druha a lecos ti odpustí. To platí i pro vás, Lucko a Peško. Vždy jsem vám vysvětloval, že štěstí od smůly odlišuje jen pocit člověka. A z toho, co se v jeden moment zdá jako štěstí, se záhy může stát katastrofa. I když jste dvě, náhoda je jen jedna. Nerozdělujte se, spolupracujte. Rozumíte?
6: Ano.
0: Peško?
2: Ano, spolupracovat.
0: Správně. Jemně ovlivňovat, než hrubě zasahovat. Lidé chybují i sami, jak tenhle malý popleta. Tak snad si z toho odneseš i něco pro sebe. Člověče.
1: Jo, do hrobu.
0: Pro tentokrát jsem přimhouřil oko a přikázal Plutovi, aby tě pustil.
2: Cože?
1: Takže nejsem mrtvý.
0: Klidně to považuji za štěstí.
1: Děkuju.
0: Lucko, vyprovoď ho. A s tebou si to ještě vyřídím, Peško.
6: Pech? Co, sestřičko?
7: Půjdeš tudy a na konci chodby je výtah. Tam si tě převezme Cháron. Tak ahoj.
1: Čau.
7: Bylo to fajn.
1: Jo, to jo.
7: Občas na tebe dolů mrknu. Třeba jak ti dopadla čtvrtletka, jo?
1: Fajn. No a já se budu víc kamarádit s náhodou. Tak já jdu.
7: Jindro?
1: No?
7: Pěkný kalhoty.
1: Dík.

0: Jindřichu? Jindřichu, dneska máš opravdu ty čtvrtletky. Už jsi vzhůru? No vida, šikule.
1: Nikam se neženu, ještě posnídám.
0: Snad nepůjdeš v těch špinavých fialovkách.
1: Fialová je fajn.
0: Vždyť už máš všechny ostatní vypraný.
1: Neřeším.
0: No tak hlavně, aby to dobře dopadlo.
1: Cítím šťastný den, mami.
0: To ti vyšlo podle nějakých propočtů?
1: Ne, já to prostě jenom cítím. Tak co salát? Dneska ve škole letadlem nebo s ufonama?
2: Učil ses matiku, Jindro?
1: Nechávám to náhodě.
2: To bys neměl.
1: Ale pohoda.
3: Dobrý den. Bohužel vaše paní učitelka onemocněla, takže místo matematiky bude dneska zeměpis.
2: Fakt, že jo, máš štěstí.
1: Do prčic.
3: No a protože to přišlo náhle, nejsem připravený. Navázal bych tedy na jednu moc zajímavou diskuzi.
1: Ne.
3: Co, Jindro? Jindřich byl totiž včera v Brdech.
1: Ani matice, ani náhodě nemůžu věřit. Lucko, Peško, proč?
4: To by přeci nebyla žádná náhoda, kdyby ses na ně mohl spolehnout. Vše s mírou, člověče.

Alfana to měla hned. Vadný motor, mamma mia, přerýždím před jednou Kia. Na tacháku dvoustovku, předjel jsem i Škodovku, potom ještě hopla a předjel jsem i Opla. Předjel jsem i Pontiac, snadno ani nevím jak, nohu z plynu sundaj.

měl jsem i Peugeota, žádná velká rechota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždí mi Maserati. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentley. A nakonec mi marná sláva, jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil,

0: Luci, a oj, Jani, vítaj te v mé tady u Šounově pohádkové školce.
1: Ahoj, Ušoune. Ahoj, kamarádi.
0: Lopatičky, kyblíčky, bagr, sklápěčka.
1: Smáču a pití beru já. Hotovo?
0: No jasně.
1: Holky a kluci, víte, kam se s Ušounem dneska vydáváme?
0: Ušounova hádanka. Ne. Nebojte, to není žádná hádanka, to je přeci jasné. Holky a kluci, 3, 2, 1, jdeme na hřiště. Jani, to holky a kluci věděli skvěle. A bylo to jasné, tak ještě dej prosím tě pořádnou hádanku.
1: Dobře, tak víš co, po cestě na hřiště vám zaspívám zase 3 melodie z večerníčků nebo z pohádek a vy s kamarády uhodnete, které to jsou.

0: kluci, to my víme. 3, 2, 1, Čmelda a Brunda.
1: No to počkat, to ano, ale večerníček se jmenuje...
0: Příběhy včelích medvídků, to my víme.
1: Správně. A co tahle melodie? La.

0: nám je tak jasné. Přece co? 3, 2, 1. Ferdam Ravenec.
1: Parádně jste to zase uhádli. Tak si za odměnu dáme pohádku rozhlasovou z pohádkového seriálu Plavčík a sardinky.
0: Ušounova pohádka.

Sardinky v zátoce Juan Le Pen si kolikrát stýskali, že děti na plovárně dokážou to a ono, zatímco mrňavé sardinky ne. Ale jednou se dověděli, že pan Brém, a ten věděl o rybách všechno, že tedy pan Brém zjistil, jak jsou sardinky silné. Utáhnou prý i povoz s párem koní. Sardinky to ještě neskoušeli, ale když to řekl pan Brém, je to jistě pravda. A sardinčí sílu jednou skutečně ukázali. Kdysi dávno, řekla zkušená sardinka, se stalo něco skoro neuvěřitelného. Ale zaplavte si tam a uvidíte, že mám pravdu. No ne, a kam? Chichotala se prosto řeká sardinka. Do průlivu La Manche. Drž tlamičku a dávej pozor. Sardinky zatáhly prosto řekou sardinku ke dnu a zkušená sardinka vyprávěla. Anglie bývala kdysi poloostrov. Vám je to jedno, stejně jste nevystrčili ploutve od plovárny. Ale sardinky jsou cestovatelé. Jedny vábí studené vody, druhé zase teplé moře. Sardinky, které táhly na návštěvu do teplých vod, musely obeplout celé západní anglické břehy. A část hejna se zamotala mezi ostrovy, kterým se říká Hebridy, pár sardinek zabloudilo v Irském moři a dole u Bretaně se sešel jen malinký zbytek bývalého sardinčího roje. Jednou se sardinky rozhodly, že si zkrátí cestu. Počkali si na vysokou vlnu a vrhli se proti břehu. Stalo se to u města Calais v roce 10 a 2 a 3 a 5 a 4 po velkém zátahu na sardinky. Když se vysoká vlna vracela od břehu, viděli sardinky z jejího hřbetu, že pobřeží pod jejich náporem puklo. Anglický poloostrov se odtrhl od francouzského břehu a z kulinu mezi zeměmi právě zalévalo moře. Prostořeká sardinka vyklouzla ode dna. Já to dopovím, volala. Nechte mě. Dobrá, řekla zkušená sardinka, ale mluv jen čistou pravdu, nebo bude mazec. Jasně, řekla prostořeká sardinka. Čistou pravdu o události v roce 10 a 2 a 3 a 4 po velkém zátahu na sardinky. Průrva mezi Anglií a Francií byla velmi úzká. Když chtěli sardinky táhnout novou cestou, otírali se šupinami o pobřeží. Nemohli ani pohnout ploutvemi, museli se nechat unášet pomalým proudem. To je pravda, řekla spokojeně zkušená sardinka. Co udělali sardinky? Zeptala se prostořeká sardinka a hned taky odpověděla. Opřeli se o Anglii a odstrčili ji po vlnách o kus dál. Pak klidně pluli dolů k jižní Francii. Ano, řekla zkušená sardinka, zrovna takhle to bylo. Úžinu mezi novými břehy pojmenovali sardinky Velká sardinčí úžina. Po letech dostala jiné jméno, La Manche, teda rukav, ale to si vymysleli lidé. Mezi rybami to neplatí. Mezi rybami se na ní doptáte jenom jako na velkou sardinčí úžinu.

0: Holky a kluci, stále posloucháte u Šounovu pohádkovou školku, ve které jsme dneska vyrazili na hřiště.
1: A já jdu budovat.
0: Jasně, kamarádi. U Šoun má namířeno na pískoviště. A u Šoune bude to hrad, nebo zámek, nebo snad sídlo nejslavnějšího strašidla?
1: Ne. Bude to naše písková pohádková školka. Hele! Už mám naši hlavní budovu.

0: okně.
1: Holky a kluci, zkusíte to taky. Ušounův úkol.
2: Tenhle úkol budete určitě plnit až po školce, pokud ovšem nemáte rádio puštěné venku a zrovna nejste na písku.
1: Protože jestli jo, tak plňte ten náš úkol hned.
2: Až půjdete na písek.
1: Tak nám postavte z písku pohádkovou školku.
2: Tak jak si ji představujete, když zavřete oči.
1: Jo, jo, a pak poproste rodiče nebo paní učitelku, aby váš výtvor vyfotili a poslali mi ho.
2: Adresu dávno znáte. Je to ušoun@rozhlas.cz.
1: Jo, Jani, ale pojď mi taky pomoct, protože vedle naší pískové ušounovy pohádkové školky jsou zaparkovaní bagr s tátrovkou.
2: Je, a o těch já znám jednu písničku. Tady je.
1: Ušounova písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku. My jsme dneska na hřišti.
1: A parádně si to tady užíváme. Už máme tady na pískovišti z písku postavenou krásnou pohádkovou školku.
0: A teď bychom se mohli protáhnout a trošku si zablbnout s dětmi.
1: Jo, jo, jo, a já mám nápad.
0: Ano?
1: Zahrajeme si zlatou bránu. Víš, jako zlatá brána
0: otevřená. No jasně, jasně,
1: jo?
0: Známe
1: no tak
0: to.
1: Pojďte k nám, kamarádi.
0: Tak, a nejdřív si pustíme zlatou bránu od Hradišťanu. Natrénujeme to a pak budeme zpívat

0: už to umíme, jenom že my si zaspíváme tu naši, jak my to známe spolu. Tak, teď pozor, pozor, ať je to ten nebo ten, praštíme ho koštětem.
1: Jasně, tak pojďte holky a kluci, zahrajeme si Zlatou bránu a zaspíváme si k ní sami. Chytíme se s Ušounem naproti sobě a vy se chyťte taky.

0: mého koše tém. Jo, už jsem tě chytla.
1: No to je teda legendní.
0: Je ušovne, ty jsi praštěný.
1: No a teď si to vyměníme, jo?
0: Dobře.
1: Teď zase já praštím tebe.
0: Výborně, výborně.
1: Tak zpíváme, jo? Tak.

0: jätten.
1: Už ale jenom jako.
0: No, teda, to se nám to ale pěkně povedlo.
2: Krása. A teď?
0: No co teď? Já běžím na klouzajdu.
2: Bezva, já jdu na houpačku.
0: Klouzačka je nejlepší. Juhu, jedu. Jani, bolí mě ruka. Hrozně moc.
2: Počkej, ukáž. Ty jsi snad zlomil ruku na klouzačce, jako bych já o tom nespívala.
0: Tak mi, Jani, prosím, tu tvou písničku o zlomené ruce zaspívej. Třeba se mi z toho ta moje uzdraví.
2: No, zkusit to můžeme, ale takhle to u Šonku nefunguje. Budeme muset k panu doktorovi.
0: Asi jo.
2: No, tak ukaž, já budu během písničky foukat. Uf.

Ach ty kluku, jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu, zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

0: Holky a kluci, posloucháte mou, tedy Úšou novou pohádkovou školku. Dneska jsme byli na hřišti.
1: A bylo to bezva?
0: Dokud jsem si nezlomil ruku.
1: Takže teď jedeme k panu doktorovi a Úšou se vůbec nebojí.
0: No, vůbec se nebojím. Jsem totiž frajer a hrdina. Fňukám jenom trošičku.
1: Ale no tak, ano, potvrzuji, Úšoun je hrdina.
0: No díky.
1: No,
0: díky.
1: Víte co, holky a kluci, myslím, že kdybyste dneska Úšounovi namalovali obrázek, který by mu ozdobil sádru, byl by úplně nejšťastnější.
0: Ano, ano, holky a kluci, prosím, dneska mi namalujte něco pěkného, co já si potom otisknu na sádru.
1: Ale pozor, dneska můžete poslat obrázek pro Úšouna na sádru.
0: Ale i fotku vaší, tedy naší skvělé Úšounovy pohádkové školky z písku, kterou jste postavili, anebo teprve budete stavět, jo?
1: Pak stačí, když váš obrázek nebo fotku rodiče nebo paní učitelka pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už si s tím poradí, stejně jako pan doktor s tou mou rukou. No a my potom někomu z vás za obrázek nebo za tu super školku z písku pošleme odměnu.
1: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně. Užívejte si na hřišti a dávejte na sebe pozor, ať nedopadnete tak tvrdě jako Úšounek.
0: Jo, přesně tak. Já slibuju, že už budu dávat pozor. No a pozor, pozor, zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš zlomený Úšoun Růšoun.
1: A o něco méně zlomená Jana Richterová. A na závěr si dneska dáme písničku Hrajeme si rádi. A proč? Protože je to čistá pravda.
0: Přesně tak.

0: já a ty.
1: Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: tě.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je hitparáda Rádia Junior, která právě začíná už po 317.
2: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy mám pro tebe 12 parádních songů. Vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
2: Soutěž.
1: V minulém týdnu jsem se vás v Postřehovce ptala, kteří zpěváci z našeho žebříčku jsou ajťáci, neboli kteří zpěváci by studovali informatiku. No a odpověděl nám správně Matyáš Čech, který řekl, že to jsou Pokáč a Pavel Čadek. Nejprve byli ajťáci, no a teď jsou písničkáři. Gratulujeme Matyáši a posíláme ti merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro další kolo hitparády? Pozorně poslouchej a odpověz na otázku, v které zemi vznikl K-pop. Opakuji ještě jednou, v které zemi vznikl K-pop. Odpověď pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napiš hitparáda soutěž. Díky! No a teď už jdeme na novinky.
2: Hitparáda Rádia Junior.
1: No Stress, tak se jmenuje nová pecka od 12-leté zpěvačky Lillian, která zní tak trochu jinak, než jsme od ní byli zvyklí. Lillian v ní pořádně přitvrdila a tak trošku se přiblížila i k rapu. Tak jsme zvědaví, jak se vám bude její nová vypalovačka líbit. Lillian se věnuje zpěvu už od 8 let a kromě hudby miluje také muzikálové herectví a tanec. Na kontě má už několik vlastních písniček, třeba Škola je nej, Shopping Day, Party Day a spoustu dalších. Zahrála si také v muzikálech Annie, Peter Pan anebo Into the Woods. V současnosti můžete vídat třeba v muzikálech Robinson a Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Lillian navíc chystá svůj úplně první samostatný koncert, na kterém oslaví své 13. narozeniny. Chcete být u toho? No tak mám pro vás skvělou zprávu. O lístky na něj budeme soutěžit už v pondělním vysílání 5. října. Lillian za námi do Rádia Junior dorazí po 5. hodině, takže v pondělí v 5 určitě poslouchejte. No a teď už pojďme na její novinku. Tohle je Lillian a její hitovka No Stress.
2: Novinka.

0: No Stress, tak se jmenuje první novinka hitparady Rádia Junior od Lilian, která chystá svůj první samostatný koncert ke svým 13. narozeninám. Chceš na něj vyhrát lístky? Tak poslouchej vysílání Rádia Junior v pondělí 5.10. po 17. hodině, protože ke mně do vysílání Lilian přijde a můžeš si ji i vyspovídat. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Sinča Benešová, která chce do našeho žebříčku dostat zpěvačku, co si říká Majla. A její píseň Crying to God. A teď co myslíš, je Majla česká nebo zahraniční zpěvačka? No a správná odpověď je, že to je Češka, která aktuálně žije v Londýně a zpívá především anglicky. A jestli budeš hledat třeba na nějakých streamovacích platformách, tak musíš napsat M-A-E-L-L. A hudbě se věnuje už od dětství a v roce 2023 reprezentovala Česko na soutěži Eurovision Song Contest s písní My Sister's Crown společně s dívčí skupinou Vesna. Její aktuální písnička Crying to God je ale trochu jiná. Majla v ní zpívá o chvílích, kdy člověk něco prožívá a hledá způsob, jak se s tím vyrovnat. A kdo ví, třeba tě následující pecka zaujme natolik, že si ji zařadíš i do svého soukromého playlistu. Tak si ji pojďme poslechnout. Majla, Crying to God.
1: Novinka.

Tak to byla česká zpěvačka sídlící v Londýně, Myla s písní Crying to God. Líbí se ti? Tak pro ní anebo pro dalších 11 písniček hlasuj na webu radiojunior.cz. Se scrolluj dolů a vpravo dole uvidíš hlasovací tabulku hitparády Rádia Junior. No anebo rovnou skoč do nejnovějšího článku na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Každopádně, my za tip děkujeme Simče a pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl v našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda. Dvě novinky jsme přidali a další dva songy musí v našem žebříčku uvolnit místo. Kdo pak od vás tentokrát získal nejmenší počet hlasů?

0: A ve 316. kole už neuslyšíme ani sokolíka Pepíka od Báry Ladrové. Ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho svými hlasy v našem žebříčku udrželi po maximální počet 10 kol a díky tomu se dostává do síně slávy. A ještě jedna zpráva. Sokol si bude ve čtvrtek 8. října připomínat památný den sokolstva. Česká obec sokolská spolu se stovkami tělocvičných jednot po celé zemi uctí památku tisíců sokolů a sokolek, kteří obětovali své životy v bojích za svobodu a samostatnost národa. V řadě měst vyjedou do ulic autobusy a tramvaje městské hromadné dopravy ozdobené českými a sokolskými vlaječkami. Budou se konat vzpomínková setkání spojená s kladením věnců a květin u pomníků, pamětních desek a sokoloven. A nebude chybět ani jedna z nejpopulárnějších akcí pro veřejnost. Večer sokolských světel. Během níž lidé na březích řek a rybníků vypouštějí na vodu lodičky se zapálenou svíčkou. Symbolicky za každou sokolskou duši, která položila život za svobodu. A jestli máte sokol i ve vašem městě, tak si zkuste vyhledat, jakou akci chystá na 8. října. Na památný den sokolstva. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A kdo pak nám opět balancuje na poslední postupové příčce? Pavel Čadek s písní Strach, která je na 10. místě. A když už se písnička jmenuje Strach, pojďme si říct, co to ten strach vlastně je. Strach je přirozená reakce našeho těla, když máme pocit, že nám něco hrozí. Třeba když se ocitneme na hodně vysokém místě, slyšíme v noci podezřelý zvuk, nebo nás čeká něco, z čeho máme obavy. V tu chvíli se naše tělo připraví k akci. No a teď malý kvíz. Co se děje s naším tělem, když se pořádně lekneme? Za A. Srdce začne být pomaleji. Nebo za B. Srdce začne být rychleji. Nebo za C, přestaneme úplně dýchat. No a správná odpověď je za B. Když se lekneme, srdce začne pumpovat krev rychleji a tělo se připravuje na rychlou reakci. Útěk nebo na boj. Strach je vlastně takový náš vnitřní alarm, který nás má chránit. No a teď už si poslechněte Pavla Čadka a jeho strach.
1: 10. místo.

strach, tak se jmenuje táborová hitovka od písničkáře a violončelisty Pavla Čatka, která je opět na 10. místě. A kdo pak nám klesl z 8. místa na předposlední 9? Taylor Swift s písní Uplight. A protože jsme před chvílí mluvili o strachu, pojďme se podívat na to, čeho se bojí jedna z největších hudebních hvězd na světě. Taylor Swift v jednom rozhovoru prozradila, že jejím velkým strachem je bezpečnost na jejich koncertech a to, aby se něco nestalo jejím fanouškům. A není divu, na její koncerty chodí 10 000 lidí. Taylor ale také říká, že strach by nám neměl bránit v tom, abychom žili svůj život a dělali věci, které máme rádi. Každému na strach pomáhá něco jiného. Někdo se potřebuje projít, někdo si pustí hudbu, někdo si povídá s kamarádem a pro dalšího může být uklidňující třeba pohlazení kočičí srsti. Což nás přivádí zase zpátky k Taylor Swift, která je velkou milovnicí koček a má doma hned 3. A jestli chceš vědět, jak se jmenují, tak ti to řeknu v příští hitparádě Rádia Junior. Už za týden. Teď už je tady Taylor Swift a její hitovka Uplight. 9.

0: z 8. na 9. příčku slítnul Oplight od Taylor Swift.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak si naopak polepšil z 9. místa na 8.? Je to Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu. A protože jsme před chvílí mluvili o strachu, zajímalo mě, co pomáhá překonávat nejrůznější obavy Benovi. A tipuju, že vedle hudby je to 100% sport, který od dětství sehrává v jeho životě obrovskou roli a dělal ho i závodně. Ben se věnoval tenisu, snowboardingu a brazilskému bojovému umění jiu-jitsu. A právě ze sportu si podle svých slov přinesl i disciplínu, kterou později využil v hudbě. V hudbě na sebe poprvé zásadně upozornil soutěži Česko hledá superstar a ty si teď zkusit tipnout, v kterém roce to bylo. Za A v roce 2004, nebo za B v roce 2009, nebo za C v roce 2019. A správná odpověď je za B v roce 2009. Tehdy se Ben Kristoval dostal mezi finalisty a právě díky soutěži se o něm dozvědělo velké množství lidí. No a holkám ze skupiny Vesna se líbí Ben Kristoval natolik, že si ho pozvali i do svého songu Já si tě brát nebudu. Tady je
1: 8.

0: Já si tě brát nebudu, tak se jmenuje hitovka od ženské skupiny Vesna a Bena Kristová. Minule byli devátí a teď si polepšili na 8. příčku. A k mému rozhovoru s frontmankou skupiny Patricí Kaňok se dostaneš z hlasovací tabulky Hit Parády Rádia Junior. Stačí kliknout na odkaz Vesna. A kdo je opět na 7. místě? Pokáč z písní Ignor. No a hned na začátek mám pro tebe kvíz. Čím chtěl být Pokáč, když byl malý? Za A popelářem, nebo za B pilotem, nebo za C kuchařem? A správná odpověď je... Za A Pokáč chtěl být popelář. No a tahle dětská záliba mu vlastně vydržela dodnes. Se svými syny občas chodí před dům vyhlížet popelářské auto. A dokonce už je párkrát svezl i v kabině. Ale já nevím jak vy, ale já jsem fakt ráda, že nakonec před povoláním popeláře zvolil povolání písničkáře. Protože díky tomu můžeme poslouchat jeho naprosto skvělé a mega vtipné songy. A kdo by chtěl vidět Pokáče naživo, tak má jedinečnou šanci, protože teď na podzim plánuje koncertní šňůru, kterou pojmenoval Ignor Tour. A tentokrát to bude něco docela jiného. Nepojede jen se svou kytarou a ukulelem, ale poprvé ho doprovodí živá kapela. Zahrají například v Olomouci, Třebíči, v Brně, Praze, Táboře, Pardubicích, Zábřehu, na Moravě nebo Gdyni. A určitě tam zazní i následující hitovka Pokáč Ignor.
1: 7. místo.

0: 500 míň je Ignor od Pokáče.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám vystoupal z novinky na šesté místo? Je to Eva Farná s písní Perpetuum mobile. A protože už víme, že Eva zpívá od dětství, mám pro vás jednu další zajímavost. Věděli jste, že Eva Farná jako holka taky závodně lyžovala? Jezdila slalom a sjezd a dokonce byla členkou lyžařského klubu. A kdyby se nestala zpěvačkou, možná by dnes dělala něco úplně jiného. Po maturitě totiž začala studovat na univerzitě ve Varšavě. No a teď mám pro tebe další kvíz. Co myslíš, že Eva Farná v Polsku studovala? Za A práva, nebo za B polštinu, nebo za C architekturu? A správná odpověď je za A práva. Eva chtěla být právnička, no ale nakonec dala přednost hudbě a zpívání. A já si myslím, že neudělala špatně. Eva Farná, Perpetuum mobile.
1: Šesté.

Z novinky na šestou příčku si povyskočil megahit Perpetuum mobile od Evy Farné. A už jsme se dostali mezi prvních pět nejoblíbenějších písniček podle vašich hlasů. No a kdo pak nám otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Budou to Lollipops, které byly před týdnem čtvrté a teď jsou na páté příčce. No a v tomto případě jde o novou sestavu Lollipops ve složení. Růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. A mají písničku Všechny barvy máme. No a teď kvízová otázka. Tušíš, kterou barvu mají lidé z různých koutů světa úplně nejradši? Máš svůj tip? Průzkumy na nejoblíbenější barvu v různých koutech světa obvykle vyhrává modra, kterou si lidé často spojují s klidem, důvěrou a bezpečím. A líbí se jim i proto, že připomíná oblohu nebo moře. Já osobně mám nejradši terkysovou, to je právě něco mezi zelenou a modrou. Ale jako malá jsem měla ráda žlutou a mám ráda i růžovou, nejvíc odstín fuchsiová. No a jakou barvu máš nejradši ty? Lollipops? Všechny barvy máme.

0: Všechny barvy máme, tak se jmenuje novinka od nové generace Lollipops ve složení růžová Gigi, zelená Emča, žlutá Anička a modrá Jasmínka. Před týdnem byly čtvrté, teď jsou na páté příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Před týdnem byl šestý a teď se dostal na sympatickou bramborovou čtyřku. Tak si u vás vede 14-letý Jonej z písní Tanči. Jonáš Morávek alias Jony je z Nové Paky. Dělat vlastní hudbu a mít svou vlastní kapelu byl od jak živa jeho sen. Na hudební nástroje se začal učit už ve školce. Během covidu hrál doma aspoň na hrnce, když nebylo možné chodit na hodiny bicích do hudebky. Když dostal svou vlastní bicí soupravu, štěstím se z toho prý rozplakal. K tomu hraje na klavír, kytaru a baskytaru. Sám si píše písničky a s rodiči často cestuje. Byli třeba v Mexiku, Dubaji nebo Disneylandu. A dřív i závodně tančil. Možná i proto pojmenoval svou píseň Tanči. Tak co? Taky si na ní zatančíš s Jonem.
1: Čtvrté místo.

0: Tanči, tak se jmenuje hitovka od 14-letého Jonyho. Líbí se ti? Tak pro něj anebo pro některých z dalších 12 songů v hitparádě Rádia Junior hlasuj. A kdo nám tentokrát klesl z druhého místa na šesté? Jsou to Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. S písní Tohle není love song. A když už máme v názvu Rebelky, víš, že v historii najdeme spoustu skutečných rebelek. Třeba Amelia Earhart. Ta se na začátku 20. století rozhodla, že bude létat. I když tehdy bylo létání pro ženy něco dost neobvyklého. A právě proto se z ní stala jedna z nejslavnějších průkopnic letectví. A nebo Rosa Parks, která se v roce 1955 odmítla vzdát svého místa v autobuse jen kvůli barvě své pleti. Takže rebel nemusí být někdo, kdo dělá neplechu. Někdy je to člověk, který se ozve, když mu něco připadá nespravedlivé. No a teď už jsou tady Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino a Arianka. A jejich písnička Tohle není love song.
1: Třetí místo. Tohle.

0: Tak to byla čtyřčlenná dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty, Vob, Honzino a Arianka. Minule byli druzí, teď jsou na třetí příčce.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A kdo nám tentokrát klesl z prvního místa na druhé? Je to skupina Botox s písní My dva. A když už se nám tu dvakrát objevilo číslo dva, tak mám pro vás pár zajímavostí. Věděli jste, že slovo dva patří mezi úplně nejstarší číslovky, které používáme. Číslo dva totiž najdeme skoro všude. Máme dvě oči, dvě uši, dvě ruce a dvě nohy. No a teď kvíz. Kolik srdcí má chobotnice? Za A1, za B2 nebo za C3? No a teď se uvidí, jestli jsem tě nachytala nebo ne, protože správná odpověď je... Za C. Chobotnice má tři srdce. Dvě z nich pumpují krev směrem k žábrám a třetí posílá do zbytku těla. No tak doufám, že mi tenhle chyták odpustíš a už jdeme na skupinu Botox a jejich hitovku My dva.
1: Druhé místo.

0: My dva, tak se jmenuje hitovka od skupiny Botox, která je celá zasvěcená zvířecím mazlíčkům. Minule byli zlatí, teď jsou stříbrní. A kdo dneska ovládne vrchol hit parády Rádia Junior? Tram taradá! Minule bronzová a teď rovnou zlatá je Adéla Křivánková s písní Konečně volna. A když už jsme o Adélce zjistili, že miluje K-pop neboli korejský pop a dokonce byla na koncertě BTS v Jižní Koreji, mám pro vás jednu korejskou zajímavost. Víš, jak se jmenuje hlavní město Jižní Koreje? Za A je to Tokio, nebo za B Seoul, a nebo za C Peking. No a správná odpověď je, že hlavní město Jižní Koreje je Seoul. A víš, že Seoul je fakt obrovské město, kde žije kolem 10 milionů lidí, takže vlastně stejný počet lidí jako u nás v Česku. Protéká jim řeka Han a přímo uprostřed moderního města najdeš také starobylý palác, který byl postaven už v 16. století. Adéla Křivánková to ví, no a tady je její single Konečně volná.
1: První místo.

0: A ve 317. kole hitparádě Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Soutěž!
0: A než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. V které zemi vznikl K-pop? Opakuji ještě jednou, v které zemi vznikl K-pop? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Děkuju. A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: No, no, no.
0: Novinka je od 12-leté Lilian, No Stress. S druhou novinkou Crying to God přichází Myla.
3: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
0: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, do směva, že šokovala. Normálně...
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum mobile.

0: a ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Tak takové je finální pořadí z tohoto týdne. Jak se ti líbí? Máš radost z toho, jak se tvůj favorit umístil, anebo ho chceš vidět na vyšším místě? Tak o naší hitparádě řekni svým známým. Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i z počítače, a to až do středy do 8 hodin večer. I příště budou muset naši hitparádu opustit další dva hity. Tak proč neudělat něco pro to, aby to nebyly zrovna ty tvoje? A aby měly všechny hity úplně stejnou šanci, tak jsme výsledky vynulovali a začínáme zase hezky na novo. Jdi na stránky radiojunior.cz, se scrolluj dolů a uvidíš tabulku s hitparádou. Klikni na svého favorita. A nebo můžeš využít i adresu radiojunior.cz/hitparáda, kde najdeš všechny díly, včetně aktuálního hlasování. Hlasovat můžeš do středy do 8 hodin večer. Tak nezapomeň, řekni o naší hitparádě svým známým. Hlasujte, posílejte tipy na novinky. A jak to všechno dopadne, se dozvíš v hitparádě Rádia Junior příští sobotu už v 9 hodin ráno, anebo v sobotu a v neděli v 5 odpoledne. Jo, a když to náhodou nestihneš, tak všechny díly najdeš i na našem webu. Tak

chtěl bych napsat píseň o lásce, který věřím. Chtěl bych napsat píseň, kterou se ti svěřím.

bych napsat píseň, tak jak se to může, o tom, že jsi nedospělá růže. Chtěl bych napsat píseň.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.
3: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

0: Pozor. Holky a kluci, jsme moc rádi, že i dnešní říjnové středeční odpoledne věnujete poslechu Rádia Junior. U mikrofonu klubu Rádia Junior vás vítají Denisa Kimlová a Kilián Štech.
1: Ahoj holky a kluci, taky zdravím. Snad to doma i ve škole jde a máte zrovna chuť s námi trávit fajn 3 hodiny.
0: Opět připomínáme, že všechnu pohodovou hudbu nám i tentokrát do playlistu připravil hudební dramaturg David Janečka, i když samozřejmě v době vzkazovny jste hudebními dramaturgy Rádia Junior vždycky na chvíli vy.
1: Samozřejmě ani dneska nevynecháme zvídavec a četbu na pokračování. A protože je středa, bude i zpravodajství ze světa sociálních sítí Terky Rašové neboli síťovka.
0: V 17 hodin a 10 minut si dáme dnešní aktualitu, přijde za námi osobně. A to úžasná Eliška Vidomus, která nám představí svoji novou knížku Jak se Matěj stal trolejbusem.
1: A po 19. hodině se těšte na rozhovor s ilustrátorkou Anetou Žabkovou a na chvilku i s Ludmilou Bakonise Selingerovou, neboli s pohádkovou Lídou.
0: Holky prozradí, jakou krásnou knižní novinku pro vás mají a Aneta potom přihodí úspěšnou botičku. No a teď už jako vždycky na začátku minutové zprávy.
2: Rádio Junior. Minutové zprávy.
1: Nový pavilon Amfibárium, otevřený na konci prázdnin v ostravské zoo, je určen obojživelníkům, kteří se odborně nazývají amfiba. Proto takový název pavilonu. Návštěvníci tu mají možnost na jednom místě poznat jedinečný svět žab, mloků, čolků i záhadných červorů. Žáby a ocasadí obojživelníci, mezi které se řadí právě mloci a čolci, jsou bezesporu známí tvorové, ale kdo jsou červoři? Vyraste je objevit do zoo Ostrava.
0: Ze sportu dvojnásobná mistryně Evropy v judu a česká reprezentantka Renata Zachová na světovém šampionátu v Baku sice po 3 výhrách podlehla ve čtvrtfinále evropské šampionce z Nizozemska, ale pak uspěla v opravě proti judistce z Mongolska a tak se dnes popere o bronz v kategorii do 63 kg, což by byla její první světová medaile.
1: A mrkneme se i na počasí. Dnes máme jasno, místy oblačno a průměrné teploty se pohybují okolo 21 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra bude zataženo, místy přehánky a průměrné teploty se budou pohybovat okolo 20 stupňů Celsia.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior. Dneska je 7. října, blíží se Halloween, ve školách se mocně zkouší a testuje, takže se ptám svého spolumoderátora. Jak u vás ve škole, Kiliáne?
1: U nás je docela dost testů, klidně i víc jak 3 denně a jako není to vůbec lehký teď.
0: No a jak si vedeš? Jaký máš pocit z toho testování?
1: Teď se mi povedlo z nehlášeného testu dostat 1, takže jako myslím, že je docela dobrý.
0: Takže jsi spokojený.
1: Jo.
0: No a co nejlepšího jsi za poslední dobu zažil?
1: Jak jsem říkal, tak dneska jsem se dozvěděl, že jsem dostal 1 z testu, na který jsem nebyl připravený, takže dobrý, ale jinak se vlastně poslední dobou nic tak zásadního nestalo.
0: No a co ty a Halloween? Patříš mezi ty, kteří už teď nakupují kostlivce, chystají párty?
1: Většinou se připravuju, ale letos jedu o podzimkách na tábor, takže vlastně nebudu slavit Halloween vůbec, kromě toho tábora.
0: Tak na tom táboře pravděpodobně nějaká halloweenská party bude, ne?
1: Jo, to jo.
0: Kiliáne, za chvilku tady máme Elišku s novou knížkou Jak se Matěj stal trolejbusem. Tak mě zajímá, který dopravní prostředek ty máš nejraději?
1: Auta, určitě.
0: Jasné. Já bych, přátelé, uvedla rozhodně letadlo, protože to létá na daleké vzdálenosti a člověk může vidět i cizí kraje. No a dnešnímu odpolední na junioru vůbec vládnou knížky. Co teďko čteš?
1: Dneska jsem četl Tyrolské legie od Karla Havlíčka Borovského.
0: Ty myslíš Tyrolské elegie?
1: Je, pardon.
0: To nevadí, ale jak se ti pozdává národní obrozenec?
1: No, dobrý. Měli jsme to jako povinnou četbu, takže...
0: Mně přijde, že to je vlastně, že to je třeba literatura, která úplně nestárne, protože pořád je v ní nějaký kousek vtipu.
1: Jo.
0: Tak, dnešnímu odpolední na junioru vládnou knížky, což jsem říkala, a potom bude naším hostem ilustrátorka a k výtvarnému umění ty máš, Kiliáne, blízko, takže mě zajímá, na co ty se jí určitě budeš ptát.
1: Mě zajímá, jak se vlastně k ilustrování dostala.
0: No tak to mě zajímá taky. Tak přátelé, zahřívací povídání máme za sebou a za malou chvíli se vrhneme na naši dnešní aktualitu. Těšíme se na rozhovor s Eliškou Vidomus.

0: finally.
1: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Kilianem a jak jsme slíbili, už s námi sedí ve studiu Eliška Vidomus. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ahoj, moc vás zdravím.
2: Holky a kluci, vy naši stálí posluchači Elišku znáte. Povídala si s námi o akci Pěšky do školy, protože je její organizátorkou. Ale taky je to naše kolegyně z rozhlasu, která dělá hudební publicistiku, má kapelu Fanfan Tulipán a teď vydala svoji první knížku.
1: Jmenuje se Jak se stal Matěj trolejbusem. A mě zajímá, jestli tě napadl nejdřív Matějův příběh, nebo jsi řekla, napíšu knížku pro děti a pak si vymyslela, o čem bude.
4: Tak ono to bylo tak, že tehdy jsem byla na mateřské dovolené, můj syn tam byl v kočárku, spal a já jsem si říkala, teď je přesně ta chvíle, kdy si dám kafe a budu si psát deník. Jenomže místo psaní deníku mě najednou začalo napadat příběh a bylo to vlastně tak, že ten příběh vzniknul za víkend a psala jsem ho fixou na to takového bloku a nešlo to vůbec zastavit a vlastně to bylo hrozně fajn, protože vůbec jsem netušila, kam se to bude ubírat, jenom jsem tak nějak tušila, že by to mohlo být tak. Takže pražský autobus z místa, kde teď žiju, se přestěhuje do Pardubic, kde jsem vyrůstala a tam vlastně se skamarádí a tam nějak zůstane. A to potom vlastně, co se dělo dál, tak to všechno další, to bylo takový hezký dobrodružství, protože já běžně takhle pro děti nepíšu, hodně čtu knížky pro děti, ale byl to vlastně takový jako příjemný proces.
2: Pro jak velké děti knížka je?
4: To je dobrá otázka, já si myslím, že tak třeba náš syn Filip, tomu jsem to samozřejmě četla hned a tomu byly asi 2 roky, jo? Ale myslím si, že opravdu si to užijí a ocení děti tak třeba od 5 let. Mm-hmm.
1: Jak dlouho ti trvalo knížku napsat a kdo ji ilustruje?
4: No tak právě psala jsem ji, jak jsem říkala, to bylo strašně rychlý, to vzniklo za víkend. Já jsem si k tomu nakreslila i svoje obrázky. A když jsem to pak poslala do nakladatelství Běžiliška, tak... Jako chápu, no, prostě oni říkali, víš, my máme trochu jiný standard, my bychom chtěli, aby to ilustroval opravdu někdo přece jenom povolanější, tak jako trošku mě to mrzelo, ale zároveň jsem vlastně strašně ráda, protože na výsledné podobě se podílela úžasná ilustrátorka Marita Kelbl.
2: Kdy bude křest a jak bude vypadat?
4: Tak plánuju křest příští týden. Všechny moc srdečně zvou. Bude to 13. října v úterý v 5 hodin. A vybrala jsem místo, které opravdu není náhodné, protože ten autobus, ten Matěj, ten příběh, který vlastně začíná v Praze, tak se odehrává na Smíchově. Je to autobus, který vlastně v době, kdy si teď o tom povídáme, tak přestal jezdit a místo něj je tam trolejbus, což je úplně neuvěřitelná náhoda. Já jsem prostě napsala knížku o autobusu, který se stane trolejbusem. V době, kdy to vůbec nikdo netušil, že se tohle stane. A na té trase z Knížecí na Valtrovku opravdu teď místo toho autobusu jezdí trolejbus.
2: Nejsi ty trochu vizionářka?
4: No právě, já jsem si říkala, že to snad není možné. Takže to místo, kde to bude, je kavárna Santoška. A to je právě, to bylo vždycky takové moje zázemí během právě té mateřské. Vždycky jsem si tam chodila s kočárkem chvilku třeba sednout, odpočinout. A vlastně bych, něčím mi to připadá, že je to takové symbolické, že vlastně je odtamtud i vidět přímo na ten, teď už trolejbus tedy.
1: Kdo půjde za kmotra či kmotry a proč?
4: No tak výběr byl úplně jasný. Já jsem oslovila jednak tedy básníka Robina Krále, kterého mám moc ráda a věřím, že kluci a holky budou jeho básničky znát, protože vydává skvělé knížky. My jsme měli doma moc rádi třeba jeho usínací knížku, ale spoustu dalších. A on mě vlastně propojil s tím nakladatelstvím Běžiliška. On jim vlastně to jakoby poslal nebo mě prostě nějakým způsobem jakoby s nimi seznámil. A já jsem mu za to moc vděčná, protože on opravdu je tím nejlepším kmotrem v tom nejlepším slova smyslu. A druhou kmotrou bude Jana Novotná, což je zase skvělá lektorka a výtvarnice, pedagožka, která už přes 20 let na Malvazinkách vede nádhernou školičku u Kocoura. A to je místo, kde kdybych já byla malá a mohla jsem si tam chodit hrát, tak neváhám. Náš Filip tam chodil 2,5 roku a dalo mu to strašně moc. Takže vlastně v době, kdy tam začal chodit, tak vznikla tahle ta knížka. Já jsem si říkala, že je to vlastně trošku takové poděkování té Janě.
2: Takže si dáme takovou malou rekapitulaci. 13. října v Santošce je křest, uvidíte Robina Krále Janu Novotnou a pokud jste malí a chcete se výtvarně realizovat, choďte na malvazinky k Janě Novotné.
4: Je to tak? A v rámci křtu ještě bych doplnila, se bude konat výtvarná dílna, kterou povede právě ta ilustrátorka Marita Kelbl, a přizvala jsem ještě svoji úžasnou kamarádku Ninu Marinovou, která je taky rozhlasová kolegyně, dělá pořady na Vltavě a jinak je to houslistka a zpěvačka a tato hudebně doprovodí.
2: No a teď samozřejmě to nejdůležitější pro ty, kteří jsou už nalákáni a chtějí okamžitě knížku mít. Kde se dá knížka sehnat?
4: Knížku se dá sehnat určitě v různých knihkupectvích, na webech a úplně nejlíp asi bych vás poslala na web www.běžiliška.cz.
2: Holky a kluci, běžte na běžiliška.cz a teď opět troška hudby, než si s Eliškou popovídáme o hudbě, když tu totiž máme hudební publicistku, jinak by to nešlo.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Kilianem a stále je s námi ve studiu Eliška Vidomus. Eliška totiž kromě toho, že teď napsala svoji prvotinu, pracuje v rozhlase jako hudební publicistka a tak se jí musíme zeptat na hudbu. Jaký hudební pořad a pro kterou rozhlasovou stanici právě chystáš?
1: Tak já už jsem, to snad ani nevím, jestli to vůbec můžu říct, no ale mám pocit, že no, už je to strašných let, co pracuju pro hudební stanici Český rozhlas Vltava. A je to strašně fajn práce, protože já vlastně jsem tuhle tu stanici poslouchala během dospívání hodně, měla jsem vždycky ráda jazz, a takže jsem poslouchala hodně ty jazzové pořady a byla pro mě tehdy velká čest jakoby se vlastně nějakým způsobem jako začlenit do té redakce a připravuju tam aktuálně, dlouho jsem dělala pořady, které se jmenovaly jazzový podvečer a teď dělám jazzový koncert, koncert jazz uvádím vždycky, že to je nějaký třeba záznam koncertu a chodím každý pátek nebo jednou za 14 dní v pátek dopoledne vždycky představovat do vysílání aktuální jazzová alba.
2: Je tvoje kapela Fun Fun Tulipán i pro děti?
1: Tak to je dobrá. No tak co bych vám na to řekla? No tak my jsme měli hodně v minulosti koncertů pro děti. Já jsem vlastně dost často, vlastně úplně na začátku jsem tomu žánru říkala Kinder Jazz, což byla taková trošku jako legrácka, že jsem právě se chtěla odlišit od některých kapel, které mi přišlo, že v době, kdy jsme začínali, tak hodně jako ten jazz brali vážně a že to prostě bylo takový moc jako seriózní. Tak já jsem si říkala, bylo by fajn to trošku odlehčit, takže my jsme tam třeba měli i různé takové dětské hračky, hrála jsem tam třeba na xylofon a tak. Ale to už se trošku posunulo a aktuálně chodí na nás i třeba občas rodiče s dětmi, ale už třeba s trošku staršími. Ale musím říct, že třeba můj synovec, kterému je teď vlastně 14, tak ten na nás chodil ještě když byl u svojí maminky v bříšku a vlastně odchodil všech jako celý svoje dětství vlastně prožil s fanfánem.
0: Tak to slyšíte, holky a kluci, pokud chcete vyvenčit rodiče, vemte je na kapelu Fun Fun Tulipán. A teď se ptám, Eliško, která hudba je hudba tvého srdce?
1: No určitě jazz, to je jasný. No já vlastně to tak musím říct, jakože ano, poslouchám spoustu hudby, spoustu různých žánrů, vlastně mám i ráda, když si vytvářím takové playlisty na různé příležitosti, že třeba si na ráno udělám nějaký takový jako na probrání a tak, ale vlastně i u nás doma ten jazz hraje hodně a kdybych měla zmínit jednoho jako muzikanta, kterého bych řekla, že mám jako mimořádně ráda, tak je to Miles Davis, protože to je navíc muzikant, díky kterému jsem potkala svého manžela.
2: Jaká hudba tě bavila, když jsi byla ve věku našich posluchačů?
1: No tak u nás doma musím říct, a jsem za to rodičům moc vděčná, že vlastně hrála dost různorodá hudba. A vlastně taková ta hudba, co se bere, že jako je taková ta typicky pro děti, jo, tak to vlastně tolik nám nepouštěli, nebo měli jsme třeba jednu desku, to byly nějaké písničky z Rosy, se to myslím jmenovalo, jestli se to pouštělo tehdy jako na gramofonové desce. Ale naši byli v tomhle tom skvělí a můj strýda byl dirigent, takže vlastně i jako hodně zněla kolem nás i jakoby klasická hudba a naši nás už docela od útlého věku brali na koncerty nejrůznějších žánrů, takže jsem opravdu ráda, že jsem, a podobně se to snažím teda dělat i s naším Filipem, vystavovat ho jako nejrůznějším stylům hudby, ale on pak stejně vlastně vždycky jako řekne, mami, tati, puste desku, puste jazz, a tak my samozřejmě z toho máme radost, že jsme taková jazzová domácnost.
0: To je krásné, jak ta jablka nepadají daleko od stromů. Co by si rozhodně posluchačům doporučila?
1: Jako na poslech.
0: Jako na poslech.
1: Tak kdyby to, já bych řekla třeba z české scény, tak mám strašně ráda kapelu Hm. Ani nevím, jestli možná, že ji tady na Junioru hrajete, tak to ráda slyším. Mám dokonce pocit, že jsem si sem jednou zavolala, když byly písničky na přání a objednala jsem si od nich jednu, protože to je jejich album Klukoviny. Pro mě je jedno z nejkrásnějších alb pro děti. U nás doma prostě hraje dost často. A navíc kapela má obrovský dar dělat takové krásné koncerty, vytvořit prostě takovou jako atmosféru pro děti, která není taková za každou cenu, prostě teď to bude strašná rachanda, teď to bude hrozná sranda, ale že vlastně je to legrace, ale taková jako příjemná, přirozená. A mě prostě vždycky s nimi dobře, ať už je to koncert pro dospělé nebo pro děti, a hudebně je to hlavně krásně promyšlené textově. Takže kapela, to je moje srdcovka.
2: Je nám jasné, že bys jistě doporučila chodit pěšky do školy. Jak se letošní ročník vydařil?
1: No úžasně, já mám strašnou radost. Jako to opravdu musím říct, že prostě 10. ročník pěšky do školy, my to teďka vyhodnocujeme, ohlížíme se zatím s naší organizací Pěšky městem a řeknu vám, že teda opravdu to předčilo naše očekávání. Zapojilo se 610 škol. Já opravdu touhletou cestou chci poděkovat všem, kteří se zapojili. Bylo to téměř 100 000 dětí z celé republiky. Takže
3: Je to
1: neuvěřitelné a hlavně ta spousta různých doprovodných aktivit, které se na školách konaly. Já jsem třeba vymyslela písničku Chci jít pěšky do školy a teď nám chodí videa, kde to děti zpívají, dokonce rapují, prostě různé verze se objevují a zároveň se konaly třeba různé snídaně a společné výlety a to nasazení prostě těch učitelů a učitelek je obdivuhodné. Takže letošní ročník bych řekla, že byl opět rekordní a skvělý a mám radost.
2: Moc děkujeme za rozhovor.
0: Eliško, a samozřejmě doporučujeme novou knížku, přátelé. Novou knížku Elišky Vidomus, jak se stal Matěj trolejbusem. Moc děkujeme, měj se krásně. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Děkuju, ahoj, mějte se hezky.

0: Holky a kluci, i dneska si u nás můžete přát písničku. Poslat jí můžete kámošům, rodičům nebo prarodičům, anebo klidně i domácímu mazlíkovi. Můžete poslat vzkaz, popřát k svátku, k narozkám, možností máte spoustu. A stačí, když nám zavoláte na telefon 800 199 199 a nebo napíšete na vzkazovna@rozhlas.cz. Přání plníme hned po síťovce.
1: Máte rádi zvířata?
2: Pozorujete je v přírodě?
1: Máte zvíře doma?
2: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
1: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
2: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
1: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Je tady další díl síťovky s ní Terka Rašová.
1: Síťovka. Ahoj a čau. Tentokrát jsem pro vás do tašky síťovky ulovila jedno zvíře. Je to petfluencer, tedy zvířátko úspěšné na sociálních sítích. V pořadu síťovka už byly psy, kočky, papoušek, ježci, vidry nebo alpaka, ale tohle zvířátko jsme tu ještě neměli. Jde o černé vietnamské prasátko s bílým bříškem a náprsenkou a bílou skvrnkou na čele. Jmenuje se Merlin a má zápis v Guinnessově knize rekordů pro největší počet sledujících prasečího profilu na Instagramu. Jeho profil má název Merlin the Pig a v září 2026 ho sledovalo přes 1,3 milionu lidí. Na TikToku měl profil jeho paničky Mina.alali přes 2,5 milionu sledujících. Na jejím profilu jsou samozřejmě taky videa s Merlinem. A proč je tohle prasátko tak oblíbené? Nejspíš k tomu přispívá fakt, že jeho panička Mína ho naučila mačkat rypáčkem různě barevná tlačítka, která mají rozmístěná doma na zemi. Je jich už přes 30. Když nějaké tlačítko Merlin zmáčkne, ozve se hláška v angličtině namluvená hlasem Míny. Tímto způsobem Merlin komunikuje. Může zmáčknout třeba tlačítko I love you, miluju tě, nebo clap for Merlin, zatleskejte Merlinovi, nebo vegetable please, zeleninu prosím. Může říct taky, že chce jít ven, ale taky, že je naštvaný. Poslechněte si, jak komunikuje v jednom videu přes tlačítka.
2: What do you want?
3: Fruit, please.
1: Co bys chtěl, ptá se ho Mína. Merlin zmáčknul tlačítko fruit, please, ovoce prosím.
2: Merlin, you're on a diet, remember?
3: No.
1: Mína mu odpověděla, Merline, jsi na dietě, pamatuješ? Merlin zmáčknul tlačítko no, tedy ne.
3: Abuse, child, abuse.
1: Pak zmáčknul abuse, child, tedy to je týrání dětí.
2: Merlin, I'm sorry, buddy, but you haven't gotten any exercise. You're on a diet, buddy.
3: Boy, I'm mad.
1: Mína mu říká, Merline, promiň, ale necvičíš, jsi na dietě. A tak Merlin zmáčknul tlačítko toy a pak ještě I am mad, tedy hračku, nebo to může znamenat i odměnu, jsem naštvaný.
2: Merlin, you're so smart, buddy, you can have an ice cube.
1: Ty jsi tak chytrý, kámo, řekla na to Mína a dala mu za odměnu alespoň kostku ledu s troškou jablečného džusu. Pokud chcete vědět, jaké zvuky vydává Merlin sám o sobě, tak třeba takovéhle. Takhle pískal, když byl po ránu hladový.
2: Merlin.
1: Mína žije s Merlinem v USA v Kalifornii. Adoptovala si ho v březnu 2022. V její domácnosti je ale zvířat víc, například holub Al Capone, kterého má Merlin moc rád. Holuba nechá klidně stát přímo na svých zádech. Bydlí tu s nimi taky pes Maverick nebo potkani. A věřili byste, že díky videu s Merlinem se Mína seznámila se svým manželem Alexem? Alex jednou viděl video na Instagramu, ve kterém byla s Merlinem i Mína a natolik ho okouzlila, že jí napsal zprávu Chci si tě vzít. Psali si spolu, později šli na rande a pak se opravdu vzali. Merlin jim při obřadu přinesl na zádech snubní prstýnky. Měl na to ušitý krásný sváteční obleček. Tomu říkám pořádná love story. Teď už mají Mína s Alexem dokonce druhé prasátko, které se jmenuje Annie. Ale zpět k Merlinovi. Co má Merlin rád? Rád nosí barevnou kšiltovku s vrtulkou, má rád jablka, vodní melouny a banány. A taky rád hledá v trávě rozsypané ovesné vločky. Vločky to máme s Merlinem společné, taky je mám moc ráda. Rozloučím se s vámi básní. Merlin je chytré prasátko, miluje banán a vločky, na zádech snese holuba, potkany, ale i kočky. Rypáčkem mačká tlačítka, mluví tak na svoji Mínu, řekne například děkuji, nebo jsem vážně naštvaný, že musím na veterinu. Loučí se Rašová Terka, síťová reportérka a nezapomeňte, že všechny díly síťovky dáváme na webovky radiojunior.cz.

0: To...
1: Vzkazovna Rádia Junior.
2: Holky a kluci, klub Rádia Junior s Denisou a Kilianem pokračuje. První, komu budeme hrát na přání, je Franta a pošle mu písničku od Imagine Dragons Believer, aby neměl depku ze zítřejší matiky.

Holky a kluci, máme tady připravenou další píseň a tentokrát se pomějí všichni fotbalisté, avšak nejvíc se pomějí pánové, kteří si tuto píseň objednali. A to Vašek a Zdenda, oba fotbalisti a oba nadšení pokáčisti. Takže je jasné, že fotbal nám zaspívá pokáč.

0: A poslední, komu budeme hrát na přání, je Tereza. A ta by chtěla A Million Dreams od Pink se vzkazem. Synej, všechno nejlepší, Kiki, pro její kamarádku Kiki.
1: No a my se samozřejmě s Kilianem taktéž připojujeme. Milá Kiki, nevíme sice, kolik ti je, to nám Tereza neprozradila, ale ať už je ti, kolik ti je, přejeme všechno nejlepší a posíláme samozřejmě milion snů.

0: Tazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Holky a kluci, stále posloucháte klub Rádia Junior s Denisou a Kilianem a právě teď začíná dnešní soutěžení.
2: Jako výhru tady pro vás samozřejmě máme knížku pro nejmenší Jak se stal Matěj trolejbusem od Elišky Vidomus, která to byla před chvílí naším hostem. No a naše soutěžní otázka zní, jaký je rozdíl mezi autobusem a trolejbusem?
1: Abyste mohli získat knížku Jak se stal Matěj trolejbusem, musíte správnou odpověď napsat na radiojunior@rozhlas.cz a pak si počkat, zda právě vy budete mít trošku toho štěstí a vyhrajete.
2: Pro jistotu ještě opakuji dnešní otázku, jaký je rozdíl mezi autobusem a trolejbusem, a už držím velikým sourozencům těch malých, kteří se těší na Jak se stal Matěj trolejbusem pěsti.
1: A teď opět trocha hudby, zahraje nám Mirai Myself.

0: Holky a kluci, pokud posloucháte hitparádu Rádia Junior a máte tam svého oblíbence, rozhodně se mrkněte a hlasujte. Tedy pokud jste to už dávno neudělali. No a abyste věděli, pro koho můžete hlasovat, je tu rekapitulace a moderátorka hitparády Klára Nováková.
1: Rekapitulace.
2: No, no, no.
3: Novinka je od 12-leté Lilian, No Stress. S druhou novinkou Crying to God přichází Myla.
4: Strach je normální a nemyslíš, že se před ním ochráníš a promluvit si o něm, to je odvaha.
3: Desátý je Strach od Pavla Čatka.

0: Osmí jsou Vesna a Ben Kristoval s písní Já si tě brát nebudu.
1: Dala jsi mi ignor, jsi mě zablokovala. Jak můžeš být tak krutá, to jsi mě vážně šokovala. Normálně...
0: Sedmé místo získává Ignor od Pokáče. Šestá je Eva Farna a její Perpetuum mobile.

0: ve 317. kole hitparády Rádia Junior vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Pozor.
1: Holky a kluci, je právě 6 hodin, středa 7. října.
2: Dnes mají svátek Justýny, tak všechno nejlepší, holky.
1: A kdo slavný má dneska narozeniny?
2: Například skladatel a zpěvák Louis Capaldi, nebo profesionální porotce Simon Cowell.
1: Simon Cowell. A teď už, přátelé, samozřejmě minutové zprávy.
3: Radio Junior. Minutové zprávy.
2: Nový pavilon Amfibárium, otevřený na konci prázdnin v ostravské zoo, je určen obojživelníkům, kteří se odborně nazývají amfiba. Proto takový název pavilonu. Návštěvníci tu mají možnost na jednom místě poznat jedinečný svět žab, mloků, čolků i záhadných červorů. Žáby a ocasadí obojživelníci, mezi které se řadí právě mloci a čelci, jsou bezesporu známí tvorové, ale kdo jsou červoři? Vyraste je objevit do zoo Ostrava.
1: Ze sportu dvojnásobná mistryně Evropy v judu a česká reprezentantka Renata Zachová na světovém šampionátu v Baku sice po 3 výhrách podlehla ve čtvrtfinále evropské šampionce z Nizozemska, ale pak uspěla v opravě proti judistce z Mongolska. A tak se dnes popere o bronz v kategorii do 63 kg, což by byla její první světová medaile.
2: A mrkneme se i na počasí. Dnes máme jasno, místy oblačno a průměrné teploty se pohybují okolo 21 stupňů Celsia. A jak bude zítra? Zítra bude zataženo, místy přehánky a průměrné teploty se budou pohybovat okolo 20 stupňů Celsia.

0: Kamarádi, jsme moc rádi, že s námi stále trávíte odpoledne u mikrofonů Denisa a Kilián.
1: Už jsme si dneska povídali o jedné krásné nové dětské knížce s Eliškou Vidomus a dostali jste i doporučení k poslechu hudby. Hráli jsme na přání, byla síťovka a teď připomínáme, že stále soutěžíme. Abyste získali dnešní výhru, stačí jen poslat správnou odpověď na radiojunior@rozhlas.cz a Denisa vám teď zopakuje dnešní soutěžní otázku.
0: Přátelé, ten, kdo z vás je tak milý a úžasný a chce udělat radost svému mladšímu sourozenci úžasnou knížkou, jak se stal Matěj trolejbusem, nechť správně odpoví na otázku. Jaký je rozdíl mezi autobusem a trolejbusem? Ještě opakuji, jaký je rozdíl mezi autobusem a trolejbusem? A přátelé, když správně odpovíte, tak získáte úžasnou knížku pro svého mladšího sourozence a teď už vám prozradíme, co s námi dneska ještě zažijete. Tak, můžete si přát ve vzkazovně?
1: Bude četba na pokračování a zvídavec. Prozradíme vám a co může...
0: Na to vám dneska neprozradíme, to si schováme. Přátelé, Kilián vám málem prozradil tajemství, takže to vám ještě neprozradíme. Ale co vám prozradíme je, že od 19 hodin si budeme v klubu povídat s úžasnou ilustrátorkou Anetou Žabkovou a na telefonu budeme mít chvíli i spisovatelku pohádkovou Lídu. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, je právě 18 hodin a 9 minut. A to znamená jediné, dávejte pozor vy všichni, kdo jste zvídaví. Je totiž právě čas na zvídavce Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Zvídavky a zvídavci, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího dílu. Pojďme se vrhnout na dnešní zajímavost. Tažní nebo také stěhovaví ptáci, tak se říká těm, kteří migrují, tedy nežijí celý rok na stejném místě, ale na určité období přelétají jinam. Vydávají se na svůj sezónní tah mezi hnízdišti a zimovišti. Proč to dělají? Tuhle otázku si lidé kladou od nepaměti. Už ve Starém zákoně se objevují zmínky o migraci. Tahy ptáků se zabývali i učenci ve Starém Řecku a vznikalo mnoho teorií, kam ptáci v zimě mizí. Někteří učenci se například domnívali, že vlaštovky se v zimě ukrývají v bahně jezer a močálů. A přestože se dnes vědci o ptačí migraci intenzivně zajímají, stále zůstává řada otázek ohledně tahů ptáků neobjasněna. Migrace ptáků se nejčastěji studuje pomocí metody kroužkování. Její popis by ale vystačil na celý díl, takže se na ně zaměříme zase někdy příště. V Evropě žije kolem 90 druhů stěhovavých ptáků. Důvodů migrace je několik, třeba dostupnost potravy. Mnoho druhů ptáků má celkem sezónní jídelníček, například hmyz a ovoce, a v zimě není jejich stravu jednoduché najít. Migrace jim také usnadňuje přežití. V létě se přesunou tam, kde je méně predátorů, a vyvedou tam mladé, a v zimě zase míří do tepla za potravou. Vliv má určitě i počasí, pokles teplot může být obzvlášť pro některé druhy motivem k odletu. Zároveň je ale dokázáno, že ptačí migrace je řízena geneticky. Ptáci ji mají vrozenou. To, že reagují i na další před chvílí zmíněné vlivy, je ale také pravda. Jak ale pták pozná, kdy přesně odletět? Díky vrozeným vnitřním hodinám, které jim spolehlivě řeknou, kdy je ten správný čas. Samozřejmě pomůže i menší výskyt potravy, krácení slunečních dnů a nižší teploty. Celý proces stěhování je ale velmi energeticky náročný. Ptáci musí být před odletem v dobré kondici. Jejich organismus jim dá včas poput, aby se na let připravili. Začnou si pořádně doplňovat tukové zásoby. Někteří zvýší před odletem svou hmotnost o 20 až 50%. Některým se před tahem smršťují orgány a také si přesně načasují přepeřování. Mnoho ptáků se pak vydává do oblasti Středozemního moře, někteří ale putují až do Afriky. Většinou se vrací stále na stejná místa i do stejných hnízd. K orientaci jim pomáhá zrak i čich. Řídí se podle výrazných bodů v terénu, třeba podle řek a hor, dále se orientují podle polohy slunce a hvězd, nebo se řídí magnetickým polem země. Tohle vše tvoří jejich přirozenou navigaci. Některé druhy urazí i několik tisíc kilometrů. Nelétají ale bez přestávky. Na místech mezi přistání se jich občas sejdou stovky, ale i desetitisíce. Některé druhy ptáků také migrují v ustálené formaci ve tvaru V. Na špičce je silný jedinec, který proráží vzduch. Díky tomuto seskupení mají ptáci nižší tep a méně mávají křídly a ušetří tak spoustu energie. Ptačím rekordmanem, který musí urazit největší vzdušnou vzdálenost, je nejspíš rybák dlouho ocasí. Za rok nalétá i 80 tisíc kilometrů. Na zimu z Čech odlétá na jich třeba vlaštovka, čáp, drost, holub nebo skřivan a zimuje tu naopak třeba pěnka, vajíkavec nebo čečetka zimní. Někteří letí pryč už na přelomu července a srpna, někteří opouští své hnízdiště až v říjnu, záleží na druhu. Vracet se pak začnou zase od února dál. Už teď by měli přilétat skřivani a špačci. Nedávné studie ukazují, že poslední dobou vyrážejí ptáci ze zimovišti dříve. Tato proměna dobře odpovídá změnám klimatu v Evropě. Na další a podrobnější informace o těchto zajímavých jevech si ale musíme zase chvíli počkat. Vědecký výzkum intenzivně pokračuje. Holky a kluci, pokud chcete o ptačím migrování někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Holky a kluci, pokud máte i 7. říjnový den po 18. hodině nějaké písničkové přání, dejte nám ho vědět. Zavolejte nám ho na telefon 800 199 199, a nebo napište na vzkazovna@rozhlas.cz. Můžete si přát jen pro sebe, pro mě nebo někoho potěšit, vyřídit vzkaz nebo popřát k narozeninám, a my vyřídíme maximum. Slibujeme.

0: Zajímá vás, kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím. Vzkazovna Rádia Junior.
2: Juché a juchacha, přátelé, je tady vzkazovna a ve vzkazovně jsou Kiliánovi fanoušci. Zdravíme Edu. Ahoj, Edo.
3: Ahoj.
2: Tak, Edo, prozrať, jakou písničku si vybral, prosím tě.
3: Ovce na pohovce.
2: A kdo to zpívá?
3: Od Pokáča pro Táďu Franze.
2: Pro Táďu France?
3: Jo.
2: A čím si to Táďa zasloužil, že mu posíláš písničku?
3: Že vyhrál mistrovství světa na kajaku.
2: Fakt jo, ty brďo. No tak to je skvělý. Tak to já gratuluju, bratranci. A ještě mi prozrať, jak se dneska máš, jaký máš den?
3: Dobrý.
2: A ty už chodíš do školy?
3: Jo. Právě mi začala na jaře. Jsem první se. A Kilián chodí se mnou do školy.
2: Fakt jo, takovýho ty máš hodnýho Kiliána jako staršího takovýho doprovázeče, no ty se máš teda. No a řekni mi, jak to jde v první?
3: Dobrý.
2: Dobrý.
3: Ale naše paní učitelka anglická neumí vůbec česky. Takže na ní musíme mluvit anglicky.
2: No ale to je zase skvělý, protože se skvěle naučíte anglicky.
3: Ona vlastně pochází z Ameriky, ona se jmenuje Jennifer, pochází z Michiganu.
2: Skvěle si nám to vysvětlil, my ti moc děkujeme a tobě i tvému úžasnému kamarádovi Táďovi, říkám to dobře?
3: Jo.
2: Tak posíláme ovce na pohovce a zdravíme i asistenta tatínka. Naschledanou.
4: Ahoj.
5: Naschledanou.
3: Naschledanou.
6: U nás doma.

A další písničku si ona u nás objednal Tom, jmenuje se Čmelák ta písnička, je od kapely Divokej Bill a Tom by chtěl poslat tu písničku jeho tátovi Petrovi.

0: Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Ano, ano, přesně tak, přátelé. Přát si můžete zase zítra, pozítří i popozítří. A teď už vy, naši vzácní, milí a stálí posluchači, víte, co bude dál.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A dnes, přátelé, konkrétně můj táta duch. A to už čtvrtá část.

V tenhle moment už mě asi všichni znáte, ale pro jistotu. Čau, já jsem Etel, můj táta byl dlouho nemocnej, pak šel do nemocnice a už se nevrátil. No a teď je z něj duch, který ho vidím jenom já. Máma je z toho pořád smutná a já mám, lehce řečeno, krizi. Snažím se psát encyklopedii o duchách, za kterou dostanu Nobelovku, ale no, jsem takzvaně bez inspirace. Děje se toho hodně. Zrovna teď přede mě máma položila obálku s mým jménem a řekla, třeba bude od Ježíška. Já ale hned poznala písmo mý nejlepší kamarádky, se kterou se ale teď nebavíme. Držela jsem v ruce psaní od Bedřišky a bála se podívat dovnitř. Jasně, mohla mi napsat normálně, telefon stejně nedává z ruky, ale na druhou stranu, když máte omluvu na papíře, vypadá to víc seriózně. Teda doufám, že to bude omluva. Opatrně jsem dopis otevřela. Milá Etel, jsem teď nemocná, chytla jsem to od nejmladšího bráchy. Tak teď doma ležíme skoro všichni a je to peklo. Bráchové se hádají, na co budeme koukat, furt mi někdo bere peřinu a máma radši chodí nemocná do práce, prej, aby měla od toho zvěřince klid. Jedinej zdravej je u nás táta, který peče svých pověstných 40 druhů zdravýho cukroví bez cukru. Nechci, aby ses na mě zlobila. A máma taky říkala, že o Vánocích se na sebe lidi nemají zlobit, což je trochu divný, ne? Jakože se na sebe můžou zlobit zbytek roku. No ale to už mi nevysvětlila. Prosím, nezlob se na mě. Myslím, že je v pohodě, že je tvůj táta duch. Ten můj je kulturní antropolog, to se taky špatně vysvětluje. Byla jsem jenom v šoku. Ale čím víc nad tím přemýšlím, přijde mi to vlastně super. A chtěla bych pokračovat v naší encyklopedii, když budeš chtít. Na důkaz mýho přátelství posílám vosí hnízda, ze kterých jsme udělali s tátou malý duchy. No, já už nevím, co psát. Doufám, že se máš dobře. Chybíš mi. Tvoje Bedřiška. Potom, co jsem snědla posledního ducha z krabice, jsem se rozhodla s Bedřiškou usmířit. Bylo mi fakt líto. Ty duchařský vosí hnízda byly úplně bez chuti a taky jsem musela uznat, že to fakt hezky napsala. Na znamení smíru jsem jí vyrobila KPZ-ku. V překladu krabičku poslední záchrany, aby přežila domácí karanténu. Dala jsem jí tam špunty do uší, knížku Rumunsko země upírů, vyrobila jsem jí repelent na bratry, což byla voda od okurek se třpitkama, a pak jsem přidala ještě všechno sladký, co jsem doma našla. Nakonec jsme se i domluvili na znovu otevření našeho nakladatelství Betel. Nobelovko, duch si pro tebe! Do Vánoc zbývalo už jen pár dní. Máma se letos rozhodla pro absolutní veselí a dělala, jako by se nic nezměnilo. Koledy pouštěla non-stop. Doma jsme měli výzdobu jak v obchoďáku. Všechno blikalo a svítilo, dokonce náš zvonek na dveřích hrál nějakou vánoční melodii. Po večerech ale tajně brečela u filmu, ve kterém se nakonec všichni potkají na letišti. Přijela babička se svýma zavařeninama a zaskládala jima úplně celou kuchyň. Tradičně se s mámou pohádali hned po přivítání a pak jsme jako každý rok pletli svetry a koukali na černobílý filmy. Když bylo moc ticho, máma pro jistotu pustila koledy i mixér najednou, abychom přes ten hluk neslyšeli ani vlastní myšlenky. Zase asi hodně krájala cibuli, protože jí pořád slzely oči. A babička jí furt říkala, že je hubená, teda to říkala i mně. Navíc nám pořád mazala chleba se škvarkama, který ani já, ani máma nejíme. No tak co mám s váma dělat?
říkala s plnou pusou, zatímco chleby zachraňovala před jistou smrtí v koši. Když ten den dojídala už pátý krajíc a v televizi třetí hodinu běžely vánoční speciály vědomostních soutěží, nastal čas na naši první předvánoční tradici. Psaní dopisu našemu budoucímu já. Nejdřív jsme si chtěli přečíst i z loňska. První z kopy ale vypadl tátův. Všechny jsme zamrzli. Babička ho zvedla, beze slova otevřela okno a vyhodila ho ven. Pak se na mě podívala a jako by se nic nestalo, řekla: "Tak co si tam Etel napsala? No tak nedělej s tím tajnosti."

fiasku s dopisama nás čekal můj nejoblíbenější zvyk. Na Štědrý den odpoledne vždycky chodíme na procházku. Táta byl ten, který vždycky dopředu vymýšlel trasu, abychom se vyhnuli lidem a užili si prázdný části města. Jenže tentokrát trasu určovala máma. Během toho, co nás vedla naprosto narvanou ulicí plnou turistů, poletoval kolem nás táta a našeptával mi, kam máme zahnout, abychom se vyhnuli tomu nejhoršímu místu, vánočním trhům. Nakonec jsme se proplížili postranní uličkou a dorazili domů. Uondaný a hladový. Štědrý den ale nepokračoval zrovna slavně. Ukázalo se, že máme špatný druh brambor, takže místo salátu jsme museli dělat kaši. Babička pak omylem objevila všechny vánoční dárky, protože táta byl ten, který uměl věci nejlíp schovávat, což se potvrdilo i ve chvíli, kdy jsme hledali betlém a našli jenom velikonoční výzdobu. Máma i babička byly jako smyslů zbavený. Lítali po bytě tam a zpátky, pořád něco uklízeli a hádali se. Musela jsem se před tím šílenstvím schovat do pokojíku. Schoulila jsem se do klubíčka na koberci a najednou jsem pod postelí uviděla dárek, co jsem celý jaro připravovala pro tátu. Měla jsem pro něj sbírku nejznámějších českých hornin, který jsem sbírala s dědou na výletech. Od té chvíle jsem chtěla Vánoce nejradši zaspat. Rybu máma samozřejmě spálila na uhel, tak protože pořád odbíhala pomáhat s betlémem bezradný babičce, co zmateně přehazovala ovečky a anděly tam a zpátky. No nakonec místo kapra udělala smažený sýr. Což byla zatím jediná nová vánoční tradice, kterou jsem bez výhrad schválil.

Když jsme se konečně usadili ke stolu, máma se zarazila. Jedna židle zůstala prázdná. Chvíli na ní koukala a pak ji chtěla odnést. Babička protestovala. Prázdná židle přece u stolu musí zůstat pro pocestného. To je jako kdyby někdo šel kolem a neměl na Štědrý den s kým večeřet. Výjimečně jsem s babi souhlasila, čím jsme mámu přehlasovali. U nás doma vždycky fungovala demokracie. Zahřímala babička pyšně, jako by spolu zakládala republiku s panem Masarykem. Jedli jsme za zvuků kolet, který hrála nějaká skupina na středověký nástroje. Koukala jsem na to prázdné místo a bylo mi smutno. Kdyby tu s náma seděl táta, mámě by se tolik nekrabatilo čelo a babička by nebyla tak nervózní a hlavně by se pořád nehádali. Cítila jsem, jak mi kapou slzy na smažený sýr. Snažila jsem se to zakrýt a dát si ruku před obličeje, ale babi si toho stejně všimla. Jsi už velká holka, Etel. V životě to tak chodí. Nadechni se a nekaž nám Štědrý večer. Máma práskla do stolu tak silně, až si na sebe převrhla punč. Pak popadla babičku a odvedla ji na chodbu. Tam si přidušeně něco vysvětlovali, aby svým křikem nerušili vánoční pohodu. Vysmrkala jsem se do ubrousku se sobem. Táta se posadil vedle mě a zašeptal: cítíš to? To hoří vánoční stromeček. Pak už jsem slyšela jenom zděšené výkřiky babičky, která mámě samozřejmě stačila vyčíst, že nemáme v obýváku hasící přístroj. Následovalo větrání a ohledávání škod. Schytal to jen strop. Dárky ku podivu zůstaly netknutý. Babička je přepočítala. Stromek nebyl zcela v kondici, ostatně stejně jako máma, která si šla zakřičet do polštáře. Když se obě vrátili ke stolu, smrděli jak uzený makrely, ale hned se zas otravně usmívali, jako by se nic nestalo. Máma pozvedla skleničku s punčem a pronesla: tak a teď už budeme slavit jako normální rodina. Etel, na zdraví! V tu chvíli se nám přehřál počítač a koledy zmlkly. Nastalo zas to nesnesitelné ticho. Babička se ho snažila vyplnit historkama z minulého století. Abychom prý byli vděčné, že i tohle jsou oproti všemu, co ona zažila, nejkrásnější svátky. Pomalu, ale jistě jsem odpočítávala minuty, než tahle šaráda skončí. Máma ještě z posledních sil zažertovala: no, Ježíšek nás letos najde snadno, ten kouř z okna uvidí i z druhé strany města. A šla si radši udělat pohár s velkou porcí šlehačky. Cililink. Někdo zazvonil. Hasiči! No to bude ostuda! Zabědovala babička. Žádná z nás nechtěla jít otevřít. Možná protože jsme si každá trochu přála, aby za dveřma stál táta, který řekne, že to celý byl jenom vtip, že si jenom někde půl roku potřeboval odpočinout a teď už je zdravej, že toto společně uklidíme a už ho nikdy nikam nepustíme. Cililink! No, aby to tak byla policie! Je to určitě nelegální na Štědrý večer hořet! Bála se babička. Máma protočila oči, dala si do pusy obří lžíci šlehačky a odhodlala se jít otevřít. Za chvíli jsme slyšeli, jak z chodby volá: nebojte, to je jenom pocestný.

0: Přátelé, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Kilianem a je ten správný čas ukončit dnešní soutěžení.
1: Tak my vás nebudeme dlouho napínat a prozradíme, že dneska si výhru zaslouží Ivča, která by chtěla knížku pro brášku Dana.
0: A já jen dodám, že správná odpověď na otázku byla: autobus jezdí na naftu a trolejbus pohání elektřina z trolejí. A za Ivčou letí knížka pro brášku Dana. Je to knížka úžasná, nová, voňavá od Elišky Vidomus a my moc gratulujeme. No a teď už opět hlášení pro všechny.
1: Máme pro vás super hosta. Jmenuje se Aneta Žabková.
0: A třeba právě teď, než si usadíme naproti sobě, mrkněte na internet na Anetiny obrázky. Uvidíte to kouzlo.
1: A po 19. hodině se spolu s námi můžete ptát.
0: Tak zůstaňte s námi.

0: Junior. Holky a kluci, je po 19. hodině a tedy začíná rozhovor klubu Rádia Junior. U moderátorských mikrofonů jsou tu s vámi stále Denisa a Kilián a ve studiu už je s námi ilustrátorka Aneta Žabková. Ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
2: Holky a kluci, Aneta ilustrovala 46 knih a je tedy velmi možné, že nějakou máte doma. My už se za chvíli budeme soustředit na její nejnovější knížky, ale teď se vrátíme v čase. Pamatuješ si na svoji první knížku? Jak první práce vypadala?
1: Pamatuju si na svoji první knížku. Já jsem začala kreslit v roce 2014, když jsem měla malou dcerku. Ty byly v té době, myslím si, že rok, dva. A první knížka, tu jsem dělala pro pana Jiřího Dědečka, což je známý český spisovatel a novinář a písničkář. A byla to taková knížka básniček a pamatuju si, že obálka je bílá a je na ní 6 takových srandovně vyzubených červotočů. Tak to pro mě bylo naprostý zjevení, že jsem konečně mohla si nailustrovat nějakou knížku, protože předtím jsem kreslila akorát pár měsíců do dětského časopisu Sluníčko.
0: Tak to je úžasné, přátelé. Jiří Dědeček mě učil psát. A Aneta mu krásně namalovala svoji první práci, takže to je další krásná schoda náhod. No a já se ptám dál. Aneto, dneska už je jasné, že dostáváš práci tak, že autoři si tě najdou nebo našli a chtějí tě. Kdy se to stalo, že jsi mohla přestat svou práci nabízet a začala si být sama nabízena a oslovována? Ptám se samozřejmě pro budoucí ilustrátory.
1: No, to je vlastně zajímavá otázka. Já jsem o ní chviličku i přemýšlela a jako možná teď na sebe řeknu něco, co bych neměla, ale já mám poměrně ráda hodně lidí a podle mě je poměrně dobrý se spisovatelema kamarádit, ale nedělám to nějak jako prvoplánově, spíš, že většinou, když děláme na nějaký knížce, tak i redaktorka, i vlastně spisovatelka, i já se poměrně jako brzy zkamarádíme a myslím si, že ta bezproblémová vlastně spolupráce je pro budoucí knížky vlastně hrozně přínosná, protože pokud je se mnou dobrá spolupráce, tak většinou se mě třeba ty autoři vyžádají. Myslím, že třeba právě s Lídou Selingerovou, se kterou máme ty nejnovější knížku, tak to funguje nádherně, nebo s Míšou Fischerovou. Vlastně s těma autorama je velmi jako dobrá spolupráce a je to prostě paráda, když to funguje po všech stránkách.
0: To znamená nejdřív se s autory seznámit a oni tě potom oslovují. Takže to je tip pro budoucí ilustrátory, přátelé.
2: Jak často kreslíš, maluješ a chodíš ke stolu jako do práce?
1: No tak o svém stole vám musím teda něco říct, protože když se řekne ilustrátorka, tak si poměrně každý představí, že mám nějaký svůj ateliér, kde tvořím, kde mám vystavený svoje obrázky a knížky tam na poličkách. Tak to takhle teda u nás opravdu není. Máme takový maličkatý domeček, kde bydlím se svýma dvouma dětma s manželem. A máme obývák, kde je takový velký jídelní stůl, který ale já okupuju svým počítačem a kreslím vlastně v celém obýváku mám takový zabydlený prostor a do toho vařím, do toho uklízím a píšeme s dětma úkoly, takže můj stoleček byste asi vidět nechtěli.
0: A chtěla bys mít vlastní pracovnu a všechno si vystavit, a nebo ti to takhle vlastně vyhovuje?
1: No, když jsem doma, tak všem říkám, že bych potřebovala chodit do práce, mít nějaký svůj prostor, ale ve výsledku se mi vlastně dělá dobře jakoby s lidma. Mám třeba často puštěnou i televizi v obejváku, mám hrozně ráda třeba si pouštět nějaký starý seriály u toho, nebo filmy třeba z 90. Tak to mám moc ráda. Takže mi vlastně asi ten ruch toho obejváku je mi vlastně příjemný.
2: Jaký obrázek bys dala se zavřenýma očima?
1: No, tak to vám řeknu hned. Mám tady knížku před sebou, já miluju netopíry. Takže myslím si, že těch už jsem nakreslila nespočet různě do knížek i do obrázků, takže myslím si, že bych zvládla toho netopíra levou zadní.
0: Jaké jsou tvoje nejoblíbenější barvy, technika? Jak ráda žiješ výtvarně?
1: No, já chodím oblečená nejčastěji v černé barvě. V týmě uvidíte asi nejčastěji, ale do knížek miluju barvy, protože si myslím, že dětský svět je hodně barevný. Já často na barevné knížky ze svého dětství často vzpomínám, takže mám hodně barevné knížky. Teď tady na ně zrovna koukám, mám moc ráda růžovou, modrou A já teda kreslím na počítači, ale začínám se pomaličku vracet i k ruční kresbě a miluju akrylové barvy. Když mám doma jednu knížku, jsem třeba dělala, takže jsem si pomalovala dřevní domečky akrylovými barvama. To byla zrovna kniha Městečko. Jestli třeba někdo děti máte doma, tak se na ní mrkněte. To jsou domečky dřevěný, namalovaný akrylovými barvama, který jsem si následně vyfotila a ještě jsem pak tu knížku dokreslovala v počítači.
2: Oh. A jaká je tvoje nejnovější knížka?
1: Nejnovější knížka, ta se jmenuje Pyžamen. Je to knížka, kterou napsala Lída Bakony-Sellingerová. Vyšla nám před pár týdny v nakladatelství Albatros. A je to hrozně zajímavá knížka, protože ještě vlastně s podobným tématem jsem se v dětské literatuře ještě nesetkala. Je to knížka, která se věnuje střídavé péči a rozvodu rodičů. Takže poměrně aktuální, podle mě asi pro spoustu dětí. A Lída píše naprosto famózně. Tu knížku opravdu hodně psychologicky rozebírá a je ohromně zábavná. Je tam spoustu vtípků, které vlastně je to téma, který to dítě stresuje, tak to dovede krásně z toho vybruslit. A je ta knížka opravdu hrozně zábavná i vtipná.
0: Tak říká holky a kluci Aneta Žabková a samozřejmě mi Aneta zcela chtěně nahrála, protože už po písničce budeme mít na telefonu autorku Pyžamena Ludmilu Bakony-Sellingerovou. Tak zůstaňte s námi.

0: Holky a kluci, stále posloucháte klub Rádia Junior s Kilianem a Denisou u mikrofonu moderátorský.
1: A na telefonu už máme autorku pyžamena Ludmilu Bakony Selingerovou alias Pohádkovou Lídu. Ahoj!
2: Ahoj!
0: Ahoj Lído!
3: Čau Lído!
2: Ahoj
1: Ptá se Kilián, ten nám odstartuje otázku.
0: Lído, předchozí společnou práci, a tedy knížku, je mi skvěle, jste na Rádiu Junior dokonce křtili a už máme další společné dítko. Jak přicházelo na svět?
2: No, přicházelo na svět tak, že já jsem dělala se svojí dcerou domácí úkoly z češtiny a ona tam měla vybírat, co je živé a co je neživé ze slov. A mezi těma slovama bylo pyžamo a mě to tak strašně zaujalo, že jsem si začala říkat, jako co by se stalo, kdyby to pyžamo bylo živý a ne neživý, a začala mi bujet fantazie a hned už se vyloupil na svět jako pyžamen a s Anetkou jsme vlastně, moc se nám ta spolupráce osvědčila, na tom je mi skvělé. Ta knížka byla úspěšná, možná se vám Anetka už pochlubila, že teďka reprezentuje Českou republiku na mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu, který dneska začal, takže z toho máme velikou radost. Tak jsme si prostě jenom řekli, že bychom rádi spolu něco udělali dalšího a ta volba padla na pyžamena.
1: Lído, Aneta už naznačila, že pyžamen řeší problémy ve chvíli, kdy se dětem rozvádějí rodiče. Mě by zajímalo, kdyby si prozradila trošku víc, samozřejmě tak, jak můžeš. A pro jak velké děti pyžamen je?
2: Tak já to řeknu odzadu. Ten pyžamen je pro děti tak jako první až třeba čtvrtá třída, to znamená ten první stupeň třeba základní školy. A ten děj je vlastně o tom, že chlapček Láďa se ocitá v takovém těžkém životním momentu, kdy se čerstvě ty rodiče rozešli, všechno se mění a vlastně s ním o tom ani nikdo moc nemluví, že se ty rodiče snaží být stateční a řešit to po svém, ale on si v tom připadá trochu izolovaný. A potom se vyloupne teda pyžamen od táty ze skříně, je to jeho staré pyžamo, které nosil v dětství taky, takže je tam takový náznak, že i on si s ním zažil kdysi nějaké dobrodružství. A to je prostě parťák do nepohody, který nementoruje, nic nevysvětluje, ale ze všeho udělá bžundu, všechno otočí naopak a vlastně ty situace odlehčuje, ale i tak trochu pomáhá tomu Láďovi najít tu cestu těma problémama, věřit si a uvidět takovej záblesk naděje, že se to zase přeskládá do nějaký nový podoby, ve který mu třeba bude zase dobře, že ten zmatek a ty změny vlastně budou končit něčím, co bude taková nová realita, ve který se mu bude zase žít jako fajn.
1: Mm-hmm. Kiriane?
0: Aneto, Lído, otázka pro obě. Jaké superschopnosti byste chtěli mít?
3: Já bych chtěla umět být neviditelná. To by se mi líbilo, že bych uměla procházet zdí a třeba bych se mrkla, co se kde děje, ale vlastně si tak říkám, že vlastně bych asi viděla i věci, co bych vidět nechtěla, si teď uvědomuju, ale jako dítě prostě se milovala díl čtyřlístku Myš, která prochází zdí, takže nějakou chviličku neviditelnosti bych si opravdu chtěla dopřát.
2: No a já bych se chtěla umět teleportovat, to jako vím zcela jistě. No. To by se mi líbilo, kdybych se v kteroukoliv chvíli mohla říct, teď chci bejt na ostrově v Karibiku, teď chci bejt na nějakých oslavách v Rio de Janeiro a lup a Čech by tam byl. To by mi úplně stačilo ke štěstí.
1: Mně by stačily ke štěstí, mně by stačily i křídla, nemusel by to být teleport, stačilo by, kdybych se mohla přemísťovat křídly.
2: Ale tryskový aspoň.
1: Jasné. No a zase otázka pro obě. Dámy, jak vaše spolupráce funguje?
3: Naše spolupráce funguje skvěle. My si s Lídou často voláme, jsme téměř třeba jednou za tři dny si napíšeme, že se z nás staly kámošky a já cokoliv Lídě pošlu za obrázek, tak prostě bez připomínek. Tak to je pro ilustrátora naprosto úžasná vlastně odpověď od autora. Takže já se nemůžu opravdu na ní stěžovat. Lída je strašně přátelská, má výborný nápady a můžu se na ní spolehnout. Je to fakt dobrá kámoška.
1: Co dodá Lída?
2: Tak já bych to asi potvrdila, jenom já musím taky říct, že vlastně s Anetkou nemám žádný vratky a to se nestává úplně se všema, protože někdy si člověk musí ty nápady ladit a někdy je to i těžké to téma postihnout. A my jsme s Anetkou obě takový trochu živelný v tom uměleckém projevu, ale zároveň i citlivý a zkrátka opravdu, jak říká, tak si to sedlo, že jsme i kamarádky a vzniká z toho taková krásná jako symbioza, kdybych řekla, že ty knížky jako hrajou i tím slovem, i těma obrázkama, každá tomu dává velkou hodnotu a dělá se nám spolu moc dobře.
0: Moje další otázka zní, jestli jste se někdy hádali.
3: Tak já si teda zatím nevybavuju vůbec žádný konflikt s Lídou, ale co není, může být, tak ale doufám, že to teď nezakřiknu, že říkám, že je všecko bez problému, ale zatím ne. Myslím si, že už jsem dost stará na to, abych nějaký konflikt vůbec jako vyhledávala, vyvolávala, takže to platí asi pro všechny lidi, se kterými se setkám. Snažím se tomu vyhejbat.
1: Lído, ty si taky asi nevybavíš, viď?
2: No, my máme s Anetkou obě stejné založení, že i když vlastně řešíme třeba nějaký problém, tak se tomu spíš jako zasněme a převedeme to do humoru a uděláme si takový náš peprný černý humor a vlastně není to o tom, že bychom šli do konfliktu, ale že spíš bok po boku, tak s úsměvem jako to řešíme společně.
1: Lído, chystáš teďko nějakou jinou knížku, nějakou další, protože já vždycky, když s tebou mluvím, tak vím, že nějakou chystáš.
2: A to si představ, Denis, že já prostě už strašně dlouhou dobu si pořád říkám, že chci zpomalit a dělat toho mý, ale nějak prostě ty nápady se pořád líhnou a ty skvělý věci se dějou. Takže mě teďka teda vyšla kniha pro dospěláky o vysoce citlivých dětech, protože je důležitý, aby těm citlivým dětem dospěláci rozuměli a netlačili do něčeho, v čem jim není dobře a věděli, jak jako ty věci správně nastavit. Takže to je jedna věc a pak chystáme, no, na příští rok, tam mám nějaký sérii board booku, to jsou takový ty okýnkový knížky s odklapěcíma okýnkama, tak tam mám pro nejmenší sérii takovou o smyslech zvířátkovou a s Anetkou taky máme nějaký plány, který ještě teďka třeba jednáme o druhém dílu, je mi skvěle, tu už jsme zmiňovali u vás, jsme ji křtili, tak vlastně chystáme druhý díl, tak začínáme s těma přípravama, s těma domluvama.
1: Takže to zní skvěle.
0: Tak. A než se telefonicky odpojíme, poprosíme si upoutávku na pyžamena přímo od autorky.
2: Tak, děti, upoutávku. Jestli se vám zrovna teď děje, že máma s tátou z jakéhokoliv důvodu si nerozuměli a rozstěhovali se o sebe a vy mezi tím trošku lítáte teď jako pingpongový míčky, tak určitě jim řekněte, ať vám toho pyžamena koupí, protože s ním si užijete spoustu srandy a uvidíte, že se to stává i spoustě dalším a že zkrátka i v téhle situaci si člověk může užít dobrodružství a najít na tom spousta nějakých jako zajímavých a nadějeplných věcí.
1: A já k tomu jenom dodám, že pyžamen bude bavit i ty, jejichž rodiče se nerozchází. Milá moje pohádková Lído, moc děkujeme za úžasné povídání po telefonu, měj se krásně, ať ti to píše a těšíme se zase příště. Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ahoj.
2: Děkuju, ahoj, krásný večer.
1: Holky a kluci, než si dáme trošku hudby, hlásím, že už po písničce máte příležitost se Anety ptát i vy. Stačí, když zavoláte na telefon 800 199 199 a nebo napíšete na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. My s Kilianem se budeme už po písničce ptát na krátký animovaný film Botička.

0: Holky a kluci, dospívala Selena Gomez, Paella Cundio a my s Denisou si v klubu Rádia Junior stále povídáme s ilustrátorkou Anetou Žabkovou,
1: která kromě knížek nedávno nakreslila úžasný, i když ono nedávno záleží na tom, přátelé, u nás možná nedávno, u vás možná delší dobu, vám ten čas plyne jaksi pomaleji. Nakreslila úžasný, krásný, krátký animovaný film pro děti, jmenuje se Botička a teď se byl podívat po světě, ale k tomu se dostaneme. Nejdřív se zeptám, jak tě Botička napadla a je právě teď někde k vidění?
2: Tak Botička, jak už jsi řekla, je krátký animovaný film, který jsme natočili s mým manželem, režisérem Michalem Žabkou a má asi 18 minut a vlastně prvotní vlastně věc, co k Botičce musím říct, je, že nejdřív vyšla knižně. Je to moje autorská knížka, to znamená, že jsem si ji sama napsala, jsem si ji nailustrovala a vznikla úplnou náhodou. Já jsem totiž byla se svojí malou dcerou Lily, který bylo tehdy asi 5 let, tak jsme byli na narozeninové oslavě její kamarádky a Lily tam ztratila botu. Úplně novou botu, kterou jsme nemohli za boha najít a ona strašně brečela a já jsem byla tehdy trošku ovíněná z té rodinné oslavy narozeninový a nesla jsem jí domů, protože neměla tu botu a za boha se nechtěla vzít náhradní bačkory, takže jsem jí celou cestu nesla domů, tam kusíček do toho našeho domečku, Lily strašně brečela a já jsem, abych ji utěšila, jsem úplně narychlo vymyslela takovou krátkou pohádku, která právě vypráví o jednom skřítkovi, který čekal narození miminka a neměl to miminko do čeho dát, tak tý Lilince ukradne tu botu. A pak se na to nabalovali různý, mě pak potom další dny mě napadaly různý blbiny k tomu a pak mě manžel donutil, abych tady tu knížku napsala.
1: Děkujeme Michalu Žabkovi.
2: No a potom...
1: A od knížky k filmu?
2: Od knížky trvalo to pak asi 2-3 roky, že jsme si říkali, že musíme využít toho, že Michal dělá animovaný filmy a zažádali jsme o koprodukci s Českou televizí, scháněli se na film peníze a trvalo to ještě asi 2-3 roky, než vlastně ten film získal podobu, jakou má teď.
0: Film cestuje po světě, kde všude byl a jak si vedl?
2: No asi náš největší úspěch je, že vyhrál cenu ve Zlíně, cenu Dčka, tak to jsme měli velikánskou radost a pak se film promítal už na mnoha zahraničních festivalech. Asi nejnovější takový zářez máme, že byl vysílaný v Mexiku na festivalu, tak to jsme měli velkou radost, že se podíval až takhle daleko, protože ono už těch animovaných filmů je tolik. Ta technologie je teď poměrně dostupná, takže už je obrovský úspěch, že vlastně animovaný film se vůbec podívá někam do světa. Dřív to bylo poměrně běžný, ale teď v téhle době prostě obrovský štěstí a obrovská prostě skvělá zpráva, když nějaký festival film vůbec vezme do soutěže. Jinak byl ještě, vím, že byl na Tajvanu a tady na ještě evropských festivalech, tak to jsme měli opravdu velkou radost.
1: No a teď mi řekni, samozřejmě by bylo krásné, kdyby tvůrci cestovali s filmem. Ano. Je to tak?
2: My jsme právě tak třeba 15 let zpátky se ještě cestovat dalo. Ale teď se opravdu hodně šetří a ten animovaný film i celkové filmy jsou dostupný, takže je jich vlastně čím dál tím víc. A myslím si, že ty festivaly hodně šetří, anebo nejsme ta správná cílovka, ty dětský filmy. Takže...
1: Takže jste nebyli, nedívali jste se divákům do očí, když se dívali.
2: Bohužel v Mexiku jsme nebyli.
1: Ale máte třeba zprávy, jak se, jako, jestli české děti reagují jinak než děti v Mexiku nebo na Tajvanu? To
2: no,
1: asi úplně ne.
2: Nemáme, ale když si vezmu své předešlé filmy, já jsem asi před 15 lety dělala filmy, ještě když jsem studovala na škole, na FAMU. A vím, že můj humor a že český humor všeobecně je ve světě poměrně ceněný. Takže vím, že třeba v Číně jsem měla poměrně velkou fanouškovskou základnu. A myslím si, že ta Botička nějak nevybočuje z mýho stylu, myslím jak výtvarnýho, tak i jako humorem, takže nechci se tady nějak jako chvástat, ale myslím si, že si myslím, že vyloženě třeba v té Číně si myslím, že asi úspěch měl, že se, myslím si, že se Botička musela líbit.
0: Skvěl. Já jsem slyšel, že některé ženy mají až 100 párů bot. Aneto, máš to tak taky?
2: Tak boty, musím říct, že ne. Já ani kabelky, ani boty, ale miluju brože. Takže mám velkou sbírku broží. Třeba dneska to tady diváci nevidí, ale mám takový praštěný brože tady na pruhovaném tričku. Takže boty ne, ale mám svoje jiné libustky.
1: Jasné. Kde si ženeme Botičku? knížku a abychom si ji mohli pořídit?
2: Tak asi nejjednodušší je určitě knihovna. Tam jsem koukla, že butička určitě je. A jinak se dá poměrně snadno podle mě objednat na internetu, kdyby děti chtěly vidět. A jinak v knihkupectvích myslím si, že pár kousků ještě taky bude.
1: Vyšla u Albatros Media.
2: Vyšla u Albatrosu a je taková žlutá, je tam takový skřítek s červenou čepkou ve tvaru jabka.
1: Aneto, řekni mi, jak dlouho a jak se takový animovaný film natáčí nebo připravuje? Jak by si to tak naši posluchači představili?
2: Tak,
1: proces.
2: První teda byla ta kniha, od té jsme se hodně odrazili, takže vlastně všechny obrázky jsme využili z knížky do filmu. Museli se nejdřív udělat postavičky, potom se dělají zvlášť pozadí, potom můj manžel Michal, který film režíroval, tak vlastně udělal i scénář, který se musí, vždycky se to nepatrně liší vlastně od knižní předlohy, aby to v tom filmu pěkně fungovalo. Udělal takzvaný storyboard, což se děti můžou představit jako takovej komiks, kde zároveň jsou vlastně naznačený i různý pohyby kamery, je to takový vlastně technický scénář pro animátory. Tady to, když je už jakoby hotový, tak se začne animovat a na závěr se dělají takzvaný postsynchrony, takže pak se vlastně přemluví ještě takový základní prvotní dialogy, tak se znovu namluvějí od herců a dělá se hudba, film se stříhá a zvučí. Takže to trvá, myslím si, že nám botička takhle trvala asi 2 roky, než se to všecko událo.
1: Tak to vidíte, přátelé, natočit animovaný film není žádná legace. Teď si dáme Matěje Plška, Mraky přijdou a po písničce se vrhneme na dalších 45 Anetiných knih.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu radiojunior.cz.
2: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Kilianem.
3: Povídáme si s ilustrátorkou Anetou Žabkovou a vrháme se, jak už jsem říkala, na dalších jejich 45 knih. Aneta už zvedá ze stolu knížku, protože nedávno vyšel Udatný netopírek, tak se ptám, jak se ti na něm pracovalo. Opět je to nádherná nádhera.
4: No, jak už jsem řekla v předešlém rozhovoru, tak miluju netopíry. A Ivona Březinová, známá česká spisovatelka, tak jednou zaslechla, když jsme křtili knížku Zajíc krajíc, tak zaslechla, že jsem dětem vyprávěla o tom, že má nejoblíbenější zvíře je netopír. A nechápu, jak je to možný, ale během asi 14 dnů, 3 týdnů dodala do nakladatelství Albatros rukopis, který byl úplně přesně pro mě, jmenoval se Udatný netopírek. Vystupuje tam dokonce jedna žába, což je podsta na moje jméno jako Žabková. A ta knížka je mi opravdu udělaná na míru, to se mi v životě nestalo, takže ta se mi kreslila opravdu nádherně, protože to je opravdu splněný sen, že jsem si mohla udělat netopíří knížku.
3: A zrovna je to od Ivony Březinové, která má na kontě těch knížek skoro 150.
4: No páni.
3: To je pecka a od Ivony Březinové určitě děti něco v knihovně mají. A ptá se Kilián.
2: A co kanálčíci?
3: Kanálničci.
2: Kanálničci.
4: To je název, že jo? Kanálničci. Kanálničci, to je má další oblíbená knížka. To jsem dělala s úžasnou spisovatelkou Míšou Fišarovou, se kterou máme na kontě už taky řadu knížek. A ty netopíři a strašidla, to je opravdu takový moje ústřední téma. Jestli něco opravdu ráda kreslím, tak různý upíry, netopíry, zombíky. A tahle knížka vypráví o třech strašidlech a dělala se mi naprosto úžasně a už se těším, až s Míšou uděláme zase něco takhle praštěného.
3: Máme tu dotaz e-mailový. Píše se v něm. Zdravím do rádia. Zajímalo by mě, jak dlouho trvá nakreslit knížku. Ahoj, Josefínka.
4: Tak u té knížky jde vždy o to, jak má být velká. Když je ta knížka krátká, tak ji člověk je schopný udělat třeba za 14 dní. A pokud je tam toho textu hodně, tak já jako ilustrátorka si vždycky do toho textu značím, kde je ten obrázek. A pokud se mi ta knížka hodně líbí, tak těch obrázků můžu udělat třeba 200. A to takovouhle knížku pak dělám třeba 2-3 měsíce. Já jsem poměrně rychlá a opravdu hodně pracuju, když mám nějaký termín odevzdání. To vždycky začnu pracovat jak šílenec a jsem opravdu jakoby rychlá, ale někteří ilustrátoři knížky dělají třeba 2 roky nebo rok, někdo i 3 roky, když je ta knížka opravdu náročná. Já teda kreslím na počítači, tak to mi hodně usnadňuje práci a když kreslím, tak jsem do toho hodně zapálená, nevidím, nejím, musím teda, ale, ale většinou mi to trvá třeba 2-3 měsíce.
3: Jakub se ptá, je nějaký spisovatel, kterého knížku bys chtěla nakreslit?
4: No teda, to je hodně zajímavá otázka. Já musím říct, že jsem vždycky milovala knížky Astrid Lindgrenový. Takže když jsem četla Děti z Blue Erbinu, ty se mi opravdu hrozně líbily, ale nevím, jak by s mými ilustracemi byly spokojení teda v nakladatelstvích. Oni jsou hodně obrázky praštěný a nevím, jestli by se to k Astrid Lindgrenový úplně hodilo, ale její knížky úplně zbožňuju, takže ty by se mi asi hodně líbily. Třeba si dát nějakou i Pipi nebo Medvídka Pů, to by byla velká zábava.
2: Zapomněli jsme na nějakou čerstvou práci, kterou musíme zmínit?
4: No, určitě musím zmínit, že pravidelně kreslím do časopisu Puntík,
3: ano,
4: což je časopis, který je určený pro malé děti, třeba od 3 do 6 let pro předškoláky. A tam máme taky úplně naprosto fantastický tým. Určitě musím pozdravit šéfredaktorku Evu Bavorovou a moji velkou kamarádku Vendulku Hegerovou, která do Puntíku taky kreslí. Dělám tam takovej komiks Milišáci, a je to velká zábava. Je skvělý, že to je vlastně jednou měsíčně, takže se na tom je krásně jako rozkreslím a pak můžu pěkně pokračovat v těch knížkách.
3: Rosie se ptá, ahoj, malovala jsi někdy něco opravdu obrovského, jako třeba na billboard nebo na zeď?
4: Tyjo, přemýšlím. Asi takhle obrovskýho ne, ale když jsem ještě studovala na škole, tak jsme třeba museli dělat velký plátno, co si pamatuju. Tak to jsem kreslila třeba na metr na metr. barvama, temperama, tak to mě hodně bavilo, ale musím říct, že já radši kreslím na menší formáty, že mě ty velký formáty poměrně děsí a potřebuji mít od nich trošku odstup, takže spíš preferuju nějaký menší obrázky.
3: Holky a kluci, já si poprosím pyžamena, protože teď vám ho tady ukazuju na webku a víte, co vám k tomu řeknu, přátelé, můžete ho mít. A to, když se zeptáte, pošlete teď otázku Anetě na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a bude to otázka, která se bude Anetě nejvíc líbit. Tak pište dotazy a můžete mít pyžameno. A teď si dáme Love Me Now od Offenbachu.

0: Holky a kluci, stále posloucháte Klub Rádia Junior s Denisou a Kilianem. Už se pomalu loučíme s naším vzácným hostem, ilustrátorkou Anetou Žabkovou, a vy máte poslední minuty na to, abyste napsali otázku a získali pyžamena, kterého napsala Lída Bakony-Selingerová a ilustrovala ho právě Aneta úžasně. A teď se ptá Kilian.
1: Aneto, jaké knížky s tvými ilustracemi se chystají?
2: Tak za pár týdnů, někdy teď koncem října, vyjde knížka pro právě Ivonu Březinovou, tak jsme udělali takovou srandovní knížku o takovém pejskovi, který se jmenuje Gaia. A knížka se jmenuje Gaia, psina rodiny, tak ta se chystá, ta už je někde vyjetá z tiskárny a už se chystá k vám. A jinak pak chystám s Míšou Fischerovou knížku o Velikonocích, pak s Lídou chystáme pokračování knížky Je mi skvěle, jak jsme o ní mluvili. A jinak tam mám ještě jeden projekt, vypadá to, že bych mohla dělat pro slovenský nakladatelství jednu takovou zajímavou knížku o takových dvou bacilech. Tak doufám, že to všecko klapne.
0: Představte si, že píše Pavlína a ptá se v podstatě stejně, jako se ptal Kilián, ale protože Aneta potřebuje slyšet všechny otázky, aby pak případně mohla vyhodnotit tu nejlepší, takže Aneta se ptá, co tě v nejbližší době čeká, na čem právě pracuješ, zdali chystáš nějakou knížku, na kterou se čtenáři mohou těšit. Napsala to moc krásně, ale máme zodpovězeno. Další dotaz je: ahoj, doma jsme nedávno přečetli Netopírka a zajímá nás, jak Anetka překonává strach, ach, smajlík Josefínka.
2: Tak to je zrovna zajímavá otázka. Já jsem hodně veselý člověk a je pravda, že ten strach překonávám teda velice těžko. A zrovna hledám nějaký způsob, jak bych se svým strachem vypořádala, protože poslední dobou jsem docela nervózní, takže zkouším třeba pít různý čaje uklidňující, mi občas uvařím manžel a asi to chce, musí se člověk nějak prostě kousnout a musí to zvládnout. Zatím nějaký univerzální recept bohužel hledám, tak jak by mi mohlo něco pomoct.
1: Nebude po úspěších Botičky další animovaný film?
2: No, taky by se mi něco líbilo. Já musím říct, že můj velký sen je mít večerníček. On naštěstí můj manžel večerníčky dělá, takže říkám si, že to zůstalo v rodině, že mu to moc přeju a třeba jednou něco sfilmujeme, zase nějaký večerníček by se mi moc líbil, ale zatím nic v plánu nemám.
0: Janča se ptá, my teď hodně chodíme s rodinou na houby. Nemáš nějakou knížku houbařskou?
2: Je, tak to je můj člověk, já houby miluju, knížku houbařskou zatím nemám, ale vyšla nám s maminkou Dagmar Kýrovou, tak nám vyšla knížka Milišáci, což je o lišce a myšce, kteří žijou v lese a na předsádkách, což jsou takový první strany, když otevřete knížku, tak tam máme takovou houbařskou hru a na konci tam mám atlas hub, takže houby, ty jsou moje, teď je zrovna období.
1: A teď bychom poprosili dobré rady pro talentované výtvarníky, možná i pro budoucí ilustrátory.
2: No, tak to mám jednu takovou radu. Děti, určitě si kreslete nejlíp sami. Já jsem třeba jako dítě absolvovala pár jakoby výtvarných kurzů, ale zjistila jsem, že stejně nejvíc mi asi dalo to, že jsem samouk, že jsem opravdu kreslila to, co mě baví. Nesnažila jsem se napasovat do nějakého stylu, třeba který mi neseděl. Mně třeba nejde moc jakoby realistická kresba, i když jsem to třeba na škole musela absolvovat, třeba různý zátiší a figury, ale to mi nikdy nešlo a vyloženě jsem vždycky malovala to, co mě baví, a stvořila jsem si takový svůj svět. Takže určitě, ať se děti do ničeho nenapasují, do čeho nechtějí, a kreslí to, co umí a co je baví.
0: Máme další vzkaz, a to od budoucí ilustrátorky. Píše, ahoj do rádia, já chci taky být ilustrátorkou, už se na to i připravuji. Chci se zeptat, kdo byl v závorce nebo je váš ilustrátorský vzor a co se vám vůbec nepovedlo, až jste se musela smát?
2: Tak to je moc hezký dotaz. Já jsem od malička milovala Čtyřlístek, o tom jsem tady mluvila, takže pro mě opravdu taková mantra všeho je pan Němeček, protože jeho knížky, i když jsem ještě neuměla číst, tak mě tatínek vlastně Čtyřlístky předčítal a pořád jsem se koukala na obrázky, takže určitě Čtyřlístek, a pak mám moc ráda ilustrace Adolfa Borna, takže to jsou dva moje takové oblíbenci.
0: Petra píše, ne, Petra je pouze pravděpodobně maminka, Nikča je podepsaná, takže píše, ahoj do rádia, mě kreslení nabíjí, co tebe na kreslení nejvíc baví a co nemáš ráda?
2: To vlastně souvisí s tím předešlým dotazem. Jsem se z toho vlastně vymluvila. Nejdou mi stroje, neumím kreslit auta, letadla, nejsem moc technický typ, ani ve škole jsem nebyla. Takže mi dělá opravdu velký potíže kreslit různý stroje. To mi opravdu hrozně nejde.
1: V této chvíli dáváme hostům příležitost někoho prostřednictvím rádia pozdravit, pochválit, vyříct si vzkazy. Aneto, mikrofon je tvůj.
2: No páni, tak to je teda závazný. Tak já pozdravuju určitě všechny děti, co nás teď poslouchají. Byla jsem moc ráda, že tady dneska můžu být hostem. A pozdravovat budu samozřejmě domů svoji rodinu, protože si myslím, že syn Melíšek a dcera Lily s manželem Michalem, že mě určitě poslouchají. Pak určitě pozdravím kamaráda Ríšu s Tamarkou, kde by poslouchali. A jinak přeju všem krásný podzim. Teď nastává moje oblíbený období plný netopírů, strašidel, dušiček, tak si to teď všichni moc užijte.
0: A přátelé, já musím ještě položit dotaz od Grétky, která píše: ahoj, chtěla by si mít netopíra doma, anebo jaké zvíře by si chtěla mít doma?
2: No páni, netopír je sice můj oblíbený, ale doma bych ho teda se nechtěla, to by tam bylo asi hodně nakadíno, děti. A asi bych... My máme malinkou rybičku, pak občas hlídáme rodičům želvu, takže já myslím, že těch zvířátek kolem mě je poměrně dost. Takže asi jsem takhle spokojená.
0: Milá Aneto, my hrozně moc děkujeme, že jsi za námi přišla, že jsi si s námi povídala. Přejeme další krásné knížky, animované filmy.
1: A těšíme se zase někdy na Juniru. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj, moc děkuji za pozvání.
0: No a přátelé, vy dobře víte, že už za vámi právě teď tradičně spěchá skřítek Hajaja se svojí dnešní pohádkou. No tak krásné poslouchání.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. I dnes vás zvu na plavbu za nejkrásnějším ostrovem, který hledá malý princ Fumio. Cesta ho zavede na ostrov, kde lidé léta udržují prastaré zvyky a rituály. Jsou opravdu tak důležité? Nebo už by se dodržovat vlastně ani nemuseli? To se dozvíme už za chvíli. Dnešní pohádka se jmenuje O ostrově deště a právě začíná.

0: Dobrý večer, děti. Už je to dlouho, co malý Fumio opustil Třešňový ostrov, protože nechtěl poslouchat dobré rady maminky a tatínka. Teď doplul na ledové kře na ostrov deště. Dalo by se říci, že měl velké štěstí. Ve skutečnosti mu ale pomohl pán moře, který kdysi splnil jeho přání a odnesl jej z Třešňového ostrova, aby si malý kluk mohl dělat, co chce. Velká a rozlehlá ledová kra, která se s Fumiem utrhla na ostrově ohně a ledu, totiž cestou po moři pomalu tála. Zbylo z ní jen pár metrů. Malému klukovi se jen tak podařilo vyskočit na břeh, aniž by si v moři namočil boty. Na ostrově deště žili podivní lidé. Tedy Fumiovi to tak připadalo. Nosili kostkované sukně a neustále hráli na zvláštní nástroj, kterému říkali dudy. Slovo čaj vůbec neznali. Za to však uměli vařit výbornou ovesnou kaši. Dávali do ní sice ledacos, ale Fumiovi moc chutnala. Pokaždé si došel pro přídavek. Není divu, že se mu na ostrově deště zalíbilo. Přivítali ho s největší slávou. Dokonce kvůli němu uspořádali hostinu a upekli maso, jaké Fumio ještě nikdy v životě nejedl. Bylo sice trochu tvrdé, ale Fumio byl za ně vděčný. Vždyť z domova znal jenom ryby. Další podivností bylo, že lidé na ostrově deště stavěli velké kruhy z obřích kamenů, mnohem větších, než byl sám Fumio. K ním se pak chodili klanět. To prý proto, aby se na jejich ostrov zase vrátilo slunce. Kameny byly vždy postavené tak důmyslně, že paprsky vracejícího se slunce ozářily časného rána kámen ve středu kruhu. Když se tak stalo, slavili, že slunce je na cestě zpátky k ním. Nebylo divu. Dny bez slunce byly na ostrově tak chladné, tmavé a smutné, že i Fumio se radoval z návratu světla a tepla. Po oslavách ovšem nastaly krušné dny. Vše se totiž řídilo podle slunce. Bylo třeba orat, sít oves, aby byla z čeho vařit kaše, a pást ovce. Všichni vstávali za východu slunce a šli spát až poté, co do červánkových mráčků zalehlo i slunce. Konec hraní na dudy, zívání a podřimování u ohně. Na ostrově byla jen práce, práce a zase samá práce. Fumio, který byl z domova zvyklý, že sluníčko vyjde každý den, se po pár dnech strávených na poli cítil tak unavený, že si přes poledne zdřímnul. Ale ostatní se na něj zlobili. Slunce si musíme vážit, domlouvali mu, když ho načapali, jak usnul na mezi. Když pak malý Fumio nevstal spolu se svítáním, zlobili se ještě víc. Každé ráno je třeba slunce vítat, jinak se urazí a přijde zase déšť, říkali, zatímco táhli Fumia za nohu z vyhřáté postele. Chtě nechtě musel Fumio vstát. A nejen to, musel jít k obřím kamenům a slunci se omluvit. Neudělal to. Proč bych se měl omlouvat, myslel si. Slunce přece vyjde každý den, tak jako u nás doma na Třešňovém ostrově, říkal si, zatímco ulehl na trávu a vyhříval se pod paprsky slunce. Nechápal, proč by se jeho život měl řídit podle zákonu slunce. Ovšem sluncem se na ostrově řídily všechny zákony. Vyšlo slunce, je třeba vstát a pracovat. Prší, může se lenošit. Fumio ale toužil dělat to, co chce. Má-li náladu lenošit, bude lenošit. A pokud bude chtít pracovat, bude pracovat. je přece už dost velký kluk, aby sám poznal, kdy si musí odpočinout a kdy je třeba pracovat. A tak druhého dne nevyvedl ovce na pastvu, kde svítilo slunce, na nejzelenější trávu. Zahnal je jen k nejbližší ohradě a spokojeně v trávě dospával. Slunce tím ovšem rozlobil. Muselo chodit hodně daleko, aby svítilo i na ostrově deště. Přesto se našel někdo, kdo si jeho daleké cesty nevážil. Byl to malý Fumio. Rozlobené slunce se schovalo za obrovské černé mraky a už nevykouklo. Pršelo, pršelo a pršelo. Fumio byl nejdřív rád, že prší. Mohl si odpočinout a nabrat síly. Ovšem po týdnu už začal být déšť otravný. Vůbec se nedalo vyjít z domu. A pokud ano, tak za cenu, že se Fumio celý umáčel. Po dvou týdnech deště si Fumio moc přál, aby znovu vykouklo slunce. Aspoň na chvilku. Avšak slunce trucovalo. Někdo rozlobil naše slunce. Neslo se od domu k domu a Fumio moc dobře věděl, že to byl právě on. Vždyť slunce se nakonec umoudří, říkal si a čekal. Ale déšť neustával. Po několika týdnech už byl celý ostrov plný vody. Všude, kam se Fumio podíval, se tvořila velká rozlehlá jezera. Co však bylo horší, ve spíži už nebyl žádný oves na kaši. A kvůli dešti žádný nový nemohl vyrůst. Fumiovi kručelo v břiše jako nikdy předtím. A nejen jemu, i ostatní obyvatelé ostrova měli hlad. Fumio dostal strach, že brzy všichni umřou hlady. Vydal se proto ke kamenným kruhům, aby se slunci omluvil. Nechtělo se mu, ale musel uznat, že na ostrově deště se vše řídí zákony slunce. Omlouvám se, pronesl tiše téměř šeptem, když stál mezi kameny. Déšť ale neustával. Omlouvám se, pronesl hlasitěji, ale nic se nestalo. Z nebe pořád padaly velké kapky vody.
1: Omlouvám se! Už budu poslouchat na slovo,
0: křičel Fumio kolem sebe a déšť v tu chvíli ustal. A co víc, zpoza mraku vysvětly první paprsky. Než se Fumio vrátil do domu, slunce už hezky hřálo. Všichni obyvatelé ostrova slavili, jenom Fumio ne. Ani trochu neměl radost z toho, že slunce bude řídit jeho život. Je přeci velký kluk. Proč by měl poslouchat nějaké slunce? S obyvateli ostrova se ani nerozloučil. Když oslavy návratu slunce byly v nejlepším, potichu, aby ho nikdo neviděl, se vydal k moři. Nasedl do loďky a vydal se hledat lepší ostrov. Ostrov, kde nebude slunce trucovat. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Jindřich má těžký den, nic mu nevychází a navíc pospíchá do školy na písemku z matiky. A najednou mu na hlavě z nebe spadne holčička. Může to být ještě podivnější. Pohádku Lucka nebo Peška napsal Lukáš Ciseli. Režie se v roce 2019 ujal Jakub Doubrava. Hrají Jonáš Holeček, Žofie Blechová, Ester Vala,

0: Lucko, musíš mi pomoct.
1: Vrať mu to, Peško.
2: No tak. Klid.
1: Slyšíš, dej to sem.
0: Tak za tohle zaplatíš, sestřičko.
2: Lucko, Peško, tak dost, nebo vás nepustím v praktické zkoušce a shodím vás rovnou do tartaru.
1: Ale to ona.
0: To není pravda, já nic.
2: Lehko vážnost stranou. Uvědomte si závažnost své role. Nejste lidské děti.
3: Jindřichu? Co tu ještě děláš?
4: No, co? Co je? Co chceš?
3: Je 9.
4: 9?
3: No, 9.
4: Já zaspal.
3: Co blázníš, Jindro, ty a zaspat? Děje se něco?
4: Písemka!
3: Ty jsi si chtěl vyhnout, nebo co?
4: Ne, teď je to čtvrtletka z matiky, já se těším.
3: No, tak šup, šup. Kolikátou hodinu ji píšete?
4: 3.
0: Proč nezvonil? Vždyť jsem ho nastavil. Je nabitej? Co to je? Proč?
4: A kde mám kalhoty?
3: Všechno je v pračce, Jindřichu.
4: A co si mám vzít?
3: Já se přeci ptala, co chceš. Ty vůbec neposloucháš. Tady jsou akorát tyhle fialový.
4: Fialový? Vždyť bych vypadám jako klaun.
3: Jestli chceš stihnout autobus, jede ti za 5 minut.
4: Cesta na zastávku trvá 205 sekund. A ty kalhoty jsem měl snad naposled v první třídě. Jsou hrozně krátký. Tati, odvezeš mě, prosím?
5: Dovolali jste se do hlasové schránky.
4: Ježíš! Ne, to ne!
6: Co lezeš do cesty, holomku, blázníš? Vždyť tě někdo rozmetá.
4: Pardon.
6: A co koupeš telefon? Je vodotěsnej nebo co?
4: Ujel mi autobus.
6: A vem na to kapesník. Nevotírej si to o ty svý parádní kalhoty, nebo tě máma zabije.
4: Jiný nebyly, jasný?
6: No, ty paličáku. A kam tak chvátáš?
4: Do školy, do Pavlovic.
6: Takhle blázníš kvůli škole? Jsi šprt nebo co?
4: No to ani náhodou. Píšeme čtvrtletku z matiky.
6: A to je důvod ke spěchu?
4: Mě to baví. Vy se smějete matice? Bez ní byste na tuty neměla ani tuhle motorku. Je to královna věc?
6: Jo, tak. Pojď, já tě popovezu. Mám extra helmu, ber. Tak lézt.
4: No dobře, ale...

0: statisticky nejnebezpečnější.
1: Vážně, držte.
0: Prosím, ne!
2: Žádný strachy, na tu ty jsem lepší motorkář než ty matikář.

0: proč stavíme?
1: Tudy už musíš sám. Já frčím tamhle. No šup, šup.
0: Ale já to mám do školy ještě daleko.
1: Já říkala, že tě popovezu, ne dovezu ty matematiku. Musíš přesně poslouchat. Na Valhelmu.
0: Ale...
1: Hodně štěstí, kluku.
0: Já naštěstí nevěřím. Ach jo, kde to jsem? Se na to můžu... To není možný. Proč já?
2: To už by stačilo. Musí do školy.
3: Ještě chvilku.
0: Co? Haló? Kdo je to?
2: To nemyslíš vážně. Za to tě Jupiter sežere.

0: Haló, kdo to mluví? Asi vítr, už i ten si ze mě dělá prču. Zastavte, svezte mě, prosím, potřebuji do školy. Nikdo nezastaví, všichni chvátaj. Ale já taky, auta pitomí.
1: No podívejte na ty krásný kalhoty.
2: Ten by se k nám mohl z fleku dát.
3: Vy jste Klaudí?
4: Dejte mu jedničku z poznávačky.
2: No, poznávačka, žáčka, špačka.
4: A co je toto?
2: No, auto. A tamto?
4: No,
2: pátník.
4: A toto?
2: No, klučík.
4: Ale nějaký smutný.
2: Nechceš svést?
0: Já nevím. Radši ne. Kam jedete?
4: Kam nás barvy zanesou?
2: Kam míří tvý kalhoty?
0: Do Pavlovec.
4: Do Petrovic.
0: Ne, do Pavlovec.
2: No, nasedej, svezem je tam.
4: Plaval mišák na voru?
0: Nemůžeme jet rychle?
4: Vykašlal se na školu.
2: To je dobrý termín.
0: No, prosím.
4: Mluvila s ním žába, tak co snědla švába.
2: Plavali jak díva,
4: pili přitom píva.
2: Kluku, proč nespíváš?
0: To nedává smysl.
2: Co?
0: Mišák nechodí do školy a už vůbec nepije pivo.
4: No, to je ale kakabus.
2: Jo, ale
4: to je ale kakabus, co mu ujel autobus. A ulítli včely a kalhoty dřeli a pokakal čáp. Neumí si hrát.
0: Už tam budem.
4: Záhy.
2: Jo.
4: Sjedeme dva sváhy, rychleji než dráhy. Jedem jako nic, hic do Petrovic.
2: A
0: do Pavlovic.
2: A co v Petrovicích?
4: Kloučku.
0: V Pavlovicích. Je tam škola.
4: Škola? No to známe.
2: Kolik je? Jedna a jedna?
4: Já vím. Jedna.
0: Ne, dva.
4: Dva. Dělám tak, 12.
2: A už tam budem.
4: Co by dup?
0: Konečně, s Bohem. Ale vždyť tady píšou Petrovice.
2: Ano, jak jsi spřál.
0: Já chtěl do Pavlovic.
4: Petr, Pavel, svátek mají v den jeden.
2: Yes, 29. červen.
0: Já ale potřebuju do Pavlovic.
2: Hele, kluku, zavři oči, představ si je.
4: A jsi tam.
2: A my
4: jedem.
2: Petrovice, Pavlovice, já jsem dobrý v botanice.
4: Jo, Pavlovice, Petrovice, já jsem krásná tanečnice.
2: Petrovice, Pavlovice, ty buď radši kadevnice.
0: Prosím vás, kde se tu dají koupit lístky?
5: Osobní vlak číslo 3674, směr Pavlovice, z technických důvodů nejede.
0: No to není možný.
5: Jako náhradní dopravu využijte vlastní nohy. Není to daleko a je hezký den. Tento způsob dopravy není zpoplatněn.
6: Lena je nejdelší a nejvodnatější ruská řeka. Leží na Sibiři. Zde. Druhá nejdelší, ale třetí nejvodnatější je pak...
0: Dobrý den.
6: Jindřichu, co tu děláš?
0: Pardon, já se spozdil.
7: Ty vole, sáfialovej.
6: Ticho! Ty vole, si říkej kamarádům. Jak je to možné, Jindřichu? Za pár minut je konec vyučování. Ty jsi zaspal 5 hodin?
0: Ale ne, jen mi ujel autobus.
6: No, jen si vydechni. To máš z toho, jak málo sportuješ.
0: Nejprv nefungoval budík, pak mi ujel autobus, pak jsem chtěl zavolat tátovi, ale spadnul mi mobil do louže. Pak mi zastavila taková drsná motorkářka. Ale málo mě zabila. A pak ten klauní autobus.
8: To je ale blbost.
6: No tak dost vykřikování, nebo ti vykážu. No, pokračuj.
0: No, A pak jsem šel na vlak, ale byla výluka. Ale pak jsem měl zase štěstí, že jsem potkal kamaráda. Byl nemocný, tak nešel do školy. A ten mi řekl, že mi půjčí kolo, jenže bylo píchlý a nemělo pumpičku.
9: A pak tě unesli Marťani.
0: Ne, řekl, že by mě mohl hodit jeho děda. A ten souhlasil, jenže se zrovna chystal na ryby. Tak jsem šel s ním, že mě pak hodí. Jenže on nahodil proud, usnul a nedal se zbudit. Tak já zase šel pěšky, ale špatným směrem.
6: No dobře, to už by stačilo, Jindřichu. Viděl jsem v třídnici, že jste psali čtvrtletku z matematiky. Chápu, že se s tomu chtěl vyhnout.
0: Tak to ani náhodou. Co se smějete?
6: Dobře, Jindřichu, z vlastní zkušenosti vím, jaký máš zájem o zeměpis a tělocvik.
0: Ale matika není zeměpis. No fakt? Řekněte, že mám matiku rád.
10: On děsně nám počítá lelky.
6: Lelky se chytají, Blažku.
0: Nechápu, proč mi nevěříte.
6: Klid, Jindřichu.
0: A k čemu je vůbec zeměpis?
6: To můžeš soudit, až ho budeš, ale...
0: K čemu je mi vědět, kde je mrtvý moře, když tam nejedu? A když pojedu, tak to všechno najdu na netu.
6: Uvědomuješ si vůbec, že jsi narušil...
0: Zeměpis je blbost.
9: Konec hodiny. Můžete jít.
10: Jste přepočítal, ne?

0: Ach jo, to jsem asi fakt přehnal.
1: Ty ses nepřezul, salát? Jo. Co to znamená?
0: Já se jmenuji Solda.
1: Salát, tady máš koště a mazej na dvůr. Až budeš mít kopičku, zavolej.
0: Ale já chvátám.
1: To mě nezajímá, to říká každej.
0: Au. No to se mohl čekat. Pitomej zeměpisář. Pitomej školník. Pitomej klauník. Pitomej budík. Pitomej vítr. Ty bláho, vítr. To už není možný. Nech tu kopečku bej.
2: Má pravdu, s tím větrem to přeháníš. Nechám mu to listí odfoukat ze zahrady, ať on nemusí zametat.
3: Tak to ani náhodou. Vítr mu ho rozfouká po celý zahradě a ještě zmokne.
2: Nemůže mít přece tolik smůly.
3: Štěstí je pro malý holčičky.
2: Hej, nestrkej do mě.
0: Haló? No tak na tohle už kašlu. Otevřte, pane školníku, pusťte mě. Prší, to je fakt nebe. Ježišmarja.
2: To není možný. Jak to?
0: Ty spadla ze střechy?
2: Jak se to stalo?
0: Není ti něco?
2: Ujova, jak se to stalo? Peško!
0: Kdo seš?
2: Peško, nech toho!
0: Na koho to voláš? Nahoře nikdo není.
2: Peško!
0: Slyšíš mě, holko?
2: Pojď.
0: Co děláš? Nech mě, nejdřív mě nevidíš a najednou mě taháš.
2: Dělej, musíme s tím něco udělat.
0: S čím? Co se děje?
2: Pak ti řeknu.
0: Radši hned.
2: Já jsem Lucka.
0: No a já...
2: Soldát Jindřich, já vím.
0: Jak to víš? Ty mě sleduješ na Facebooku?
2: Ale prosím tě, jak se odsud dostaneme?
0: To nevím. Dveře jsou zamčeny.
2: Žádný problém. Teď ti ukážu, kdo jsem.
0: Co?
2: Ujova.
0: Co se stalo?
2: Právě že nic. To asi tím pádem. Na zemi nic neumím, nebo co?
0: A co se mělo stát?
2: Měla jít okolo uklízečka a odemknout. Nebo se to měl někde spustit žebřík.
0: Jo, to by se hodilo. Ale co teď teda?
2: Hele, já to zkusím ještě jednou, jo? Ale pomůžeš, jo?
0: Ale jak jako?
2: Vylez na oka. V prvním patře je otevřený okno.
0: Ale to jsou dobrý 4 metry a já ani nemám šplhat.
2: To zvládneš. Vylez mi tady na záda.
0: A proč lezeš ty?
2: No, když jsem zrovna spadla. Přitáhni se rukama.
0: Jistě mě, jo? A, to je hrozně vysoko. Tam nikdy nevylezu.
2: Neboj.
0: Nepouštěj mě.
2: Les. Vejš. A ty se pořádně zaber nohama. No konečně. Už jsem myslela, že seš mrtvej.
0: Co? Jak to, že jsme v šatně?
2: Ukázalo se, že mi to fakt nejde. Alespoň ten randál přelákal školníka. Zatáhl tě sem a brzo přijde. Nejspíš šel pro pomoc.
0: Školník? Tak to honem pryč. Au.
2: Určitě? Seš v pohodě?
0: Jo, dobrý. Ale když nás chytne, nebudu... Je děsnej prudič.
2: Tak opatrně, Peška číhá.
0: Kdo?
2: Den, musíme na Olymp.
0: Co? Kdo je Peška?
2: Moje sestra, Dvojče. My skládali zkoušku z náhody, chápeš?
0: Ne, tyjo, motá se mi palice.
2: Tak sedej, i když jsi nevylez nějak vysoko, spadnul se teda pořádně.
0: A z čeho jsi teda byla zkoušená? Z teorie náhody?
2: Ne, z praxe. Jak ji umíme dělat lidem? Rozdělili jsme si to. Já měla na starost štěstí a sejakra zase smůlu. Budou znát fortuny, víš?
0: Cože? Fortuny?
2: Zatím to dělá máma, ale až vyroste, vezme to za ní.
0: Cože?
2: Náhodu.
0: Dvě malý holky?
2: Vždyť jsem ti říkala, že se teprv zaučujem, ty trdlo.
0: Blbost. Náhodu řídí matýka, jako všechno.
2: No jak myslíš? Hele, a víš, kde je Olymp?
1: Tady ještě před chvílí ležel. Nekecám. Fakt jsem ho sem dones. Asi si ze mě dělal blázny. Saláte?
0: Školník, rychle! Rychle dolů, jde sem!
2: Já nemusím.
1: Saláte?
0: Cože?
1: Saláte, saláte, až tě najdu, tak tě smím.
0: On tě nevidí? Jak to?
2: Neviděl mě ani předtím. Z nějakého záhadného důvodu mě vidíš jen ty.
0: To je přece nepravděpodobný.
2: Asi to mají prostě tě nahoře, na Olympu, rozumíš? Tak víš, kde je?
0: Ne.
2: Jak to? Ve škole nám říkal, že to ví každý.
1: Saláte, saláte!
0: No, já zrovna ne. A jdu dom.
2: To bych nedoporučovala. Teď ti má Peška v Merku a jak je znám, můžeš skončit na kousíčky. Radši mi pomoct na ten Olymp.
0: Jenže já nevím, kde je. A mám rozbitý mobil, abych to našel.
2: A jinde se to zjistit nedá?
0: Leda v kabinetu Zemáku.
2: No tak jde.
0: To ne.
2: Jak to? To je u toho učitele, se kterým se spohádal, že jo?
0: No právě. Počkej, jak to víš?
1: Tak a mám tě. Předstírat mrtvýho.
0: Ne, prosím.
2: Peško jedna pitoma.
1: A proto by si zasloužil salát nějaký pořádný trest. Třeba mít záchodky.
0: Soldát.
4: Chcete na to něco říct, Jindřichu?
0: No, že to byla Peška, teda smůla.
2: Psst, to jim neříkej.
1: Smůla? To bylo vandalství. Rozbitý okno, stržený okap, vomítka, tašky ze střechy, nezametený listí a ještě předstírá mrtvýho.
4: Jindřichu, tohle budu muset řešit s rodiči. Asi si umíte spočítat, že to nebude levné.
0: Jo, počítat teda umím.
4: Chcete ještě něco říct?
0: Ne, ale tady Lucka by vám to vysvětlila.
4: Kdo?
0: Lucka.
1: Jaká Lucka?
2: Kolikrát ti mám říkat, že mě nevidí?
0: No, já radši nic.
1: Já si myslím.
4: Dobře, takže uzavřeno.
0: Nevíte náhodou, kde je Olymp?
4: Vy si nedáte pokoj, Jindřichu. O vašem výstupu na zeměpisu jsem už samozřejmě slyšel.
0: To je fakt průšvih. Už to mám dost. Jdu domů. Už ničemu nerozumím.
2: Pojď radši za tím zeměpisářem. Když mi nepomůžeš, zůstane ti smůla do konce života.
0: To nějak zvládnu. Au, co děláš?
5: Promiň, mě to nějak ulítlo, hoď mi to.
0: Radši ne, vem si ho sám.
2: Vidíš?
0: Ty vole!
5: Promiň, já za to nemůžu, to nějak samo.
6: Prej samo.
2: Jsou pěkně laciný triky, sestřičko.
6: Já ti dám laciný triky, jen si počkej. Já ti dám kamarádice s lidma.
2: Nenaklání si tolik k těm dveřím. Zaklepej. Omluvíš se.
0: Já s ním mluvit nebudu.
2: Tak co, je tam.
0: Co kdybys tam šla ty?
2: Jindřichu, mě přece nevidí.
0: A mě nemá rád. A učitěla, to jsou ze Zemákem ty nejzbytečnější předměty. Jau!
7: Co tu děláš, Jindřichu? Přišel ses omluvit?
0: Za co jako?
7: Ani po té ráně ti to nedošlo? Ukaž mi to. Udělala jsi něco?
0: Bouly.
7: Ukaž. Nic tam nemáš.
0: Chci vědět, kde je Olymp.
7: Olymp? Protož mi jdíš u dveří?
0: No.
7: To tě mohlo napadnout něco rafinovanějšího. Prý Olymp. Takže ty jsi ze země místo omluvy přišel dělat legraci? Zkus se nad sebou zamyslet.
2: Nenech ho jít.
0: Kašlu na něj. Je na mě zasedlej.
2: Běž za ní.
0: Ne.
2: Je zamčeno.
0: No, a co kdybychom vlezli oknem?
2: Peška tě nechá spadnout a já pomoc neseženu. Co kdyby ses mu prostě omluvil?
0: To radši spadnu. Tady pomůže jen matika a fyzika. Aspoň doufám.
2: Jak jako? To je přeci průkazka do knihovny.
0: Správně. Zámek je totiž jednoduchý mechanismus.
2: Na kartu?
0: Kartu musím zasunout mezi dveře a zároveň u zámku, nad místem, kde se opírá do rámu. Dostat jí za střelku.
2: Ať ti to nevystřelí oko.
0: A musí být kolmo. Pak se pomalu, ale jistě přitáhne k sobě, zatímco se točí klikou.
8: Jindřich Soldát se dostaví do ředitelny.
0: Cože?
8: Opakuji, Jindřich Soldát se okamžitě dostaví do ředitelny.
2: To je určitě Peška. Jdem na to dobře, dělej.
0: OK.
8: Opakuji, Jindřich Soldát se okamžitě dostaví do ředitelny, nebo dostane dvojku schování. Trojku schování.
0: Tada! A teď to kraluje.
2: Super, jsi dobrý. Rychle dovnitř.
6: Co je? Co se děje? Přece nemůže mít Peška pech. Já vám ukážu. Za to fakt zaplatí, sestřičko.
2: Tyjo, kde to jsme? Tady to vypadá jak zoo.
0: On je to taky kabinet Bižule. Je tady plno krámu a vycpaných zvířat. Tady než najdeme nějakou mapu nebo atlas.
2: Takže nejsou živí? Ani tahle slepice? Ani tahle kachna? Vypadá tak opravdově.
0: Kde jen ty mapy můžou být? Podívej se tamhle, ale opatrně.
2: Honem dolů, vidím Jova.
0: Cože? Jova? To je jen vycpaný, vypalíchaný orel. Kdo je Jov?
2: Jupiter, ředitel. Fakt je vycpaný? Už jsem se lekla, že na mě přišel. Občas se mění v orla. Musím na Olymp, než zjistí, že jsem spadla.
0: Kdo? Jov nebo Jupiter?
2: Jupiter bez Jova, druhý pád, chápeš?
0: Ne.
2: Ty se levej i na češtinu. Radši se podívej do té skříně.
0: Hoří!
2: Ale proto to je zas Peška, hledej.
0: Počkej, co když fakt hoří? Jenom se kouknu.
1: Jakej capart nepřezupeň to spustil?
0: O!
2: Co jsem říkala? Zkus teda tuhle skřínku.
0: Zamčeno. Přinašíš smůle, tam ten Olymp určitě je. A jak vlastně vypadá?
2: Jako hora přece. Kde sedí ten učitel? Určitě to bude mít na stole. Hele, tady. Atlas světa. Tam bude všechno.
0: Teď má asi 1000 strán.
2: Tak honem.
0: Jak to v tomhle najdeme?
2: Koukni se dozadu a hledej. Olymp.
0: Antarktida, Egypt.
6: Ne, nechte ten atlas. Přestaňte. Oka, řekli jste si o to. Já vám z toho udělám holubník.

0: naspaný.
1: Ale kvákaj, to není normální.
0: To není. Oživovat mrtvý je proti pravidlům. To peška schytá.
1: Mami!
0: Honem, vyhoď, ať ti nikdo nenajde. Ještě tu zlatici. Nikdo jde. Ber atlas a zdrháme.
1: Pozdě.
2: To je zvláštní. Co tu děláš, Jindřichu? Vylez.
1: Já?
0: Skvělá slovka.
2: No kdo asi? Myslíš, že tě za tím atlasem nevidím? Jak jsi se sem dostal?
1: No...
0: Rychle něco vymyslí.
1: Já vlez oknem.
0: Ach jo.
2: Ty, který neudělá ani kotoul, si vylezl do čtvrtého patra?
1: Jo, já přelez jsem po parapetu.
2: Vždyť neustále tvrdíš, že máš strach z výšek. Proboha, co ta slepice?
1: No, ta je moje, mazlíček.
2: Víš, že do školy nesmí. Jak se jmenuje?
1: Lucie.
0: Čím dál lepší.
2: Takovou podobnou tu měl kolega Vicpanu, kde jen je? A ta kachna a orel, to byly rarity, no snad je nevyhodil. No mě už dneska nic nepřekvapí. Před chvílí někdo spustil alarm, školník šílí. A co to vůbec děláš?
1: Já...
0: Radši mlč.
2: A na co máš ten atlas?
1: Koukal jsem se, kde je Olymp.
2: Takže tebe přeci zajímá.
1: No, tak trochu.
2: Aha, a našel jsi ho?
1: Ještě ne.
2: Ukáž. E, F, G, to musíš hledat pod O. Tady, Řecko.
1: Cože?
0: To je blbý nebo co?
1: Jo, blbý.
2: Proč prosím tě blbý?
1: To je daleko, že jo?
2: Ani ne.
1: Fakt? Za jak dlouho jsme tam busem?
2: Asi za 2 dny.
0: Ujova.
2: Ale letadlem seš tam za 2 hodiny.
1: Jenže my nemáme letadlo.
2: A víš, čím je pohoří Olymp známé?
0: Sídlo bohů.
1: Je to sídlo bohů?
2: Výborně. A jakých třeba?
1: No...
0: Třeba Jova nebo Neptuna.
1: Třeba Jova nebo Neptuna?
2: Výtečně. Ty umíš římské bohy a dokonce skloňovat Jupitera. Tak to máš u mě za 1.
1: Ty jo, díky.
0: Takový štěstí. S Peškou se muselo něco stát. Nebo něco chystá.
2: Tak ty se takhle zajímáš? Ty se nezdáš, Jindro. To ty předspolužáky, viď?
1: Trochu.
3: To není možný. Proč mi to nejde? Proč?
4: Proč asi, Peško?
5: A sakra. Jove, jak dlouho tu stojíte?
4: Dost dlouho na to, aby mi bylo jasné, co si provedla.
2: No, Jindro, tak jsem moc rád, že jsme si pěkně popovídali. Ale teď už se musím zbalit. Jedu totiž na chatu.
1: Aha, tak já už půjdu.
0: Jsem zvědavá, jak se do toho Řecka dostaneme.
2: Mimochodem, a to je zajímavé, na tu chatu jedu přes Brdy, což je moc hezké místo. A představ si, že jednomu z brdských vrchů se přezdívá Olymp. To je náhoda, viď?
0: Slyšel?
1: No, a ukážete mi ho?
2: Jistě. Podívej. Tady, Brdy. Jeden z menších vrcholů se nazývá Plešivec.
1: A proč je to taky Olymp?
2: Podobně jako České Švýcarsko nebo Česká Sibiř. U nás máme prostě všechno.
0: Poprozo, ať nás tam vezme.
1: Ani náhodou.
2: Cože?
1: Říkám naschledanou.
2: No jo, jo, jo, měj se pěkně. A nezapomeň si tu slepici.
0: Jindro, tak mi trochu pomož. Dělej poproz.
1: Já s ním nepojedu. Bude mě poučovat.
0: Poprozo, nebo až budu Fortuna, tak se na tebe vykašlu.
1: Okej, okej, ale ať to mám rychle za sebou. Hodíte mě tam?
2: Co prosím?
0: Poproz.
1: Prosím.
2: Dobrt? No já nevím. A nebudou se po tobě schánět rodiče?
0: Řekni, že tam bydlí tvůj děda.
1: Bydlí tam děda.
2: Aha, a jak se jmenuje?
0: Něco vymysli.
1: Pešek.
2: Toho asi neznám.
1: Zrovna se nastěhoval.
2: No vlastně proč ne? A ta slepice pojede s námi?
1: Ne, děda je alergický na peří. Já jsem domluvený s panem školníkem, že mu ji nechám na dvorku.
0: Vidíš, jak ti to jde.
2: Dobře. Tak mi dej ještě chviličku.
0: Super, to je fakt štěstí. Ale vlastně taky hodně podařilo.

0: Lucko, jak zpátky nahoru. Vzpomeň si, dám ti ještě poslední šanci.
1: Je pitomá, že je pitomá. Jede až do nějakých brd a přitom stačí jenom zakřičet.
0: Co tu ještě děláš, Peško? Místo, aby se styděla, ukazuješ na chyby ostatních? Jsi snad člověk?
1: Ne, já...
0: Ať už tě tu nevidím. A až tvoje sestra dorazí, vyzvedneš ji u brány.

0: chleby patří do Brdské vrchoviny, spolu s hřebeny a příbramskou pahorkatinou. Přičemž nejvyšším vrcholem je Tok, má 865 metrů. Zároveň jde o nejvyšší bod středních Čech, i když jen o pár metrů vyšší než Praha.
1: Praha, jo.
0: Představ si, prý oni chtěli pojmenovat nejbližší, nejvyšší vrchol, ale pak se ukázalo, že Tok je vyšší. To je legrace, viď?
2: Možná, proč nemáš rád zemlák?
0: No jenže, na Praze postavili 50 metrů vysoký meteoradar, takže co do umělého vrcholu Praha nakonec vede.
1: Už tam budem? Děda chodí brzo spát.
0: Brzy. Brdy už vykupují.
2: Poděkuj, ne?
1: Jo, děkuju.
0: Není zač. Já děkuji za vynikající debatu. Budu se těšit ve škole. Na Plešivci prý přebývá mnoho bytostí a božstev. Třeba potkáš hadí královnu na bílém jelenovi nebo čarodějnice.
1: Já už fakt musím.
0: Tak ahoj ve škole.
1: No ty vogo, jsem zestarnul o 3 třídy.
2: Je to skoro stejný nadšenec do zemáku, jako ty do matiky.
1: Ale nech si toho, jo?
2: Počkej, nahoru opatrně. Už dlouho nic nestalo. Peška asi číhá.
1: Nebo já pojď. Au!
2: Opatrně!
1: Klid, jenom mi to trochu podjelo.
2: Opatrně. Koukej po ty nohy, opatrně.
1: Ježíš, mě z tebe asi klepne.
2: Opatrně. Opatrně, no.
1: No jo, pořád.
2: Ty jo, kolikrát ti mám říkat, abys dával bacha?
1: Už ani jednou.

0: A jsme na Olympu. A co teď?
1: No, nevím. Jove, Peško, halo.
0: Žádný fanfáry, veď?
1: Asi špatný Olymp.
0: Tak přece budeš muset do Řecka.
1: Hele, zkus mi pomoct, jo.
0: A co hledáme? Nějaký chod?
1: Já nevím.
0: Aha. A jak to chceš najít?
1: U Jova já nevím, hledej.
0: A je, něco se žene.
1: Nedělej meteorologa, jo?
0: Ne, fakt? Dívej ten mrak.
1: Ach jo, průšvih.
0: Rychle, takhle vysoko nás smete blesk.
1: Jove, Jove, Peško, pomoc!
0: Nevolej, utíkej!
1: Jove!
0: Já všechno kovuji z kapes. Dřepni si, ruce, nohy k sobě.

0: Co je? Co? Co se stalo? Kde jsme?
1: Doma!
0: Vždyť nás smetl blesk.
1: No právě, to nás přivolal Jupiter.
0: Vypadá to tu jako škola, akorát hezčí.
1: Myslel jsi, že se 2000 let válíme v bílých rouchách na kopci?
2: Ne.
1: I my se vyvíjíme a rychle.
3: Nechceš věneček, človíčku?
0: To je na hrob, ne?
3: No právě.
1: Trhni si poupětem, květo.
0: To nechápu.
3: Máte pěkný průšvih, Lucko. Ještě větší než nepty.
1: Co udělal?
3: Fréřil před vendulou. Proměnil veřejné záchodky ve fontánky. Viděl to člověk, myslel, že je to zázrak a začal chodit do křesťanského kostela.
1: Na tohle nemáme čas. Musíme jít. Čau.
0: Kdo to byl?
1: Květa. Stará se o kytky. Kdybych byla smůla, nechám jí spadnout na hlavu lustr.
4: Ale, snad by si za mě nechtěla dělat smůlu, sestřičko.
1: Ty se za náma nebojíš chodit, ty!
4: Mám vás vyzvednout. A nenechám si uniknout, až se klučík dozví, jak to s ním je. Pluto bude řádi, že to přitáhla.
1: Nech toho!
0: Jak to se mnou je?
4: Nějak moc se staráš. Nenačichla s člověčinou.
0: To je peška?
4: A to je ten trouba.
0: Tak ty jsi mi to všechno dělala.
4: No, popravdě řečeno jsi mi dost pomáhal. Jseš nemotora.
1: Klidni se, jo?
0: Já ji praštím.
4: No zkus praštit boha, človíčku.
1: Ale já ti vrazit můžu, peško pitoma.
4: Proč se staráš o člověka, navíc mrtvýho?
0: Cože?
1: Proč mu to říkáš, bude se bát?
4: Takovej milovník matematiky si snadno vypočítá, co způsobí blesk, ne?
0: Jsem mrtvej?
4: No, taky jsi mohl na smrt vybrat lepší kalhoty.
1: Neboj, to vyřešíme, Jindro.
0: Já nechci být mrtvej.
4: To každý človíček.
1: Ty harpie! Ty, já tě uškrtím, ty harpie!
0: Dej jí za mě, dej!
1: Já tě praštím, ty chiméro, jedovatá! Já tě uškrtím!
5: Lucko, Peško, dostavte se okamžitě do ředitelny.
1: Nebreč, Jindro. Alespoň si podíváš, kam žádný smrtelník ne.
4: Smrtelník? No, to vystihla.
1: Tak jak nepty?
6: To není fér. Peška má za oživení mrtvol prd. Ale já budu za stříkající hajzlíky sušit celý vytopené město.
5: Já tě slyším, Neptune. Další.
4: Tak se měj, mrtvolko. Pálucko, já mizím.
5: Ty taky, Peško.

0: Chování všech kadetů je na pováženou. Chováte se jako děti. To vy máte inspirovat lidi, ne oni vás. Usaďte se.
1: Pardon.
0: Měli byste k nám vzhlížet jako kdysi, člověče.
1: To byste mě zabil.
0: Mlč, mluv, až budeš tázán. A ty se, Lucko, neomlouvej. Omluvy jsou pro lidi. Bohové konají. Dobře konají. Jak byste své dnešní výkony zhodnotili? Ano, zřejmě byste tu nebyli, kdyby to bylo dobré. A rozhodně by tu s námi neseděl člověk.
1: Tak já bych šel.
0: Seď, dojde na tebe. Snad si, Speško, nemyslela, že je přivedeš a tím všechno odčiníš. A ty si opravdu nepamatuješ, jak zpátky nahoru, Lucko?
1: Mně to asi vypadlo.
0: Zapomněla si formuli?
2: Já vím. Jove, jove, jove, skysla jsem tu dole.
1: Podlej, Savko.
0: Ano, stačilo by se ozvat. A ty bys místo toho vyrazila pěšky do Řecka?
1: No.
0: A Peško, ty jsi měla pomoct. A místo toho si dohrala školníka k šílenství.
3: Saláte, saláte, kde jsi? Saláte!
4: Pane školník, už byste měl jít domů.

0: Změnili jste počasí v celém regionu, jen abyste jednomu troubovi rozfoukali listí na dvorku.
1: Jako mě?
0: Jo.
2: Ty brďo, kdo to mohl čekat, břeťo? Valím si to na mašině 105, obloha bez mráčku a najednou takovej liják, že jsem nevěděla ani na špičku nosu.
0: Kvůli vám nedorazil klaunský alegorický vůz na Den dětí. Takhle si představuješ štěstí, Lucko?
3: Petrovice, Pavlovice, odboč vpravo, trochu více.
4: Petrovice, Pavlovice, nejsme týho v Americe.
5: Petrovice, Pavlovice, jsme úplně v háji a ztracený, kamaráde. Já vůbec nevím, kam dál.
0: A takhle ty se, Peško, chováš k sourozencům. Schazuješ je z Olympu.
1: No...
0: Měli jste se domluvit a místo toho jste soutěžili. Mysleli jste na důsledky, když jste zastavili vlaky, změnili počasí, oživili mrtvé? Neptun, Merkur i Pluto po vás museli uklízet a já metat blesky.
1: Ale proč já?
0: Vidíte? Aniž by se zamyslel, spílá a viní všechny druhé, jak to lidé dělají. Ale zkuste jim pomoct. Myslíte, že poděkují? Odpovím ti, člověče. Byl jsi vylosován. Z těch, kteří náhodu nejvíc pochybují. Jsi samá matematika. A když vše nešlape jako stroj, vzdycháš a zpochybňuješ. Víš ty vůbec, že mnohé vědecké objevy byly dílem náhody? Penicilín, nerez, rentgen, dynamit.
1: Ale já...
0: Dobře si pamatuj, člověče. Chceš-li být aspoň trochu božský, ovládej emoce. Nerozčiluj se, přijímej nepřízeň osudu s chladnou hlavou. Bohové v tobě poznají druha a lecos ti odpustí. To platí i pro vás, Lucko a Peško. Vždy jsem vám vysvětloval, že štěstí od smůly odlišuje jen pocit člověka. A z toho, co se v jeden moment zdá jako štěstí, se záhy může stát katastrofa. I když jste dvě, náhoda je jen jedna. Nerozdělujte se, spolupracujte. Rozumíte?
1: Ano.
0: Peško?
6: Ano, spolupracovat.
0: Správně. Jemně ovlivňovat, než hrubě zasahovat. Lidé chybují i sami, jak tenhle malý bubleta. Tak snad si z toho odneseš i něco pro sebe. Člověče.
1: Jo, do hrobu.
0: Pro tentokrát jsem přimhouřil oko a přikázal Plutovi, aby tě pustil.
1: Cože? Takže nejsem mrtvý?
0: Klidně to považuj za štěstí.
1: Děkuju.
0: Lucko, vyprovoď ho. A s tebou si to ještě vyřídím. Peško.
7: Pech? Co, sestřičko?
8: Půjdeš tudy a na konci chodby je výtah. Tam si tě převezme Cháron. Tak ahoj.
1: Čau.
8: Bylo to fajn.
1: Jo, to jo.
8: Občas na tebe dolů mrknu. Třeba jak ti dopadla čtvrtletka, jo?
1: Fajn. No a já se budu víc kamarádit s náhodou. Tak já jdu.
8: Jindro?
1: No?
8: Pěkný kalhoty.
1: Dík.

0: Jindřichu? Jindřichu, dneska máš opravdu ty čtvrtletky. Už jsi vzhůru? No vydá, šikule.
1: Nikam se neženu, ještě posnídám.
0: Snad nepůjdeš v těch špinavých fialovkách.
1: Fialová je fajn.
0: Vždyť už máš všechny ostatní vybraný.
1: Neřeším.
0: No tak hlavně, aby to dobře dopadlo.
1: Cítím šťastný den, mami.
0: To ti vyšlo podle nějakých propočtů.
1: Ne, já to prostě jenom cítím.
2: Učil ses matiku, Jindro?
1: Nechávám to náhodě.
2: To bys neměl.
1: Ale, pohoda.
3: Dobrý den. Bohužel vaše paní učitelka onemocněla, takže místo matematiky bude dneska zeměpis.
2: Fakt, že jo, máš štěstí.
1: Do prčic.
3: No a protože to přišlo náhle, nejsem připravený. Navázal bych tedy na jednu moc zajímavou diskuzi.
1: Ne.
3: Co, Jindro? Jindřich byl totiž včera v Brdech.
1: Ani matice, ani náhodě nemůžu věřit. Lucko, Peško, proč?
4: To by přeci nebyla žádná náhoda, kdyby ses na ně mohl spolehnout. Vše s mírou, člověče.

0: ti o víkendu naše hitparáda?
1: Doběhni ji na webu radiojunior.cz.
0: Všechny díly hitparády tu najdeš v archivu i v článku k hlasování.
1: Těš se na hodinku plnou hitů a super zajímavostí.
0: Vyber si svůj nejoblíbenější song a hlasuj.
1: Čas na to máš do středy do 8 hodin večer.
0: Víc se dozvíš na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už si užijte sedmidílný seriál nazvaný Můj táta, duch. Ethel miluje encyklopedie, chce být vědkyní a sní o Nobelově ceně. Jenže jednoho dne zjistí, že ne všechno se dá změřit, spočítat nebo vysvětlit. Její táta se totiž po smrti vrátí na zem jako duch. A tak si Ethel začne psát vlastní encyklopedii o duchách. Právě tenhle výzkum jí přivede do života nejen nejlepší kamarádku Bedřišku, ale i školní psycholožku Vilmu, která jí vysvětlí, že někdy je v pořádku být prostě smutná. Čte Berenika Anna Mikešová, napsala Daniela Samsonová, režie Bela Šenková, dramaturgie Lenka Veverková, zvukový design Ondřej Gášek, zvuk Tomáš Pernický. Vyrobeno v roce 2025.

za kterou dostanu Nobelovku, ale no, jsem takzvaně bez inspirace. Děje se toho hodně. Zrovna teď přede mě máma položila obálku s mým jménem a řekla, třeba bude od Ježíška. Já ale hned poznala písmo mý nejlepší kamarádky, se kterou se ale teď nebavíme. Držela jsem v ruce psaní od Bedřišky a bála se podívat dovnitř. Jasně, mohla mi napsat normálně, telefon stejně nedává z ruky, ale na druhou stranu, když máte omluvu na papíře, vypadá to víc seriózně. Teda doufám, že to bude omluva. Opatrně jsem dopis otevřela. Milá Ethel, jsem teď nemocná, chytla jsem to od nejmladšího bráchy. Tak teď doma ležíme skoro všichni a je to peklo. Bráchové se hádají, na co budeme koukat, furt mi někdo bere peřinu a máma radši chodí nemocná do práce, prej, aby měla od toho zvěřince klid. Jedinej zdravej je u nás táta, který peče svých pověstných 40 druhů zdravýho cukroví bez cukru. Nechci, aby ses na mě zlobila. A máma taky říkala, že o Vánocích se na sebe lidi nemají zlobit, což je trochu divný, ne? Jako, že se na sebe můžou zlobit zbytek roku. No, ale to už mi nevysvětlila. Prosím, nezlob se na mě. Myslím, že je v pohodě, že je tvůj táta duch. Ten můj je kulturní antropolog, to se taky špatně vysvětluje. Byla jsem jenom v šoku. Ale čím víc nad tím přemýšlím, přijde mi to vlastně super. A chtěla bych pokračovat v naší encyklopedii, když budeš chtít. Na důkaz mýho přátelství posílám vosí hnízda, ze kterých jsme udělali s tátou malý duchy. No, já už nevím, co psát. Doufám, že se máš dobře. Chybíš mi. Tvoje Bedřiška. Potom, co jsem snědla posledního ducha z krabice, jsem se rozhodla s Bedřiškou usmířit. Bylo mi fakt líto. Ty duchařský vosí hnízda byly úplně bez chuti a taky jsem musela uznat, že to fakt hezky napsala. Na znamení smíru jsem jí vyrobila KPZ-ku. V překladu krabičku poslední záchrany, aby přežila domácí karanténu. Dala jsem jí tam špunty do uší, knížku Rumunsko země upírů, vyrobila jsem jí repelent na bratry, což byla voda od okurek se třpitkama, a pak jsem přidala ještě všechno sladký, co jsem doma našla. Nakonec jsme se i domluvili na znovu otevření našeho nakladatelství Betel. Nobelovko, duch si pro tebe! Do Vánoc zbývalo už jen pár dní. Máma se letos rozhodla pro absolutní veselí a dělala, jako by se nic nezměnilo. Koledy pouštěla non-stop. Doma jsme měli výzdobu jak v obchoďáku. Všechno blikalo a svítilo, dokonce náš zvonek na dveřích hrál nějakou vánoční melodii. Po večerech ale tajně brečela u filmu, ve kterém se nakonec všichni potkají na letišti. Přijela babička se svýma zavařeninama a zaskládala jima úplně celou kuchyň. Tradičně se s mámou pohádali hned po přivítání a pak jsme jako každý rok pletli svetry a koukali na černobílý filmy. Když bylo moc ticho, máma pro jistotu pustila koledy i mixér najednou, abychom přes ten hluk neslyšeli ani vlastní myšlenky. Zase asi hodně krájala cibuli, protože jí pořád slzely oči. A babička jí furt říkala, že je hubená, teda to říkala i mně. Navíc nám pořád mazala chleba se škvarkama, který ani já, ani máma nejíme. No tak co mám s váma dělat? Říkala s plnou pusou, zatímco chleby zachraňovala před jistou smrtí v koši. Když ten den dojídala už pátý krajíc a v televizi třetí hodinu běžely vánoční speciály vědomostních soutěží, nastal čas na naši první předvánoční tradici. Psaní dopisu našemu budoucímu já. Nejdřív jsme si chtěli přečíst ty z loňska,

První z kopy ale vypadl tátův. Všechny jsme zamrzli. Babička ho zvedla, beze slova otevřela okno a vyhodila ho ven. Pak se na mě podívala a jako by se nic nestalo, řekla: "Tak co si tam, Etel, napsala? No tak nedělej s tím tajnosti."

Po fiasku s dopisama nás čekal můj nejoblíbenější zvyk. Na Štědrý den odpoledne vždycky chodíme na procházku. Táta byl ten, který vždycky dopředu vymýšlel trasu, abychom se vyhnuli lidem a užili si prázdný části města. Jenže tentokrát trasu určovala máma. Během toho, co nás vedla naprosto narvanou ulicí plnou turistů, poletoval kolem nás táta a našeptával mi, kam máme zahnout, abychom se vyhnuli tomu nejhoršímu místu, vánočním trhům. Nakonec jsme se proplížili postranní uličkou a dorazili domů. Uondaný a hladový. Štědrý den ale nepokračoval zrovna slavně. Ukázalo se, že máme špatný druh brambor, takže místo salátu jsme museli dělat kaši. Babička pak omylem objevila všechny vánoční dárky, protože táta byl ten, který uměl věci nejlíp schovávat, což se potvrdilo i ve chvíli, kdy jsme hledali betlém a našli jenom velikonoční výzdobu. Máma i babička byly jako smyslů zbavený. Lítali po bytě tam a zpátky, pořád něco uklízeli a hádali se. Musela jsem se před tím šílenstvím schovat do pokojíku. Schoulila jsem se do klubíčka na koberci a najednou jsem pod postelí uviděla dárek, co jsem celý jaro připravovala pro tátu. Měla jsem pro něj sbírku nejznámějších českých hornin, který jsem sbírala s dědou na výletech. Od té chvíle jsem chtěla Vánoce nejradši zaspat. Rybu máma samozřejmě spálila na uhel, tak protože pořád odbíhala pomáhat s betlémem bezradný babičce, co zmateně přehazovala ovečky a anděly tam a zpátky. No, nakonec místo kapra udělala smažený sýr. Což byla zatím jediná nová vánoční tradice, kterou jsem bez výhrad schválila.

Když jsme se konečně usadili ke stolu, máma se zarazila. Jedna židle zůstala prázdná. Chvíli na ní koukala a pak ji chtěla odnést. Babička protestovala. Prázdná židle přece u stolu musí zůstat pro pocestného. To je jako kdyby někdo šel kolem a neměl na Štědrý den s kým večeřet. Výjimečně jsem s babi souhlasila, čím jsme mámu přehlasovali. U nás doma vždycky fungovala demokracie. Zahřímala babička pyšně, jako by spolu zakládala republiku s panem Masarykem. Jedli jsme za zvuků kolet, který hrála nějaká skupina na středověký nástroje. Koukala jsem na to prázdné místo a bylo mi smutno. Kdyby tu s náma seděl táta, mámě by se tolik nekrabatilo čelo a babička by nebyla tak nervózní a hlavně by se pořád nehádali. Cítila jsem, jak mi kapou slzy na smažený sýr. Snažila jsem se to zakrýt a dát si ruku před obličej, ale babi si toho stejně všimla. Jsi už velká holka, Etel. V životě to tak chodí. Nadechni se a nekaž nám Štědrý večer. Máma práskla do stolu tak silně, až si na sebe převrhla punč. Pak popadla babičku a odvedla ji na chodbu. Tam si přidušeně něco vysvětlovali, aby svým křikem nerušili vánoční pohodu. Vysmrkala jsem se do ubrousku se sobem. Táta se posadil vedle mě a zašeptal: cítíš to? To hoří vánoční stromeček. Pak už jsem slyšela jenom zděšené výkřiky babičky, která mámě samozřejmě stačila vyčíst, že nemáme v obýváku hasící přístroj. Následovalo větrání a ohledávání škod. Schytal to jen strop. Dárky ku podivu zůstaly netknutý. Babička je přepočítala. Stromek nebyl zcela v kondici, ostatně stejně jako máma, která si šla zakřičet do polštáře. Když se obě vrátili ke stolu, smrděli jak uzený makrely, ale hned se zas otravně usmívali, jako by se nic nestalo. Máma pozvedla skleničku s punčem a pronesla: tak a teď už budeme slavit jako normální rodina. Etel, na zdraví! V tu chvíli se nám přehřál počítač a koledy zmlkly. Nastalo zas to nesnesitelné ticho. Babička se ho snažila vyplnit historkama z minulého století. Abychom prý byli vděčné, že i tohle jsou oproti všemu, co ona zažila, nejkrásnější svátky. Pomalu, ale jistě jsem odpočítávala minuty, než tahle šaráda skončí. Máma ještě z posledních sil zažertovala: no, Ježíšek nás letos najde snadno, ten kouř z okna uvidí i z druhé strany města. A šla si radši udělat pohár s velkou porcí šlehačky. Cililink. Někdo zazvonil. Hasiči! No to bude ostuda! Zabědovala babička. Žádná z nás nechtěla jít otevřít. Možná protože jsme si každá trochu přála, aby za dveřma stál táta, který řekne, že to celý byl jenom vtip, že si jenom někde půl roku potřeboval odpočinout a teď už je zdravej, že toto společně uklidíme a už ho nikdy nikam nepustíme. Cililink! No, aby to tak byla policie! Je to určitě nelegální na Štědrý večer hořet! Bála se babička. Máma protočila oči, dala si do pusy obří lžíci šlehačky a odhodlala se jít otevřít. Za chvíli jsme slyšeli, jak z chodby volá: nebojte, to je jenom pocestný.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Jsem hodný a pracovitý.

0: Junior.
1: Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splít.

už nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle

malinká. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

hladem žízní hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí. A k tomu každou chvíli něco tady kvílí. K tomu každou chvíli něco z džungle.

0: vypadá.
1: Kdo? Náš tatínek? Mhm. Počkej, hned ti ho popíšu. Já o něm totiž strašně ráda mluvím.
0: No tak povídej, prosím tě, povídej.
1: Takže, náš tatínek je vysoký. Má krásné vlasy, krásné oči. Je trochu trumpetista. Náš tatínek je totiž muzikant, víš?
0: Mami, a to už budeme mít tohohle tatínka na pořád, nebo si ještě můžeme vybrat nějakého jiného?
1: Ne, jiného si vybrat nemůžeme, protože jiného nechceme.
0: Ale...
1: Žádné ale a nebudeme se o tom dál bavit.
0: Ale...

smělí a s hrdými čely chtějí se dělit o zážitky své.

0: Už zas nosíš deště,
1: už zas nosíš deště.
0: Pěkně tě prosíme, počkej chvíli ještě. Kam vkročíš od zimy, tam je plačtivý

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když vyjdou za nevěstou.

0: musíme z téhle jeskyně ven.
1: Stejně jako pralidé.
2: A to znamená jak jako?
1: Zapálíme si louč. Její plamen nám ukáže, odkud sem proudí čerstvý vzduch, tedy kde je východ z jeskyně. Tudy.
3: Doba kamenná, to je doba plná šutrů, nikdo

hem. Lou, pešníci jsou povolání to, jsou páni to, jsou páni Lou. Pešníci z profese, nej, lepší jsou v okrese. My řekneme ruce vzhůru a hned máme peněz v fůru. Žádné jiné řemeslo, nikdy to jim neneslo.

0: ani lou. Pešník je nesmlouva bílou, ten jí ho strašně baví, co? Šlohne to nevydá, jelikož je nelida. Dubem za dubem, tam si na tě počíváme. Pod dubem za dubem, tam tě oškubem.
1: Radio Junior.

Jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

noci po černým trhu, můžou jen cvoci, můžou jen cvoci. Mám ovšem strejdu z černýho dolu, budem tam spolu, budem tam spolu, budem tam spolu. Budem tam spolu, budem tam spolu, pro černý štěně, pro černý

0: už máš jenom Marušku, co tě hladí po růžku.
1: Posloucháš Rádio Junior.